0: vrků, vrků, vrků, vrků. Já tě dobře vidím, vlku.
1: Kdo to volá? Co to bylo?
2: To jen listí ževelilo.
0: Vrků, vrků, vrků, vrků. Já tě dobře slyším, vlku.
1: Někdo mluvil o vlkovi.
2: To jen zažustilo křoví.

0: domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedna.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň

bez spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: to tajná policie?
1: Alpha One.
2: A nebo agent, co nás vystopuje?
3: A nebo UFO z galaxie?

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior. Excuse me, can you tell me please?

truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží.

blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný. Pomaličku se otáčí.

osetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane.

0: Pane zmrzlinář, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

dekorace a pár divadelních kulis i šminky pro herce. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystydly. Malé zobáčky se tulí.

krásou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček berušce dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kino, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
2: Vidíte, už má směr nám.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš

fleky. Schválně, hádej, proč má slon oči jasně červený? Víš? Aby ho nikdo nepozdol, když krade jahody.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Podpokládá klub speciál.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chci

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Čudiku k Jany Richterové. Krásné prázdniny, holky a kluci, já už jsem zase tady, je tady další nový díl v Šudikuku Jany Richterové. To jsem já, ale to už dávno víte. Co nás dneska čeká? Vydáme se do vesmíru. Dozvíte se, že i hvězdy můžou zpívat. No, ono to není tak jednoduché, ne že by nějaká hvězda měla v ruce mikrofon a dělala tralala, tralala. To je samozřejmě pěkná konina, ale hvězdy a hmota ve vesmíru vydávají různé zvuky. Zvuky to úplně nejsou, spíš jsou to vlny, protože když ve vesmíru není vzduch, tak se tam žádný zvuk nemůže šířit. Jak to s tím vším je, to se dozvíte v našich reportážích. Budeme si taky povídat o jedné slavné autorce a já už vám teďka napovím. Je to autorka, která napsala dobrodružný příběh o Pipi Punčochaté. Vydáme se taky do školy. Ne, nemusíte nikam, jenom se podíváme, co dělají studenti jedné školy v Kopydlně. Jednou z nich budou zahradníci a tak se učí v zahradách. No a zahrada ta žádné prázdniny nemá. Takže co se tam děje, to uslyšíte v dnešním Všudikuku. Budou taky písničky a určitě ještě něco vymyslím. Takže jdeme na to. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: Kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a my se teď vydáme do vesmíru a tudíž do světa vědy. Někteří vědci umí zhudebnit záznamy, které naměřili přístroje ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, protože tam není vzduch, který se může rozvlnit až k našim uším. Ale fyzikální data, která změří počítače, ta se dají na zvuk převést. Někdy je to snadné, jako připojit sluchátka k přijímači. Jindy je potřeba víc výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární neboli hvězdné techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
2: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
2: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
2: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
1: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
2: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
1: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kouk Jany Richterové a my se ještě jednou vydáme do vesmíru. Víte, mně se ty vesmírné zvuky moc líbily. Chtěli byste slyšet další? Já určitě. Tak doufám, že se zaposloucháte se mnou. Už z minulé reportáže víte, že vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a pak se dobře poslouchají. Vědci je rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných Van Allenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně, pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním září.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Kamarádi, milí posluchači, stále je tady pro vás Všudykuk a my se teďka vydáme na sever. To je vlastně taky takový vesmírný pohyb, protože naše zeměkoule je vesmírné těleso a i vy nebo já, všichni jsme součástí vesmíru. Ovšem zůstaneme v tom našem malém vesmíru, v tom pozemském. A teď budeme v části vesmíru, která se jmenuje Radio Junior. Celé prázdninové vysílání je zaměřeno na ochlazení. Chladíme se tím, že se vydáváme v poslechu na sever a posloucháme díla severských autorů a o jedné takové autorce si právě teďka budeme povídat.
1: Knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové patří mezi stálice dětské četby. Málo kdo ale ví, že tato autorka nepsala jen knihy pro děti. Byla též autorkou mnoha divadelních her, povídek či filmových scénářů a zároveň bojovnicí za práva zvířat a menšin. Lindgrenová se narodila roku 1907 na chudém švédském venkově. Její otec byl zemědělec a vzpomínky na vyrůstání v těžkých podmínkách se třemi dalšími sourozenci později silně ovlivnily její tvorbu. Na počátku 20. let během práce v regionálních novinách otěhotněla se svým kolegou, kterého si však odmítla vzít, a tak byla i pro nedostatek peněz nucena dát svého nově narozeného syna do pěstounské péče v Dánsku. Pracovala jako sekretářka, když se v roce 1931 vdala za Stureho Lindgrena. To jí umožnilo vzít si zpět svého syna Larse a nedlouho poté se jim narodila dcera Karin. A byla to právě Karin, které Lindgrenová vyprávěla před spaním příběhy o Pipi dlouhé punčoše. Ty nakonec v roce 1945 sepsala a vydala. Tato sbírka pohádek o osiřelé dceři námořního kapitána, která si vždy umí poradit, se rychle stala velkým hitem nejen ve Švédsku. Pipi dlouhá punčocha byla přeložena do více než 70 jazyků a z Astrid Lindgrenové udělala celosvětově známou autorku. Mezi další známá díla této autorky patří série knih o 6 dětech z malé švédské vesničky Bullerbyn, který se skládá ze 3 statků – Norr Gordon, Mellan Gordon a Sir Gordon. V prostředním statku bydlí se dvěma bratry Lasem a Bosem 7letá Líza, která celým příběhem provází. V severním statku žijí její kamarádky Brita a Anna a v tom jižním kamarád Ole. Dohromady tak tvoří šestici, která dětskýma očima ukazuje poklidný život, do kterého ještě nezasahovaly moderní technologie. Na vlnách Rádia Junior si během letních prázdnin budete moci poslechnout rozhlasové adaptace obou zmíněných knih Astrid Lindgrenové, jak Pipi dlouhé punčochy, tak Dětí z Bullerbynu. Pro Rádio Junior Vojtěch Černý.

0: Holky a kluci, milí posluchači, Všudy kuk pokračuje a my budeme pokračovat i ve výletování směrem k vesmíru. Představte si, že první zvíře ve vesmíru sice byla fenka, která se jmenovala Laika, ale na hranici kosmu se první psy vydávali už o několik let dřív. A na konci července, přesněji 23. července, to bylo 3/4 století, co se vydal na hranici vesmíru první pes. Vlastně dva. Byli to voříšci Dezík a Cigán. Vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu, tak jak to chápeme dnes.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2. Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
3: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, stále je tady pro vás Všudy kuk a my se v něm teď vydáme do Kopydlna, což je u Jičína. Zatímco většina dětí si užívá letních prázdnin, studenti střední zahradnické školy v Kopydlně musí i teď na chvíli do školy. Proč? A co tam dělají? No, příroda si letní volno nevybírá. A protože studenti zahradnické školy v Kopydlně se učí i na zahradách a školních záhonech a ve školních sklenicích, tak se o ně musí starat i v létě. Ale nejsou tam všichni pořád. Postupně se vystřídají všichni v jednotlivých turnusech.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když si se takový vedro, že bych radši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
6: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
6: Už můžu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
7: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková. Tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
7: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář-krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
7: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopydlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

Holky, kluci, už je konec. Teda vlastně, moment, musím to říct takhle. Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Ale já jsem se dneska trošku radovala, že je konec. Protože můžeme jít ven, je léto, jsou prázdniny. A můžeme cokoliv. Dělat kotrmelce, skákat panáka, poslouchat rádio Junior, hrát piškvorky, nebo jen tak ležet a dívat se na mraky. A jestli jste hodně leniví, jako občas já, tak se můžete klidně koukat chvilku z okna. Nebo jeďte na výlet, já taky pojedu. Ze studia Rádia Junior vám krásné prázdniny přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Jak se z milionářského kluka stane pravý a nefalšovaný námořník? To zjistíme právě teď v rozhlasové hře Stateční kapitáni, ve které 15-letý Harvey stráví na rybářském škuneru několik týdnů a zažije takové věci, které by možná nezažil za celý život. Na motivy Rudyarda Kiplinga napsala Martina Driverová. Režie v roce 1998 Mária Křepelková. Účinkují Vít Ondračka, Ladislav Trojan, Dana Sislová a další.

0: Slyšíš, mama? Za chvíli bude večeře.
1: Ach, bože, já nemohu jíst. Moje hlava a žaludek. Mořská nemoc mi určitě nějaký čas vydrží. Ty se cítíš dobře?
0: Jistě, vůbec se mi nedělá špatně, ani trochu ne.
1: Tak se jdi najíst. Já požádám stevardku o suchar a čaj. Snad se to zlepší, než dojedeme do Evropy. Jsem tak ráda, že budeš studovat v Oxfordu. To z tebe udělá skutečného gentlemana, americký západ.
0: Mně se na západě líbí, ale vůbec v Americe. Pokud jde o mě, já bych do Evropy nemusel.
1: Dosud nevíš, co je pro tebe dobré. Tvá výchova.
0: A je, je.
2: A ta výchova. Matka je Angličanka, rozmazluje kluka, kde se dá, a otec to trpí.
3: Je prý neuvěřitelně bohatý.
2: To teda je. Má železnice, doly, dřevařství i nějaké lodě. Taky pár domů. Já viděl ten v San Diego a řeknu vám, že je to hotový palác.
3: A to všechno zdědí ten uličník. To je hrůza. Už teď prý dostává $200 kapesného na měsíc.
2: No, chlubí se tím. Je to protivní spratek.
3: Matko ho nezvládá, to je vidět.
2: A otec pro samé obchody nemá na kluka čas. No, jednou se mu to vymstí, uvidíte.
3: To ano. Na děti musí být přísnost, jestli z nich má něco být. Já vždycky říkám...
0: Co pak vždycky říkáte? To bych rád věděl.
2: Že lidé obvykle zdraví, když vejdou do místnosti.
0: To jsou zbytečné caviky. Pánové, venku se zvedá mlha. Viděl jsem pár těch rybářských kocábek. To by byla švanda, kdybychom na nějakou najeli.
3: Ano. A poslali pár lidí ke dnu, že? Vy jste ale cynický mladík, Harvey.
0: Cynický? Třeba. Je tady nuda. Taková nehoda by přinesla aspoň nějaké vzrušení. A když jsme u vzrušení, pánové, co takhle partička pokru?
2: Na hazardní hry jste ještě mladý, ne?
0: Už mi bylo 15. Pokr jsem hrál mockrát.
3: A nejspíš taky pijete, kouříte.
0: Samozřejmě. Nevěříte? Dejte mi cigaretu.
2: Cigaretu? A proč nerupnout doutník? Vemte si.
3: Franku, to snad ne.
0: Copak? Doutník mě neporazí, nemyslete si. To je Havana, vidíte?
2: Ovšem, vám přece nabídnu jen to nejlepší. A prosím.
0: Skvělý. Ohromně vonavý.
3: Franku.
2: A mlha zhoustla. Kapitán varuje ostatní lodě. To poplujeme pomalu. Ale vy jste nějak pobledl, Harvey. Není vám špatně, že ne?
0: Ne. Vůbec ne, ale musím za matkou, pánové.
3: No, ovšem, ovšem, jen jděte. To jsi neměl dělat, Franku.
2: A proč ne? Toho něco naučí. A my budeme mít aspoň do zítřka pokoj.
3: Večeře. Půjdeme?
2: No jistě.
0: Ještě nikdy mi nebylo tak špatně.

0: Skvělá večeře. Škoda, že si ten mládenec nemůže dát s námi.
1: Teď by ani jíst neměl, musel se pořádně napít mořské vody a navíc je jako omámený. Jen mi nejde na rozum, kde se to vzal.
2: Nad tím si taky lámu hlavu, kapitáne. Na Jenny jsou kompletní a Ohio taky nikoho nestratila. Mohl by to být Francouz. Ti projeli kola.
1: Nevypadá na námořníka. Ty šaty.
3: A ruce. Jak ti živ nic nedělal, to je vidět.
4: Je to ztracené dítko boží. Proto se jej ujmeme, ať je to kdokoliv a odkudkoliv. Pomáhej a bude ti pomoženo.
1: Ovšem, nechte ho vyspat. Ráno nám snad poví víc.
0: To jsem tedy zvědav, kapitáne.
5: Ale vždyť vám to povídám. Dovezete mě do New Yorku. Můj otec je William Chen. Zaplatí vám.
6: My neplujeme do New Yorku, chlapče.
5: Když pošlete telegram.
3: Kde myslíš, že jsi? Tohle je rybářská loď. Tady telegrafistu nemáme.
5: Tak mě musíte dopravit domů. Co pak to nechápete? Že jste mě vylovili, to je největší štěstí vašeho života. Otec vám dá, co si řeknete. Budete si moct koupit lepší loď, než je tahle špinavá kocápka.
3: Lepší loď? Ta naše je nejlepší na téhle straně oceánu. Nikdo neuloví tolik ryb, co my.
6: Tiše, Dane. Poslechneme si, co nám ten hoch chce říci. Třeba, že nemá vychování a neví, že urazit kapitánovi loď je na moři největší zločin.
5: Nemyslel jsem to tak. Já jenže dostanete spoustu peněz. Můj otec.
6: Neznám tvého otce, chlapče. O něm budeme mluvit později. Teď mi raději pověz, jak ses dostal do moře.
5: Byla bouře, strašná bouře a já stál na palubě.
6: Včera žádná bouře nebyla.
5: Ale byla. Foukal vítr a já... Něco mě uhodilo do hlavy.
6: Ano, toho jsme si všimli. Náš kormidelník ti ráno ošetřil. Z jaké lodi jsi spadl?
5: Z parníku. Z luxusní lodi Philadelphia.
6: Nesmysl. Touhle trasou velké lodi neplují.
5: Byla mlha, tak možná, že jsme zabloudili.
6: Podívej, hochu. Trošku se ti to v hlavě pomotalo. Byla bouřka, byla mlha, něco tě uhodilo do hlavy. Co by to tak mohlo být? Ráhno?
5: Ano, myslím, že ano.
3: Jenomže parníky nemají plachty, takže ani ráhna.
5: Vy mi nevěříte. Nevěříte mi. Ale já jsem Chen, Harvey Chen. Můj otec patří mezi nejbohatší lidi v Americe. Už jenom kapesné, co mi dává na měsíc, by vám stačilo na půl roku života. Počkejte, ještě mám v kapse $130.
3: $130?
5: Ano, tady. Ale ne, nejsou tu. Vy jste mi je vzali, okradli jste mě. Au! Vy jste mě uhodil. Ještě nikdo mě takhle...
6: Nikdo tě neuhodil? To byla chyba, hochu. Jinak bys věděl, že to není žádný špás obvinit z krádeže člověka, který tě zachránil. Teď jdi do podpaluby, táhnou tresky a já na tebe nemám čas.
3: No tak, už je to lepší?
5: Ano, díky.
3: Tak sněz polívku a běž za tátou. Chci si s tebou ještě promluvit.
5: Kapitán, je tvůj otec?
3: No jo, už 15 let. Teď tu sloužím jako plavčík, ale za takové 3 roky se stanu kormidelníkem. Jen to počítání mi ještě moc nejde. Víš, podle kvadrantu. Ale zvládnu to. Proč nejíš?
5: Bylo to horké. Páni, to je dobrota. Takovou polévku jsem nikdy nejedl.
3: Je z rybích hlav a ocasu. Přidají se suchary a pár škeblí. Ta tě postaví na nohy, uvidíš. Na naší lodi se jí báječně.
2: Tak snědeno, jdu si pro hrnek. Jak je, chlapče?
5: No, dobře.
2: To rád slyším. Budu mít u pána Boha jeden skutek k dobru.
5: Co ti myslel?
3: Manuel? No to byl on, kdo tě vytáhl z vody.
5: Černoch? On na mě sahal?
3: Koukej, kamaráde, na moři neplatí jako kdo má barvu kůže, ale jaký je. Tady jsme si všichni rovni. A kdyby na tebe Manuel nesáhl, kdyby se tě štítil, že jsi bílej, tak tě už na dně okusovaly ryby. Chápeš?
5: Chápu. Promiň, já nemyslel jsem to tak.
3: Já ti nic promět nemusím, ale tátovi by ses měl omluvit. Říct mu, že je zloděj...
5: Ale já ty peníze vážně měl.
3: Jestli jo, tak tě je vzala voda. Na cizí by nikdo z nás ruku nevstál. To mi věř.
5: V září? Až v září? Teď je přece květen, já nemohu.
6: A já zas nemohu otočit loď. Mám smlouvu o dodávce ryb. Živím všechny lidi tady na palubě a jejich rodiny. Když potkáme někoho, kdo popluje do New Yorku, dáme mu pro tvou matku zprávu.
5: Ale otec...
6: Podívej, hochu, jestli tvůj otec je opravdu tak bohatý, jak říkáš, může nás odměnit. Ale až v září. Do té doby zůstaneš s námi. Jídlo si odpracuješ. Dan ti ukáže, co je třeba. A jestli budeš pilný, dostaneš i výplatu. Jako plavčík.
5: Já mám pracovat?
6: Dostaneš 10,5 dolaru měsíčně. Stravu jako ostatní, ale zahálet nebudeš. Jinak bys musel z téhle lodi vystoupit.
3: Do moře. Neboj se, všechno tě naučím.
5: Tak dobře.
6: Jsem rád, že jsi dostal rozum, hochu. Teď jdi dolů a převlékni se. Dan ti půjčí pořádné šaty. A dáte se do kuchání ryb.

0: Jeden prst po žábry, takhle, podívej. Druhý do oka, takhle, a řízneš. A teď šup, hodíš ji Penovi, ten vyndá játra, Manuel vnitřnosti a Daný na solí.
1: A potom?
0: No, uloží se tamhle, do těch příhrad. Až budou plné, pojedeme domů.
1: V září.
2: Jo, v září. Ale do té doby budeme mít plné ruce práce. Tak dělej na brus, nůž a jedem.
0: Už minul duben a sněhy roztály, rybáři musí z domova dodály, z Bedfordu odjedem na moře za chvíli.
2: Takhle ne, Harvey, řízneš se. Pozor!
1: Au, zatraceně. Hnusné ryby kloužou a taky jsou cítit. A ten nůž?
2: Nůž je v pořádku, jen ty máš obě ruce levý. Zavaž si to kapesníkem a pokračujem.
1: Pokračovat? To mám dál řezat ryby, když jsem zraněný?
0: Zraněný? Prý zraněný? Slyšeli jste to?
1: Dejte sem tu pitomou rybu.
2: $30 milionů. To snad není možné.
3: Když ti to říkám, máme zlaté doly na západě.
2: Na západě? Nikdy jsem tam nebyl, ale vím, jak se tam žije. Jezdíte na koních, máte revolvery a honíte krávy.
3: Tak žijí leda chudáci. Můj otec, když chce někam jet, vezme si vůz, soukromý železniční vagón. Má dva, jeden se jmenuje po mně Harvey a ten druhý Konstanc po mamince.
2: Hele, jestli nejsi blázen, tak se mi zaklej, že to všechno, co říkáš, je pravda.
3: Je to pravda. Jak se mám zaklít?
2: Musíš říct, ať na místě umřu, jestli lžu.
3: Ať na místě umřu, jestli lžu.
2: Tak já ti teda věřím. Páni, to bude můj táta koukat, až to všechno uvidí. Ty vlaky a vůbec. Něco ti povím. On si stejně pořád myslí, že jsi blázen jako Pen.
3: Pen to nemá v hlavě v pořádku?
2: No, je to takhle. Pen není námořník, býval kazatelem. Měl ženu a 5 dětí, jenže při tom velkém požáru v Jonesboro všichni umřeli. On se zachránil, ale ztratil paměť. Neví, kdo je a odkud je. To táta mu řekl, že se jmenuje Pen a vzal ho na loď, když ho nikde nechtěli zaměstnat. Na rodinu si nevzpomněl, jen občas ho napadne citát z Bible a pak káže.
3: Tvůj otec musí být hodný člověk.
2: Hele, zavírej se ti oči, jdem spát.
3: Jestli vůbec usnu, všechno mě bolí. Dané, Dané, už spí? Oh, maminko, kdybys věděla, jak se mi vede.

0: kousek slaniny. To je na mořskou nemoc nejlepší.
1: A fuj, nemluv o tom. Já snad už v životě nebudu jíst.
0: Ale budeš. Nic si z toho nedělej. Já taky ze začátku chodil krmit rybičky. To přejde.
1: Přejde. Ale kdy? Až skončí ta bouře?
0: No, ale kdy ta skončí, Bůh ví.
2: Skončí brzo. Zapálil jsem svíčku paně Marii a slíbil jsem jí 3 další, až se vrátíme do Glásna.
3: Svíčky? Tak to. Svíček můžeš koupit, kolik chceš. Já dávám svatým svoji práci, to je něco jiného.
1: Práci? Jakou práci?
3: No, jednou, než jsem potkal kapitána Trupa, jsem se plavil na obchodní lodi Katrina. Z Bostonu vyjela. A její kapitán byl ochlastá, že jste to neviděli. Přijeli jsme za Minocké skály a ze severovýchodu šel vítr 1. stupně a mlá jak ovesná kaše. V té době už kapitána oči neviděl, brada mu tloukla o kormidlo. No, hrůza povídat. Tehdy jsem si řekl, Tome, jestli se odtud dostaneš, ukážeš svatým, z jaké lodi tě vysvobodili. A tak, když jsem se ve zdraví vrátil domů, vyřezal jsem model té Katriny a dal ho farářovi. Visí v klastru, v kostele svatého Jakuba.
1: Ten bych rád viděl.
4: Bah, stojí za vidění. A svatí v nouzi rádi pomohou, když jim důvěřujete. I v nemoci se na ně můžete spolehnout. Věř a víra tvá tě uzdraví.
2: Jo, jo, je to tak. Akorát, když je na lodi Jonáš, to je pak zlé.
1: Jonáš? Myslíš ten, co ho spolkla velryba?
0: Jonáš je to, co přináší lodi smůlu. Někdy je to člověk, ale někdy taky věc. Třeba vědro.
3: A třeba nůž. Jednou jsme měli nůž na kuchání. A trvalo nám 2 plavby, než jsme přišli na to, že je Jonáš. Ryby pořádně nebrali, dokud byl na palubě.
4: A Jim Burke byl Jonáš, než se utopil. S Jimem bych nejel na jedné lodi, to tedy ne. Kde byl, tam se něco dělo. Narazili na skálu, nebo jim uplavala kotva.
2: Jo, to je pravda. A na Ezra Flut měli zelený člun a to byl taky Jonáš. 4 muži se na něm utopili a v noci ohnivě svítili.
1: Vážně věří takovým pověrám?
0: Na zemi ne, ale víš, když je člověk na moři, to se může stát ledacos. Však časem uvidíš.
3: Vida, je po bouři. Takže do práce!
0: Musíš zabírat rovnoměrně a krátce. Strašně cákáš, člun se stáčí. A taky tě může veslo praštit do brady. A to si nepřeji, jak ti cvaknou zuby. Jazyk si můžeš překousnout.
1: Takhle to je dobře.
0: No, to by šlo.
1: Kdyby mě tak nebolely ty puchýře. Strhávají se a teče z nich krev.
0: Každej pořádnej námořník má mozoly. A ty se udělaj z těch puchýřů, to jinak nejde. Ale počkej za pár týdnů. To už neucítíš nic. A taky svaly ti narostou. Jako mě, vidíš?
1: Vidím.
0: Budeš se líbit holkám.
1: Holkám?
0: No jasně. Holky mají rády pořádný chlapy, chápeš? Ne takový těntítka jako... No, jako jsou některý kluci. Já ti něco povím. Tenhle člun, ten je můj. A všiml jsi, jak se jmenuje?
1: No Hety.
0: To je po jedný holce z Glástru. Myslím si na ní a až vyrostu, tak si ji vezmu. Je moc hezká. Uvidíš, ukážu ti její obrázek. Taky mi dala pramínek vlasů, pro štěstí. Má mě ráda a počká na mě. Co budu na moři, tak se na jinýho kluka ani nepodívá.
1: Máš štěstí. U mě zatím žádná nestála.
0: Ale bude, uvidíš. O námořníky je vždycky zájem, protože jsou chlapi, jak se patří. Tak, tady vyhodíme kotvu. Hej, opatrně!
1: Au!
0: Vždyť jsem ti to říkal. Máš všechny zuby?
1: Ano, zdá se, že ano.
0: No, teď si budeš dávat na vesla pozor. Počkej, zjistíme, jaká je tu hloubka.
1: Co to děláš?
0: Měřím hloubku olovnicí. 30 sáhů. To by šlo. Tak, navlíkni na udici, ale pozor, ať nezamotáš šňůru. A připrav si muklu.
1: Co je to mukla?
0: Tahle ta palička. Jak ti treska zabere, tak jí popotáhneš hlavu z vody a praštíme jí muklou. Jinak bys jí táhal hodinu. Má sílu a z moře se jí nechce. Tak, udice do vody a ať berou.
5: Už táhnou! Připravte se!
6: Kdo chytí největší, dostane dva kousky koláče!
0: Citronový koláč, ten mám děsně rád. Doufám, že chytím pořádnou. Pozor, zabírat!
1: Au, nemůžu ji udržet. Ta šňůra mě řízla do dlaně.
0: To nic není, přitahuj, přitahuj, jestli nebudeš moc, pomůžu ti.
1: Ne, já sám.
0: Páně Harvey, to je platýs a obrovské. Vážně nechceš pomoct?
1: Ne, zvládnu to, myslím.
0: Ještě kousek, tak vydrž, já ho vezmu po hlavě. A máš ho, do člunu s ním.
1: Ježíši, je obrovský. Já už platýze jedl, na másle a s oblohou. Ale nevěděl jsem, co dá práce dostat ho z vody.
0: Přeji ti štěstí, to je fakt. Tvoje první ryba a hned takovej chlapík. Myslím, že ten koláč už máš vyhraný.
1: Já se s tebou rozdělím, Dané.
7: K čemu ti to bude, hochu?
3: Ty si přece můžeš koupit obrovskou loď. I s celou posádkou, s kapitánem.
1: Nesmějte se mi. Já vím, že jsem se choval hloupě, ale teď, co jsem tady...
3: Co jsi tady, stává se z tebe docela slušný plavčík. A že dokážeš přiznat chybu, to je taky dobře. Už se ti posmívat nebudu. Tak co bys chtěl vědět?
1: Jak to děláte s kvadrantem? Jak měříte polohu a jaké k tomu máte knížky?
3: Tohle je Eldridgeova mapa. A tadyhle Blantova příručka Pobřežní lodivod. Kniha Plavec... A to je všechno. Můžeš si v nich ve volném čase číst. A zkus si změřit polohu. Takhle na mapě, kružítkem. Ale ne, aby spočítal jako Dan. Pokaždé někde udělá chybu.
1: Mně šla matematika docela dobře. Třeba bych mohl Dana učit, když on mě učí námořnickému řemeslu.
3: Výborně, chlapče, to je slovo. Na lodi si musíme pomáhat, to jinak nejde. Těší mě, že jsi na to sám přišel. Mám s tebe radost.
1: Vážně, kapitáne?
3: Vážně, Harvey.

0: Nepřestávej zvonit, Harvey! Tome, rozsvít všechny lampy, co máme, a pověs si na stožáry. Kde je Dan?
1: Tady!
0: Vylez do strážního koše a dávej pozor. Hlas mi každý stín, co uvidíš.
2: Sakra, takováhle mlha a zrovna tady.
3: A proč je nebezpečná zrovna tady?
2: Křižují tu velké lodě. Takový parník v mlze někdy ani nepozná, když najede na rybáře. Někdy si myslím, že z toho ti bohatí mají zábavu. Vidět, jak se chudáci plácají v moři, jak se potápí loď.
3: Když oni nevědí, jak to na rybářských lodích vypadá, neumí si to představit. Já taky nevěděl.
2: Nemusíš se bát, hochu. Náš kapitán si ví rady. A jsme pod boží ochranou.
0: Pozor na levou boku! Kormidlo doprava!
2: Chvála tobě, pane. Už je mimo nás.
4: Narazili! Najeli na někoho! Východně od nás!
5: Slyším píšťalu, to bude Francouz.
0: Jedeme tam! Otoč loď, rychle!

0: A tak tedy přijmi, pane duše, těch, jejich štěla odevzdáváme moři. Neznáme je dobře a nevíme tedy, zda byli ve stavu milosti. Ale ty, všemohoucí Bože, se nad nimi slituj, ať byly jejich hříchy jakékoliv. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Bůh s vámi. Rozejděte se. Dnes je neděle, den boží. Dnes nelovíme.
3: Zůstaneme na palubě, ne? Ale Harvey, ty jsi bledý jako stěna. Je ti něco?
1: Když si pomyslím, že jste nemohli taky takhle.
3: Nemysli na to. A i kdyby. Každý musí umřít. Někdo dřív, někdo později. Co je ti souzeno, tomu neunikneš.
1: Myslíš, že na lodi byli jen ti tři?
3: Ne, to ne. Aspoň pět jich bylo určitě. Samí Francouzi. Ale jestli se ti zbývající zachránili na nějaké lodi, nebo jestli jsou u dna, to nikdo neví. Uvidí se na podzim.
1: Ty jsi je znal?
3: Jo, tak trochu. Nebyli to špatní námořníci, jen dost divocí. Jeden, ten François, ten se v každém přístavu porval. A říká se, že při poslední plavbě zabil člověka. Nožem. Večer bude dražba, tak bych si ten nůž chtěl koupit. Je moc krásný. Má červenou střenku, pěkný pouzdro a patří k němu i opasek.
1: To si chceš koupit po někom, kdo umřel?
3: Proč ne? Tak se to na moři dělá. Jemu už nic scházet nebude. A my ty věci, co jsme vylovili, můžeme použít. I jejich šaty.
1: Šaty. Jejich šaty.
3: To se rozumí. Mrtví se zašijou do plátna a šaty si rozdělej živí. Víš, co takovej boskovaný rybářský oblek stojí?
1: Nevím, ale stejně.

0: Tak, vysoký boty, jsou pěkný, ne moc nošený. Dolar.
1: Dolar 30.
2: Ale Tom, tobě budou malý určitě.
1: Myslíš? No počkej, zkusím je.
2: No?
1: No, vidíš. Máš pravdu, tačí. No, tak jsou tvoje.
0: Takže boty připadly Manuelovi za dolar 20.
3: Něčemu nerozumím. Když ty věci, jak říkal Dan, mrtví už nepotřebují, proč si je tedy rovnou nerozdělíte? Proč pořádáte dražbu?
4: Pro pozůstalé, hochu. Ty peníze dostanou, až se vrátíme do přístavu. Rozdělíme je na tři díly. Pro rodiny těch tří mrtvých. Můžou pak za ně nechat vyrýt pamětní desky do kostela. Nebo dát sloužit mši. Tak je to.
0: No a poslední, co tu je, je tenhle nůž. A ten určitě nikdo nebude chtít.
5: Ale ano, já ho chci.
2: Dané, nechávat si po mrtvých něco od železa, to přináší smůlu.
5: Ale prosím tě, Ben si přece taky při minulý plavbě koupil udice. A nic.
0: Jenže na těch udicích nelpěl hřích. Tenhle nůž, no víš, co se povídalo.
5: Ani to nemusí být pravda. A i kdyby, já ho budu používat na ryby.
0: Dobře, jak chceš. Kolik dáš?
5: Dolar. Víc ani nemám.
0: Dobře, nůž připadl Danovi za 1 dolar. Dražba končí.
5: Krásný den, viď? Konečně zase svítí sluníčko. A ty už docela pěkně vesluješ, člun tě poslouchá.
3: Ale ryby neberou.
5: Hle, promluvil námořník. Hodně ti záleží na rybách?
3: Kdybychom už měli celý náklad, jelo by se domů.
5: Stejská se ti?
3: Někdy večer myslím na maminku. Myslíš, že dostala tu zprávu, že jsem naživu?
5: To záleží na tom, jestli Jenny už doplula do New Yorku. Ale neboj se, matky jsou zvyklí čekat. Moje máma čekala 5 let, že se strejda George, její bratr, vrátí.
3: A vrátil se?
5: No, nevrátil. On se plavil na velrybářské lodi a vorvaním potopil 2 čluny. Zůstala po něm vdova a 3 kluci. Taky jsou už námořníci.
3: To šli potom všem na moře.
5: To se rozumí. Co by dělali? A jejich táta, jestli je z nebe vidí, je na ně pyšnej. Vedou si dobře a živí mámu.
3: Je na ně pyšný. Můj otec ani neví, že existuju. Stará se jen o obchody, nemá na mě čas.
5: Kdybych s tátou nepracoval, taky bych ho ani neviděl. To je normální. Musí přece vydělávat. Třeba bys mohl tvýmu tátovi taky pomáhat.
3: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Koukej, bere!
5: Jo, vypadá to tak. Sakra, co to je? Nemůžu s tou udicí hnout? Asi se zapletla do chaluk nebo co? Pojď mi pomoct.
3: Ukáž. Páni, to je tíha. Teď povolila. Ježíši, Dané, to je přece...
5: To je François. Nemá na dně klid. Přišel si pro ten nůž.
3: Tak mu ho dej, pane bože, dej mu ho.
5: Jo, hned. Jen co rozepnu tu přesku. Tak si ho vem, vracím ti ho, abys měl klid. A ani ten dolar nebudu chtít zpátky, připadne tvý ženě. Jenom mě nechoď strašit, François, prosím tě. Harvey, pomoz. Pomoz mi ho sundat z té udice.
3: Jo, pomůžu.
5: Aby se ještě nevynořil. Má přece na nohách kámen, to není jen tak.
3: Nevidím ho. Je asi dole.
5: Pať pámbu. Ještě se za něj pomodlíme.
3: Myslíš, že ho přihnal příliv?
5: Potopili jsme ho 6 mil odtud. Myslím, že si vážně pro ten nůž přišel. Asi ho musí odevzdat o soudném dnu, když s ním zapil.
3: Bre, nemohli bychom se vrátit na loď. Nelíbí se mi tu.
5: Jo, to mě taky ne. Ale vidíš, káť máme prázdnou. Bez ryb se vrátit nemůžeme.
3: Tak dobře.

0: No, už se nemusíte bát. Tohle je opatření, aby se nevrátil.
1: Modlitba za duše v očistci učiní své, ne takové čáry.
0: Modlitba je dobrá, to určitě. Ale taky je třeba teďka při západu slunce spustit na vodu člunek pro jeho duši.
1: Pověry, modlářství.
0: Třeba jo, ale pomáhá to.
2: Proč je na tom prtínku ten chleba a svíčky?
0: Chleba proto, aby na onom světě netrpěl hladem. A svíčky, aby ho nedržela v zajetí tma. Tak, spustíme ho. Opatrně, ať plamínky nezhasnou. Blíží se nějaký mrak? Asi bude bouřka. A máte vy staráno. Pozor na plachtu, Pene. Zvedá se vítr.
3: Honem, vodu. Polejte mu hlavu. Taková rána.
0: Vzalo ho to pořádně. Jo, ráhno, to je prevít. No tak, Pene, kamaráde.
1: Kde to jsem?
0: Kde jsi byl? Na lodi, Pene.
1: Pene? Mé jméno je James Stuart. Jsem kazatelem Jonesboro. Má rodina... Bože, pomoc. Hoří.
3: To je jen západ slunce.
1: Ne, ne, to jsou plameny. Město hoří. Moje žena. Mé děti.
0: Pán Bůh s náma a zlý pryč. Vzpomněl si.
3: No tak, Harvey, pojď něco dělat. Třeba budeme počítat, naučíš mě zase něco nového.
4: Já chci pryč, chci odtud.
3: Ale jdi.
4: Určitě se něco stane. Na téhle lodi se pořád něco děje, něco strašného. Všichni se utopíme, nikdy se nedostaneme domů. A možná se utopím jen já. Dřu tady za pár dolarů a nakonec pošlete našim pramen mých vlasů a rozdělíte si mý šaty.
3: Ony jsou to ale moje šaty, víš? Máš jen půjčený. A už toho nech, ale začínáš bláznit.
4: Aby ne, ten Francouz, ta bouřka a teď zase Pen.
3: Penovi je dobře, vrátila se mu paměť. Táta s ním promluvil, zůstane s náma na lodi. Rodinu si už oplakal. A teď může žít dál.
4: Jak to můžeš vydržet všechny tyhle věci? Pořád se něco děje, nikdy není klid.
3: No tak to na moři chodí, zvykneš si.
4: Zvykneš si. To se ti to mluví. Všechno víš nejlíp, co? Dělá ti to dobře, že se na mě můžeš vytahovat.
3: To není pravda, Harvey.
4: Ne? Jak to, že ne? Pořád mě jen poučuješ jako nějaké nemluvně. Ale já jsem chlap, rozumíš? Podívej se na mou pěst.
3: Nech toho, přece se nebudeme prát.
4: Ne, a proč ne? Bojíš se?
3: Ne, ale táta...
4: No jo, pan kapitán. Chová se ke mně jako k malýmu klukovi. A přitom bych si ho mohl koupit. S celou touhle špinavou lodí i s jeho rybama.
3: Tak dost!
5: Co to má znamenat? Na mé lodi rvačky trpět nebudu. Na palubu, oba!
3: Sakra, ještě levobo.
4: A všechno kvůli mně. Moc mě to mrzí, Dané. Já vážně nevěděl, co se mnou děje.
3: No jo, bylo toho na tebe moc. Když je člověk poprvé na moři...
4: A to není jen to. Já doteď žil pořád v klidu. Nemusel jsem se o nic starat. Nikdy jsem nepracoval. Doma bylo služebnictvo. Každý se ptal, co si přeji, co bych chtěl.
3: No, to by se mi taky líbilo. Kdyby teď za mě někdo vyčistil tu palubu.
5: Tak jak jste daleko, plavčíci. Vedete si dobře. Ta prkna už potřebovala vybrhnout. Až skončíte, přijďte za mnou. Moře je klidné, budete se učit kormidlovat.
3: Hurá!
4: To už jste mi odpustil.
5: Ono ovšem, chybu jste si odpracovali. Není už o čem mluvit.
0: Vstávejte, plavčíci. Začíná vaše směna. A na stožáru vlaje modrá vlajka.
3: Hurá, hurá, honem, Harvey.
4: Co? Proč křičíš? Co se stalo?
3: Táta vytáhl modrou vlajku. Máme plný náklad, jedeme domů.
4: Vážně?
0: No jo, už je to tak. Tak se přijďte nasnídat, napekl jsem v dolky.
3: Tak honem, oblíkej se. Páni, myslel jsem si, že už končíme. Ale táta nikdy neřekne, kdy to přesně bude. No, teď nás budou ostatní zastavovat a předávat dopisy. Víš, na co se nejvíc těším?
4: Na Hety nebo na maminku?
3: No, to je samozřejmý. Ale strašně se těším, že se zas vyspím v opravdický posteli. S peřinama a ve vyžehleném pyžamu.
4: A já se vykoupu ve vaně plné teplé vody.
6: Tak honem, kde věříte?
5: Slavíme dobrý lov!

0: Konstanz? Konstanz, jak se cítíš?
1: Proč se ptáš? Jak se mohu cítit? Ale co je, co se stalo? Ty se usmíváš.
0: Usmívám se, ale taky jsem si poplakal, víš? Zdá se, prosím, nerozruš se příliš. Zdá se, že náš Harvey je naživu.
1: Jak? Co? Odkud to víš?
0: Poslal nám telegram. Poslouchej, zachránil mě rybářský škuner. Měl jsem se dobře, vydělal peníze. Čekám v Gloucesteru, přijdu za vámi na nádraží. Přivezte odměnu pro kapitána, těším se na vás, váš Harvey. Ale Konstanc, neměla bys po takové nemoci...
1: Už je mi dobře. Už jsem zdravá. Pojedeme hned, že ano?
0: Jistě. Víš, Konstanc, teď ti to mohu říci. Dosud jsem si neuvědomoval, co pro mě náš syn znamená. Ale když se zdálo, že jsme jej ztratili...
1: Ale já nechápu. Když jsi mu řekl, kdo jsi?
2: Přece nemohl kvůli jednomu člověku otočit loď, mami. Má smlouvu na dodávku ryb, živí rodiny mnoha lidí.
0: Byl bych se s ním vyrovnal, to přece víš.
2: Ano, vím, ale on mi tak docela nevěřil a nevěří ani dodnes, že jsi bohatý. Peníze, co jsem měl u sebe, mi v moři uplavaly, tak jsem to nemohl dokázat. A choval jsem se hloupě, moc hloupě, až jsem si vysloužil pořádnou ránu.
1: Bože, týrali tě.
2: Ale kde pak? Bylo to po zásluze. A kapitán říká, že mi to jen prospělo.
0: Ale podívejme.
1: Ale že tě nechal pracovat. Ty tvoje ruce, chudáčku.
2: Teď už to nebolí, mami. Pořádnej chlap musí mít mozoly. Tedy, promiň, tati.
0: No, myval jsem je taky, než jsem našel svoje zlato. Kopal jsem jako nádeník. Pro cizí. Dávali mi $8 za měsíc.
1: Ale Williame, to se nehodí.
2: A proč ne? Je to úžasné. Proč jsi mi o tom nikdy nevyprávěl, tati? Já vydělal 10,5 za měsíc a ještě dostanu podíl na úlovku, až zítra prodáme v East Hamptonu ryby.
1: Snad se k těm rybářům nechceš ještě vracet. Otec jim pošle peníze a...
2: Ale to nejde, mami. Víš, my jsme letos přijeli první. Wouvermen nám musí zaplatit nejlepší cenu, $4.25 za cen. A já budu kontrolovat váhu. Mám tady soupis úlovku.
1: To by nemohl někdo jiný.
2: Nemohl, mami. Je to práce plavčíka. A Dan, kapitánův syn, tak dobře nepočítá jako já. Ale jinak umí všechno. Je to báječný kamarád.
0: Já si myslím, že bychom tam měli zajet. Chci těm lidem poděkovat osobně. A když má Harvey ještě povinnosti, no to se nedá nic dělat.
2: Díky, tati.
1: No, když na tom trváte...

0: Pojďte dál, kapitáne. A vy ostatní také. Syna jsem poslal do města, abychom si mohli nerušeně promluvit.
1: Děkuji. Tak on si Harvey nevymýšlel. Vy opravdu máte soukromý vagon.
2: Něco takového jsem ještě neviděl. Páni, až to povím ženě.
3: Já vám povídal, že se budete divit.
4: Jo, to teda jo.
5: Prosím, posaďte se, pánové. Je zde malé občerstvení.
0: Děkuji.
3: To vypadá lákavě. Ale u nás na lodi se taky jí moc dobře.
1: Tiše, Dana. Dovolte, madam, abych vám nejdřív představil své námořníky. Pen.
6: Těší mě.
1: Tomplet. Manuel.
7: Tady.
1: A můj syn Dan. Já jsem kapitán Trup.
5: Těší mě, pánové. Posaďte se. Prosím, vezměte si. Trochu vína?
6: Děkuju, madam.
3: To je ale výborná šunka.
5: Jeste, prosím, podle chuti. A povězte mi, kdo z vás, kdo vytáhl mého syna z moře?
4: To jsem byl já, paní.
5: Vy. Ach, nepřestanu vám být vděčná. A vám ostatním také. Williame.
0: Ano. Tady mám pro vás odměnu.
1: Je to ne, pane. Vím, že to myslíte dobře, ale my si od vás nic nevezmeme. Vašeho syna jsme vytáhli jako každého jiného. Jídlo si odpracoval a celou cestu nám pomáhal. Takže si zaslouží i plat, který dnes dostal.
0: Kapitáne, byl bych rád, kdybyste odměnu přijal. Udělal jste pro mě víc, než tušíte. Můj syn býval jiný než teď.
1: Co jsem pro něj udělal? Jen jsem ho trošku přitáhl k práci. A naučil jsem ho zacházet s kvadrantem.
0: Udělal jste z rozmazleného chlapce muže. A to je něco, co se nedá ničím splatit.
1: Harvey je dobrý chlapec. A já? No co? Choval jsem se k němu stejně jako k Danovi. To je všechno.
0: Váš syn chce být také námořníkem, předpokládám.
3: Samozřejmě.
0: Vidíte, a můj syn si moře také oblíbil.
8: Už jsem tu. Všechno je zařízeno, tati. Dobrý den, mami. Kapitáne. Ahoj, Vespole. Ahoj.
0: Máš ty papíry?
8: Tady.
0: Kapitáne, toto jsou dvě přihlášky do námořní školy. Můj syn a váš syn mohou studovat společně. A pak, až získají patřičné vzdělání, nastoupit na některou z mých lodí.
5: Já byla zpočátku proti tomu, ale nakonec. Harvey přece bude majitelem těch lodí, jakmile dospěje.
1: Jakých lodí?
5: Můj manžel je majitelem 8 obřích nákladních parníků, linky Blue M, jestli je znáte.
6: Aby ne. Promiňte, pane.
1: Znám je. Vozíte čaj a kávu. Vaše lodě mají tu nejlepší pověst. Ale Harvey, proč jsi mi neřekl?
8: No, já se totiž o tatínkův majetek nezajímal. Ani jsem nevěděl, že koupil také nějaké lodě. A potom, co pak byste mi věřil?
1: Udělal jsem chybu, že jsem nevěřil. Ale pane, ta škola...
0: Samozřejmě hradím všechny náklady, to je to nejmenší, co pro vás mohu udělat.
1: Pane, nerad přijímám dary, ale tato nabídka... Prosím, berte výdaje jako půjčku, kterou vám splatí můj syn.
0: Když jinak nedáte.
3: Harvey, budem spolu chodit do námořní školy. Budou z nás kapitáni.
0: Ano, hochu, budou z vás stateční kapitáni. Takový, jako je tvůj otec, Dane.
2: A já jenom doufám, že nás taky najmete, až se budete plavit na vlnách oceánu.
8: Samozřejmě, vás všechny.
3: To se rozumí.
9: A to je krásná loď.

ti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid, no ať má dušička.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.
3: Ahoj!
4: No ano, milí čůníci.

0: doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do...

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Dáma s bílou kočkou, tak se jmenuje příběh, ve kterém se bílá sudička pokusí změnit zlou sudbu své černé sestry a rozplést pocuchané nitky několika lidských osudů. Jestli pak se jí to povede? Příběh o princezně Biance napsala Melita Denková. Režie v roce 1997 Maria Křipelková. Hrají Petr Svoboda, Blanka Bohdanová, Jaroslava Adamová, Magdalena Rajfová a další.

0: Právě se rozezněly zvony na oslavu princezniných narozenin. Stál jsem na prahu a vzpomínal, co vše jsem ztratil od doby, kdy se narodila. A nejen já, i moje sestra Líza, i celé království. Trpké vzpomínání a zvony jakoby mým myšlenkám přizvukovaly. Pochmurně bíjí všechno, všechno, všechno.
1: Hej, človíčku, stojíš tu jako solný sloup.

0: se.
1: Aha.
0: Tam se tě, proč se tady tak slavně zvoní?
1: To jsem se lekl. Kdo jste a kde jste se tu tak zčista jasna vzala?
0: Co kdybys raději zdvořile odpověděl na otázku? Pak třeba já zas odpovím na tvoji.
1: Princezna Bianka slaví 18. narozeniny. Odkud jste, že to nevíte?
0: Jsem zčista jasna. To si řekl dost trefně. Ale víš, co mi nejde na rozum? Když princezna slaví narozeniny, jak to, že z kašen neteče víno? Ani chléb chudým se nerozdává.
1: Chudí jsou všichni. Jsme chudé království, paní, zčista jasná. Můžeme si dovolit jenom zvonění.
0: Zvonění udělá radost, protože potěší srdce. Ale teď mi ukaž cestu ke královskému paláci.
1: Stojíte před ním.
0: A nepovídej. Řekla bych, že palác býval výstavnější.
1: V paláci se už dávno nebydlí. Král i princezna se přestěhovali do zahradníkova domku.
0: Aha, tak ustup, právě k ním jdu.
1: Pro vás určitě? Nejsou doma.
0: Jsem Víla Sudička, kmotřička princezny Bianky. Nesu jí dárek.
1: To by si každá vedchá babka ve městě mohla usmyslet, že je Víla a pozvat se tak k obědu.
0: Když mi nevěříš, zavolej starého králova komorníka. Ten si vzpomene, jak jsem Biance přinesla ke křtu hedvábnou košilku s knoflíčkem ve tvaru sedmi krásky. A k ní přidala sedm krás. A ještě...
1: Starý komorník už je dávno v pánu. Komorníkem jsem tady teď já. A taky kuchař a zahradník, jindy za spísař nebo kočí. To všechno v jedné osobě. Jsem... jediný králův služebník? A vy? Vy jste lhářka, protože kdybyste byla sudička, tak tohle všechno dobře víte.
0: Snad jsem tam na nějakou drobnost zapomenu.
1: Aha.
0: Ale pořád vím víc, než vědí smrtelníci. Tak už se přestaň mračit a pust mě dál, Benjamine.
1: Cože? Odkud znáte mé jméno?
0: Říkám, že vím ledacos. Stačí se trochu rozpomenout.
1: Moje jméno jste mohla někde zaslechnout. Abych vám uvěřil, musela byste vědět víc.
0: Povím ti tedy něco, co se nedá jen tak náhodou zaslechnout. Ta bílá kočka, co ti sedí u nohou, je tvoje sestra Líza. A ty sám taky nejsi tím, čím se zdáš, starcem, který jen tak z dlouhé chvíle zevluje na Prahu. Vždyť...
1: Proboha! Ať jste, kdo jste! Mlčte!
0: A zrovna ne! Co jsi chtěl slyšet, uslyšíš. Ty, Benjamine, jsi kdysi býval vznešený muž. Po králi hned první v království. A Líza zase krásná, hrdá dívka, první dvorní dáma.
1: Moje nešťastná sestřička.
0: Král vás měl oba rád a tobě svěřil všechny královské obchody. A tu si jednou bílý princ ze sousední bílé země objednal u vás 365 tisíc bílých oveček. Za každou z nich poslal předem zlaťák.
1: 365 tisíc zlatých. Honem jsme scháněli ovečky z celé země.
0: Když jste to stádo přihnali na hranici, zvedla se sněhová vánice a všechny ovce zmrzly. Přišli jste o ně i o zlaťáky, protože s nimi ses rozjel za bílým princem poctivě je vrátit.
1: Bože, kdybych věděl, co mě čeká.
0: Bílý princ ti s nejvlídnější tváří oznámil, že všechny tvoje obchody dopadnou stejně špatně, pokud mu nebudeš sloužit proti svému králi. Ty jsi ale rozhořčeně odmítl.
1: Jak jinak?
0: Jistě, jak jinak. Ale za to se princ pomstil krutým žertem. Tobě dal podobu starce a Líze tuhle bílou kočičí kůži. Tak jste vlastně oba zmizeli ze světa. A navíc to vypadalo jakože s hromadou zlaťáků, protože...
1: Ano, ano, bílý princ popřel, že mě kdy viděl. Pak ještě velkoryse řekl mému králi, že na splacení dluhu nespěchá.
0: Proto ho má tvůj pan král v úctě, zatímco tebe proklíná. A přitom nemá věrnějšího služebníka, už jen jak střežíš tyhle královské dveře. Můj milý, i když mě tím zlobíš, přece tě musím obdivovat.
1: Vím, že bílý princ pletichaří dál. Proč by nás jinak stíhala pohroma za pohromou? Tak hlídám. Jednou se tady ten lump nachomítne. A pak...
0: Zase nebuď tak hr. Tak jako ty jsi a nejsi stařec, tak bílý princ je a není lump.
1: Že není? Co tak najednou, paní? Ještě před chvílí jste věděla náramně dobře, co on je zač.
0: Ach, Benjamine, věci se někdy mají tak, že jsou takové, jaké nejsou. Ale tohle ty nepochopíš.
1: Ne, to ne. Nikdy jsem nerozuměl kulatým slovíčkům.
2: Benjamine? Benjamine?
0: Má kmocenka Bianka. Tak už mě k ní pro pána Jána pusť. Snad si pochopil aspoň to, že nejsem jen tak někdo.
1: Pochopil. A právě proto vás nepustím. Nelíbíte se mi, paní. Hádám, že jdete rovnou od bílého prince. On přece musí mít nějaké pomocníky. Nejspíš vás poslal k nám slídit.
0: Kdybych byla urážlivá, Benjamine, hned bych ti jednu vylepila. A řeknu ti, s nás se dohodnu s tvrdohlavým meskem než s tebou.
1: Ne, nevím, proč bych měl věřit vašim poměnkovým očím. I bílý princ má tvář anděla a přitom černou duši. Jen odtud pěkně zmizte!
2: Benjamine, k obědu! Dnes jsi mým hostem, tak kde jsi?
1: Rozuměla jste. Zmizte vy, paní z čista jasná. A rychle!
2: Ah, ty si s někým povídáš? Dobrý den, paní.
0: Jaká pak paní? Jsem tvoje víla kmotřička, princezno Bianko.
2: Má kmotřička? Má sudička? To je nádherné překvapení. Vždycky jsem si přála vás poznat. Musíte s námi hned ke stolu. Co tě to napadlo, Benjamine, nechat stát kmotřičku u dveří?
1: Tak, krásně to dopadlo. Ze všech sil se snažím podezřelou babku vystrnadit a to důvěřivé třeštidlo. Princezna Bianka i klidně pozve rovnou ke stolu.
2: Tak Benjamine, jídlo stydné. Pojď už.
1: Vždyť jdu. A šel bych třeba bez pozvání. Nechci tu vševědoucí babku spustit z očí. Ale kdo by to řekl? I pan král ji vítal jako starou známou, vlídně děkoval za návštěvu a ještě babce lichotil, co všechno dala Biance do vínku. Krásu, vtip, kuráž, vlídné srdce, veselou povahu. Ne, že by to všechno nebyla pravda, ale moc pochybuju, že to je zásluha té divné paní z čista jasna. Ovšem, ona se spokojeně uculovala, jakože ano.
0: Doufám, že jsem Biance dala všechno, co může jednou potřebovat. Snad jsem přidala i malinko navrch. Rozhodně jsem si dala záležet.
3: Myslím, že navrch jste jí dala paličatost.
4: Tatínku, najednou pomlouváš k motřičce dílo, které si předtím vychválil. Určitě není snadné vymýšlet lidem osudy. Dávám to hodně práce? Taková věc se přece nesmí splést.
0: To nesmí, nebo... Aspoň by neměla, i když... No, holčičko, i sudička se někdy splete. A to je pak na dělení.
4: Je, tak vám se to stalo. A kdy?
3: Bianko.
1: Ale babka jen mávla rukou a povídá, vždyť jsem jí sama dala do vínku zvědavost, tak co? A potom bez prošení spustí.
0: Všechno se stalo už hodně dávno. V jednom království čekali narození dědice, ale pak... Snad ani sudičky nemohou vědět všechno. Nebo jsem byla roztržitá. Zkrátka, narodili se chlapci dva, dvojčata. A já nachystala sudbu jenom pro jednoho.
4: To jste ji nemohla rozdělit?
0: To už bych mohla zkoušet rozdělit sklínku vody na dvě poloviny. Tohle, holčičko, nejde. Opravdu... Jednomu z chlapců jsem nemohla dát nic. A na takovou příležitost čeká má sestra, černá sudička.
4: Černá sudička? Co je to zač?
0: Dává lidem do vínku jen jeden dar. Chtivost. Učí je brát, co se jim zlíbí a na 100 způsobů. Černými kouzly, intrikami, lstí.
4: Je, z té černé sudičky mi naskakuje husí kůže.
5: A pak se stalo něco podivného. Ačkoliv bylo chvilku popolední, venku se náhle setmělo, jako by na svět padla černá mlha. A vedle babky se objevila ženská od hlavy k patě zahalená v černých závojích. Její hlas sečel jako hadí.
0: Jen si vylévej srdce, sestřičko, je ti to málo platné. Můj chlapec už vyrostl v muže a dělá mi jen samou radost. Kolik lidí už zničil, obelhal, podvedl, okradl. I svému bratrovi vzal všechny tvoje dary.
6: Já vím.
0: Ne, že bychom o ně stáli, sestřičko, hodili jsme je do bláta. Jen jeho jméno si můj princ ponechal a jeho tvář. Tu ukazuje světu. Stín tvého kmotřence vězníme v černé věži a chodíme se mu vysmívat.
6: A ty si myslíš, že to tak nechám?
0: Nic jiného ti nezbývá.
6: Už léta trpělivě spřádám bílé nitky nových osudů. Není daleko doba, kdy se na cestu vydají dvě dívky, které zpřetrhají tvé černé sítě. Váhy zmařených osudů se zase vyrovnají. Ano, sestro, chystám tvůj pád.
5: A pak se zase náhle rozjasnilo, že bych na chvilku usnul a měl zlý sen. Vždyť ostatní se tváří, jako by nic neviděli, nic neslyšeli. Pan král si zrovna stěžuje babce, že se Bianka nechce učit. Už vím, tohle ta babka provedla jenom mě. Jsou to její kejkle a teď se tváří mírně jako hrneček s mlékem a schovývavě hladí Bianku po tváři.
6: Tak ty se nechceš učit? Proč?
4: Ale to vůbec není pravda.
3: Tvůj učitel si stěžoval.
4: Tatínku, nechci se učit hlouposti, co nikdy nebudu potřebovat. Posuďte sama, kmotřičko, prý mám umět celou řadu poklon a úsměvů. K přijímání dvorních dam, k přijímání delegací... A ještě kdo ví k čemu? Na co to je? Jediná společnost, kterou tu mám, je Benjamin s Lízou. A s nimi okopávám zeleninu a kytky v zahradě. No a smát se umím bez učení. Jednoduše, když je něco k smíchu. Jako třeba ty poklony s úsměvy, tatínku.
3: Děkuji za poučení. Jsi pořád jako malé dítě. Bianko, už je ti 18. To je čas na vdávání. Brzy se začnou sjíždět princové a že ti tady kmotřička laskavě dopřála krásu, bude těch princů aspoň 1000. Přivezou ti drahé dary, zlaté šperky, hedvábné závoje, vějíře spavýho peří.
4: Kdo by vozil pávy a zlato chudé princezny?
3: Však uvidíš, jak se dary i princové pohrnou. A ty musíš umět ty urozené pány vznešeně přijmout. Musíš se umět uklonit, usmát. Jiná je poklona pro prince, kterého odmítneš, a jiná pro toho, komu nakonec podáš svou ruku.
4: Ale...
3: Určitě musíš umět víc, než takhle nad vším ohrnovat nos.
4: A já si vezmu jen toho, koho budu mít ráda.
6: Správně.
3: Pro pana Jana Kmotřičko, nečekal jsem, že budete tu umíjenou holku podporovat. Je v zájmu království, aby se Bianka dobře vdala.
6: Nerozčilujte se, pane králi, však ono to tak bude.
3: Hodně mlhavá slova, Vílo Kmotřičko. Raději, kdybyste Biance domluvila.
6: No tak, abyste neřekl. Ty poklony se uč, má milá. Vím, proč to říkám. Slíbíš mi to?
4: Ano, slibuju. Budu se tedy učit nakrucovat a ušklíbat podle předpisů.
3: Ne, budeš pouze pěstovat mraví, které se hodí k princezně. Slušně mluvit, půvabně se uklánět a usmívat, ladně chodit a tančit.
4: Tady, Líze, by tohle všechno šlo mnohem líp. Všiml jsi si, jak ta má ladnou chůzi?
3: A nepleť kočičí chůzi do vážných řečí o pěstování mravů.
4: Nemám ráda ty tvoje vážné řeči. Radši ukážu kmotřičce, jak umím pěstovat kytky a zeleninu.
6: Ty mi chceš říct něco v tajnosti, viď?
4: Ano. Kmotřičko, prosím. Nemohla byste mi prozradit, kdo je ten... Tedy... No zkrátka, kdo je ten můj ženich?
6: Ty moje zvědavá dušičko.
4: Ne, nesmějte se. Vždyť já se bojím. Přece jste slyšela, tatínka. Kdyby těch jeho 1000 princů nepřijelo, sezve je sám. a z nich ho bude zajímat ten nejbohatší. Prý pro blaho království. Ale já nechci vybírat podle bohatství. Pak si zase říkám, jestli bych přece jen neměla. Ne, vůbec nevím, co mám dělat. Prosím vás, poraďte mi.
0: Jednoduše si vyber toho pravého.
4: Kmotřičko, to přece není žádná rada. Jak ho mám poznat mezi tisícem princů?
0: Kdo říká, že ho najdeš mezi tisícem princů? Může tě čekat kdekoliv na světě.
4: Tím spíš ho tedy nepoznám.
0: Ale poznáš. Poznáš, má milá.
4: A jak?
0: Jednoduše. Zkrátka to bude ten pravý.
4: Vy mě snad chcete utrápit, kmotřičko. Třeba je to jednoduché pro vás, ale pro mě ne. No, pověste mi, prosím. Aspoň trošičku.
0: No dobře. Dá ti něco, co máš nejraději.
4: Nejraději. Já mám asi nejraději čerstvé jahody. Nosí mi je Benjamín.
0: Ty blázinku.
4: Ne, už vím. Nejraději, ale úplně nejraději mám svůj talisman pro štěstí. Perleťový knoflíček, který vypadá jako sedmi kráska. Knoflíček z košilky ke křtu. Tenhle dárek jsem prý dostala od vás, kmotřičko.
0: To ano. Je dárek, ty moje hlavo děravá, zase si na něco zapomněla. Bianko, vždyť já ti dnes taky přinesla dárek.
4: Skříňka z perleti? Děkuju, je moc krásná. Co je to na ní vyryté? Znamení vah. A uvnitř? Co je asi uvnitř?
0: Poklad. Velký a vzácný poklad.
4: Ale jak je to možné? Vždyť skřínka je tak lehounká.
0: Tenhle poklad je už takový velký a přitom lehounký jako dech a stejně tak vzácný.
4: Jak tajemně to zní. Honem tu skřínku musím otevřít. Ale kmotřičko, vždyť jste mi k ní zapomněla dát klíček a přitom má hned tři zámky.
0: Náhodou nic jsem nezapomněla. Ode mě klíček nedostaneš.
4: Ne? A od koho?
0: Sama nevím. Prostě objeví se v pravý čas a potom skříňku otevřeš.
4: Já se snad zblázním zvědavostí. A kdy přijde ten pravý čas?
0: Až ti bude nejhůř.
4: To je mi, myslím, zrovna teď.
0: Nepřeháněj.
4: A je. Vždyť je to docela stejné jako s tím mým pravým ženichem. Už se mi zdá, že se něco dozvím. Ale vy si jen chytře hrajete se slovíčky, takže mám nakonec hlavu zamotanou víc než dřív. Kmotřičko, tohle mi nedělejte. Kmotřičko! Ona zmizela. To ne! Vraťte se, prosím, já vás potřebuju! V hlavě mi bzučí tisíc otázek.
1: Copak? Co se vám stalo, princezno? Že vám ta babka něco provedla?
4: Rozplynula se. A já ji potřebuju. Benjamíne, ty jsi ji viděl přicházet. Řekni mi, odkud. Šla bych ji hledat.
1: Objevila se úplně zčista, jasná, jako teď zmizela, ale radši ji nehledejte. Nelíbí se mi. Co vám to vlastně tady napovídá? Pláčete a přitom vám hoří oči a tváře?
4: To je moje věc. A nechám si to pro sebe. Vždyť ty ji nemáš rád. Račil ses na ní celé odpoledne. Proč?
1: To je zase moje věc.
4: Máš ty ale dnes náladu. Pojď, Lízo, necháme ho, ať se tu vybručí.
1: Ne, Líza zůstane se mnou. Chci si s ní promluvit.
4: Promluvit?
1: No, tedy chtěl jsem říct, že musí honit myši na sýpce.
4: A ty asi chceš vysvětlit, jak. No. Benjamíne, co to s tebou dnes je? A proč by Líza měla rejdit po prázdné sýpce? Jen pojď se mnou, Lízo, vím o lepší zábavě.
1: Plakala a už se zase směje. Mě tady do smíchu není. A právě proto jsem se podřekl. Rád si s Lízou povídám. I když nemůže mluvit, vyčtu jí odpověď z očí. Jestli pak taky viděla tu divnou černou ženskou. A co si asi myslí o té babce, té paní z čista jasna?
7: Pořád mi nevěříš, Benjamine? Proč?
1: Fuj! Třeba už proto, že se mi nelíbí vaše způsoby. Zase jste mě vylekala.
7: Protože se teď lekáš i vlastního stínu. Takový si dřív nebýval.
1: A to vaše dřív se mi taky nelíbí. Ne, vůbec se mi nelíbí, co všechno víte a co provádíte. A ať už jste kdo jste, raději nás tu nechte na pokoji. S Bohem!
7: Ty říkáš s Bohem a já naschledanou. Naschledanou, nedůvěřivý Benjamíne.
5: Ale naštěstí v příštích dnech se paní zčista jasna neobjevila. Pak přešly týdny i měsíce a myslím, že Bianka na ni zase zapomněla. Tedy náramně pilně se učila poklony, ale řekl bych, že už ani neví proč, komu to slíbila. A jednou, zrovna jsem nesl na stůl snídani, Bianka ukazovala panu králi, jak se teď umí klanět.
4: Tatínku, dobře se dívej. Tohle je raní poklona, kterou ty nejlépe vychované princezny zdraví své královské otce u snídaně. Teď mi vypadl z kapsy perleťový knoflíček. Musím ho hledat. Kam se tak mohl zakutálat?
3: Moc vyvedená poklona, když lezeš po čtyřech.
4: Ale tatínku, byl to můj talisman. Knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Musí se najít. Benjamine, Lízo, prosím, pomozte mi.
3: Ale pro boha, nevyváděj tak kvůli knoflíku. Až budeš královnou v pořádném království...
4: Pořád ta stejná písnička o velkém králování. Teď hledám knoflíček.
3: Bianko, je ti skoro 19. Už se nemůžeš chovat jako umíněné dítě.
4: Benjamine, podívej se sem pod skřínku. Nic?
5: Nic. Ani pod stolem.
4: Tak zvedneme koberec.
3: Bianko, posloucháš mě vůbec?
4: Samozřejmě, že poslouchám. Jsem teď přece dobře vychovaná. A víš, tatínku... Co jsem se mimo poklon a tance ještě naučila? Žádná princezna, která dbá na svou pověst, se nevdává jen proto, že je jí skoro 19. Opravdu vznešená princezna nejdříve stanoví nějaký úkol. A jejím vyvoleným ženichem je pak ten, kdo úkol splní.
3: Jestli to zas není nějaká výmluva. Ten úkol už máš vymyšlený.
4: Zrovna mě napadl. Vezmu si jenom toho, kdo mi přinese dárek, který mi udělá radost.
3: Jenže kdo má uhodnout, co potěší rozmarnou holku?
4: Úkol nesmí být lehký. Takový už je zvyk. Na druhé straně si myslím, že tady Benjamin by na to přišel jako nic.
3: A dej pokoj, ty třeštidlo. Ale aspoň jsme trochu pokročili s těmi ženichy. Teď rozešleme dopisy do všech stran. Škoda, že k dopisům nemůžeme přidat taky Biančin obrázek.
4: Požádej Benjamina. Už mě maloval mockrát. I když Bůh ví, proč potají. Všem jeho obrazům říkám dáma s bílou kočkou. Jsem na nich totiž vždycky s Lízou a procházíme se spolu v zahradě. Podívej, tenhle jsem dostala naposled k 18. narozeninám.
3: Aha. Působivé dílo. Zvláštní věc. Podobně, když si malovala jedna mladá dvorní dáma.
4: Ty obrazy bych ráda viděla. Kde teď jsou?
3: Dal jsem je spálit.
4: Tatínku, a proč?
3: Protože její bratr zavinil chudobu naší země. Nechci mít na tu rodinu jedinou památku.
4: Zajímavé, že v královské kronice tenhle příběh není.
3: Netoužím potom, aby moji potomci věděli, jak jsem se nechal doběhnout. Měl jsem oba rád jako vlastní. Dívku i toho mladíka. Za jeho čest bych dal ruku do ohně, několik let se vzorně staral o všechny královské obchody a pak najednou zmizí s hromadou peněz. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit, jenomže zároveň s ním zmizela i jeho sestra.
5: Je strašné poslouchat svůj a Lízin příběh, viděný z druhé strany, a mlčet. Ale nic jiného nezbývá. Píšu mlčky dopisy princům a pro slzy nevidím napsaní. A Bianka si toho všimla a hned se ptá, co se mi stalo. Jak rád bych jí všechno řekl, ale co pak by mi věřila? A tak jsem zalhal, že mi do očí svítí slunce.
4: Nepovídej. Vím dobře, co tě trápí.
5: No, to není možné.
4: Nelíbí se ti, že se mám vdávat za nějaké neznámé princátko. Ale Benjamine, ty a já přece víme, že můj úkol je vlastně nesplnitelný. A od tatínka bude zas na chvíli pokoj. Tak piš a nepláč. Není proč.
5: Brzy se začali sjíždět princové. Vozili samé drahé dary a každý z nich se domýšlel, že udělá princezně radost. Radost? To dělalo králi. Ale princezna se jen usmívala a sekala ty poklony, co znamenají odmítnutí. Král se na ní mračil, ale nic neříkal. A pak jsem pochopil, proč když jednou rozlomil pečeť na velkém bílém psaní.
3: Bianko, zaplať pánbů, že jsi všechny odmítla. O tvou ruku se teď uchází jeden velice vzácný člověk. Dobrodinec naší země.
4: Ani jsem si nevšimla, že máme nějakého dobrodince.
3: Tak jako máme podvodníky, kteří tu chudobu zavinili.
4: Myslíš toho hodného mládence, co pak zmizel s tvými penězi? Za všechno přece nemůže, to by musel být čaroděj.
3: A kdo ví, co on vlastně byl? Vždyť od té doby se nám na paty lepila jenom smůla, krů pobytí střídala sucha a po horkém létě zas přišly holomrazy. A kdo mi nabídl pomoc, když nebylo co jíst? Vznešený muž, který mě dnes se vší úctou prosí o tvou ruku.
8: Bílý princ.
4: Tak ty ho znáš, Benjamine? Snad na něj taky nespustíš chvalospěv jako tatínek. Ale na jednu věc jste oba zapomněli. Ať je jaký chce, nesplnil úkol, který jsem pro všechny nápadníky stanovila.
5: Spadl mi kámen ze srdce, když to Bianka řekla. Ale král vypadal, jako když kousne do šťovíku.
3: Holčičko, zapomeň na ten svůj úkol. Vždyť je to dětinství. Lepšího muže nikde nenajdeš. Stačí se kouknout na princův obrázek a rázem se do něho zamiluješ.
4: Tobě se to už asi stalo. Ale přiznávám, že má hezkou tvář.
3: Tak co chceš víc?
4: Jedinou maličkost. Ať splní úkol.
3: Proč musíš být tak umíněná?
5: Díky bohu, že je. Ten úkol nemůže splnit ani bílý princ. Nemůže uhodnout myšlenky princezny Bianky. Jenom já vím, jaký dárek Bianka očekává. Malý knoflíček z perleti. A ten nosím schovaný v kapse já.
9: Posel od bílého prince přinesl psaní princezně Biance.
3: Jen psaní? Nic víc? Bianko, probuch, honem ten dopis otevři. Bojím se, že si prince urazila.
4: Princezno, žádáte dar, který vám udělá radost. Až budete číst tyto řádky, podívejte se z okna. To je má odpověď. Tatínku, to nezní zrovna moc vlídně.
3: Co se ti nezdá? Raději se rychle koukni ven. Co je tam?
4: Nic. Tedy nic zvláštního. Zvedl se vítr a schodil bílé květy z jabloní. Třepetají se jako sněhové vločky. Ale ne. Vždyť je to opravdu sníh. Sněhová chumelenice uprostřed května.
3: Snad si princ myslí, že ti sníh v květnu udělá radost. Vždyť je to nádherné překvapení, takové něžné a lehké pápěří.
4: Kdyby to bylo pár vloček, ale vždyť všechno pomrzne, všude už leží závěje.
3: Přeháníš jako vždycky.
4: Vůbec ne. Ještě jsem nedočetla princův dopis, poslouchej. Takových darů mám pro vás ještě víc. Krupobytí. Věřím, že vám připomene perly. Husté liáky jsou přece jako stříbrné závoje. Tatínku, vždyť on vyhrožuje.
3: Nic nechápeš. Doslechl si, jak odmítáš všechny vzácné dary a chce se ti zavděčit něčím opravdu výjimečným.
4: Až moc výjimečným. Kdo může ovládat déšť a sníh?
3: Víš, co jsi? Nevděčná, vzpůrná, vrtošivá holka. Kam zase jdeš?
4: Do zahrady. Přemýšlet o tom, jestli jsem nevděčná a vrtošivá. Do naší ubohé zahrady, kde v květnu leží sníh. Benjamine, poraď. Ty přece prince znáš. Sotva tatínek spustil ten chvalospěv, hned si věděl, o kom je řeč. Je opravdu tak ušlechtilý? Řekni mi o něm něco.
5: S radostí. Je to největší lump, jakého nosí zem.
4: Ale Benjamine, to snad...
5: Konečně přišel čas, abych vyprávěl Biance svůj příběh. Mluvil jsem a mluvil, jak se princ pomstil, kdo je Líza. A když jsem skončil, Bianka dlouho mlčela. Nevěříte mi?
4: Věřím. Tobě jsem vždycky věřila. Jenom se nemůžu vzpamatovat. Kolikrát jsem si říkala, že máš mladé oči. A Líza, pojď sem, Lízo, ať tě pohladím.
5: To ona malovala všechny vaše obrazy.
4: Ano, Líza.
2: ta mladá dvorní dáma, co krásně malovala. A tatínek její obrazy spálil. Jak je to všechno hrozné. Ale co s tím? Jak vám můžu pomoci?
1: Nám? Vy sama potřebujete pomoc. Nemůžete se stát ženou toho darebáka. Ale pan král na tom bude trvat.
2: Vím. Můj bože, co mám tedy dělat?
1: Utéct.
2: Utéct? Utíkat se mi nelíbí. Dej mi lepší radu.
1: Kéž bych nějakou znal. Ne, musíte utéct. A čím dřív, tím líp. Ještě dnes v noci.
2: Ale kam?
1: Do Bílé země. Říká se, že pod Svícnem bývá tma. Tam vás nikdo hledat nebude.
2: Snad. Ale mám jít sama. Kdybys aspoň šel se mnou, Benjamine.
1: Ne, já tu musím zůstat a pokusit se pana krále nějak uklidnit. Ale vím, jak to uděláme. Může jít s vámi Líza.
2: Tak dobře. Půjdu s Lízou. Dáma a bílá kočka se spolu vydají na cestu do neznámých dálek.
1: Kéž je ta cesta uchrání před neštěstím.
2: Lízo, šli jsme celou noc a celý den. A už je zase večer. Ani nevím, kde jsme. Je už blízko ta bílá země. A co tam vlastně budeme dělat? Z údolí se sem blíží průvod jezdců na koních. Mám se jich zeptat, kde jsme, nebo se jim mám vyhnout?
10: Dívka s bílou kočkou. Počkej, neutíkej. Kam jdeš tak sama pozdě na večer?
2: Já jdu si hledat službu, pane. Do Bílé země. Je už blízko?
10: Tak ty jdeš od pana souseda do cizí země. A proč? Snad se ti nelíbilo, jak u vás včera padal sníh?
2: Nelíbilo, pane. Nikomu se to nelíbilo.
10: To věřím. A možná ještě dostanou další na dílku krop. Proč na mě ta kočka tak prská?
2: Tiše, Lízo, tiše. Raději půjdeme dál.
10: Bílá kočka jménem Líza? Počkejte! Stůj! A ty, děvče, ukaž mi pořádně tvář. V šeru je špatně vidět.
2: Ne, pane, my musíme jít.
10: Povídám, stůj! Nikam! Oh, ano. Jste to vy, princezno Bianco. Poslala jste mi svůj obraz s bílou kočkou. No, aspoň jsem viděl, že s Lízou je vše při starém. A nelichotila vám na svém obraze, jste možná ještě krásnější.
2: Bože můj, vy jste bílý princ. To je strašné.
10: Naopak, báječné. Jedu za svou nevěstou, abych jí napravil hlavu. Myslím si totiž, že je vzpurná, když neodpověděla na můj dopis. Ale ona mi zatím sama vyjde vstříc.
2: Já přece...
10: Ale proč jste si oblékla tyhle hadry, princezno? To je nějaký zvyk ve vašem chudém království.
2: Vždyť já vám nejdu vstříc. Utíkám před vámi.
10: Ale proč? Vůbec mě neznáte? Čím jsem se vám mohl znelíbit?
2: Vím o vás dost.
10: To asi Benjamin žvanil. A vy tomu starému bláznovi věříte?
2: Věřím. A i kdyby Benjamin mlčel, stačilo by mi číst váš dopis. A co ten včerejší sníh? To snad byl laskavý nápad.
10: Laskavý až dost. Abyste věděla, ten sníh byl jako pohlazení proti tomu, co ještě můžu udělat. Rozpoutáme vaší zemi peklo, jestli si mě nevezmete.
2: Bože! A můj otec věří, že jste náš dobrodinec.
10: A nejsem. Kdo poslal obilí a chléb, když krupobytí potlouklo úrodu na všech vašich polích?
2: A kdo poslal to krupobytí? Teď už to vím. Čemu se smějete?
10: Je tak zábavné vymýšlet intriky. Ale věřte, že jsem to všechno dělal jen kvůli vám. Totiž chtěl jsem si nejdřív zavázat vašeho otce. Chtěl jsem to s vámi nejdřív zkusit po dobrém.
2: Máte divnou představu o tom, co je to po dobrém. Proto se naše cesty minou.
10: Ani bych neřekl. Utíkáte přede mnou a přesto jsme se potkali. To už je osud, princezno.
2: Takový osud si přece nezasloužím.
10: Už to střečí. Nasedněte si do kočáru, ať nikdo nevidí, v jakých šatech mi vyšla moje nevěsta naproti. Lidé by ještě mohli pomlouvat, že si mě neváží.
2: Ale vždyť já vás nenávidím.
10: Promiň, za mě, co na tom záleží. Já vás taky nezbožňuju.
2: Ale pak, Já vůbec nechápu, proč se o mě ucházíte.
10: Protože chci. A chci, protože jste ta nejkrásnější ze všech princezen na světě. A já jsem zvyklý sáhnout po všem, co je nejlepší. A získat to.
2: Co pak lidé vždycky udělají to, co chcete?
10: Dřív nebo později ano. A když ne, nevyplatí se jim to. Podívejte se na Lízu.
2: Tak mě raději taky proměňte. Třeba v žábu.
10: Ve vašem případě se takový trest nehodí. Chci, aby se celý svět dozvěděl, že nejkrásnější z princezen podala svou ruku právě mně. Nechcete přece, aby kvůli vám trpěli nevinní lidé? No tak, chci slyšet vaše ano.
2: Ano.
10: Konečně. Abyste viděla, že dokážu být i vděčný, tak po svatbě vám za to neochotné ano. Ochotně splním vaše přání.
2: Jaké? Nemám žádné.
10: Spíš máte krátkou paměť. Přece jste před chvílí vyslovila přání, ať vás proměním. No, až se s vámi pochlubím světu, až bude každý vědět, že jsem vás získal, pak už je mi jedno, co s vámi bude. Potom se proměňte třeba v žábu.
2: Jste vůbec člověk?
10: Jsem, co jsem. Tak už nastupte do kočáru. Ovšem vy taky, slečno Lízo.
2: Pojď. Pojď ke mně, Lízo. Lízo.
11: Hej, vy všichni! Obraťte koně, kočáry! Jdeme zpátky domů! Do Bílého hradu!
4: Tak to je váš hrad. Zvenku už z dálky svítí jeho bílé zdi. Ale uvnitř je černý a mrazivý. Je jako vy. A co ty divné stíny, které tu snářkem přebíhají po chodbách?
12: Stíny těch, kteří mi odmítli poslušnost.
4: Vždyť jsou jich stovky, tisíce. Tisíce naříkajících nešťastníků. Není vám jich ani trochu líto?
12: Spíš mě to věčné kvílení nudí. No, neprovedl jsem to líp s Lízou a Benjaminem? Nemám je na očích. A oni sami vlastně taky nedopadli nejhůř. Užívali si světa. Víte, slečno Lízo, už se přestaňte krčit v té kočičí kůži. Vyskočte a vyprávějte nám, jak se vám v ní žilo. A jak se pořád má Benjamin?
13: Mlčte, princi. Aspoň se pořád neposmívejte.
2: Lízo, Lízo, tak to jsi ty. Konečně tě vidím.
13: Bianco.
2: Aspoň tu mám jednu přátelskou duši, aspoň si s tebou konečně můžu popovídat.
13: Má milá Bianco.
10: Jen se mi nerozplyňte v slzách, dámy. Zítra ráno tu přece bude svatba. A to přibývá veselá událost.
2: Jak pro koho?
10: Nezačínejte zase, princezno. Už nechci slyšet sebemenší námitku. Slitujte se nad svými poddanými. Víte, co jsem vám slíbil? I když se o mě říká, že na mé sliby není spolehnutí, tak tenhle splním do puntíku.
2: Nepochybuji.
10: Výborně. A zkuste se vyspat do přívětivější nálady. Tady visí váš obraz. Jdete zahradou, s Lízou a usmíváte se. Víte, že vám úsměv sluší?
2: Úsměv? Ten už jsem dávno zapomněla.
10: Ale máte tu pro něj dobrý vzor. Tak se ho zase naučte. Přeju vám dobrou noc.
2: Usmívat se se srdcem plným žalu. Lízo, jen se podívej na svůj obraz. Ještě včera jsme byli tam doma, v zahradě. A jako by to bylo před milionem roku. Ačkoliv něco dobrého se tady přece stalo. Máš teď zase svoji podobu.
13: Jenomže tohle štěstí je draze vykoupené tvým. Nestojím o ně. Vždyť ty bys teď na sebe ráda vzala mou starou kočičí kůži.
2: Bez váhání. Vzpomínám si, co mi sudička vykládala o mém ženichovi. Už chápu, proč mluvila tak mlhavě. Netroufla si mi říct, jaký mě čeká zlý osud.
13: Benjamin ji nikdy nevěřil. Ani já. Vždycky jsme mysleli, že je jedna ruka s bílým princem.
2: Ne, ne, ne. Já jí pořád věřím. I když teď. Teď je to dost těžké.
13: Neplač, Bianco, prosím tě, neplač. Víš co? Půjdeme jako do naší zahrady zde na obraze, budeme se jako procházet mezi stromy a snad se nám aspoň na chvilku podaří zapomenout na to, kde doopravdy jsme.
2: Myslíš?
13: Prosím, Aspoň to zkus.
4: Tak dobře. Lízo, co se to třpití tam v té trávě? Vypadá to jako malý zlatý klíček.
13: Nic takového jsem nemalovala. To bude asi pampeliška.
4: Ne, opravdu je to klíček. Podívej, tady blízko růží, tady.
13: Jak se zhodotkla, vypadl z obrazu. Co to znamená, Bianko?
4: Nevím. A nebo možná vlastně vím. Vzpomínám, co řekla má sudička. Až ti bude nejhůř, objeví se klíč k perleťové skřínce. Pak ji otevři. No dobře mi není. A vida klíček je tady.
13: Co je v té skřínce?
4: Nemám tušení. Kmotřička říkala, že vzácný poklad, lehonký jako dech.
13: Pěkný nesmysl. A proč tu skřínku máš otevřít?
4: Ani tohle nevím.
13: Tak proč se usmíváš?
4: Vždyť je to důkaz, že moje kmotřička nemluvila do větru. Asi má plány, kterým nerozumím. Ale určitě nezamýšlí nic zlého.
13: Ty důvěřivý blázínku, proč jsi tu skřínku vůbec s sebou brala?
4: Jak bych mohla jít do neznáma a nechat doma dárek od své nejmilejší kmotřičky?
13: Tvá nejmilejší kmotřička ti dá divný dárek. Skřínku bez klíče. Klíč k ní se potom objeví za divných okolností na divném místě. A ještě nevíš, co ta skřínka skrývá. Co když tvá nejmilejší kmotřička ti v té skřínce podstrčila zlý osud?
4: Ne, to už bych nemohla věřit nikomu.
13: Tak tu skřínku, prosím, raději zatím neotvírej.
4: To ani nemám v úmyslu. Protože dokud nestojím vedle Bílého prince ve svatební síni, ještě není nejhůř.

0: Je čas, má princezno. Svatební síň je připravená, svatební smlouva čeká jen na váš podpis. Sezval jsem i svatební hosty, jsou to sice jen stíny mých nepřátel, ale co se dá dělat, za to muzikanti jsou živí.
1: Jen neplýtvejte slovy, princi, já jsem připravena.
0: Vida, čekal jsem, že budete dělat drahoty, tak jste se z rozmaru vyspala. Už se vám zdám lepší?
1: Říkám, že můžeme jít. Svatební síň. Bože můj, kmotřičko, já vám věřím. Ale hned by mi bylo líp, kdybyste mi dala nějaké znamení, že o mě víte.
0: Co si to šeptáte? Zní to jako litanie.
1: Kmotřičko, alespoň na mě promluvte. Stačí mi jediné slůvko.
0: Tady je svatební smlouva. Podepište.
1: Ano, ale počkejte chvilku, jen chviličku.
0: Vytáčky v posledním okamžiku.
1: Žádné vytáčky, jen... Chci otevřít tu perleťovou skříňku, co za mnou nese Líza. Jsou v ní staré rodinné šperky. Podle dávné tradice si je smím vzít až těsně.
0: Máte u sebe rodinné svatební šperky? A pak, že jste za mnou nespěchala? Tak otevřte skříňku, jsem zvědavý a miluji šperky.
1: Komotřičko, stůjte při mě. Odemykám první zámek.
0: Proč tak pomalu? Mně se samou zvědavostí až uží dech.
1: Teď. Odemykám druhý zámek.
0: Opravdu se mi špatně dýchá. Všechno se se mnou točí.
1: Teď třetí zámek.
0: Ne, zadržte. Svět se mi zhoubl z hůru nohama. A už vím proč. Ať je ve skřínce cokoliv. Šperky to nejsou. Jako bych se propadal do hluboké jámy. Už vás nevidím. Pomozte mi někdo!
2: Bianko, bohu díky, že svěřila své kmotřičce. Jen honem otoč klíčem po třetí, ať princ docela ztratí svou moc a sílu.
1: Lízo!
2: Proč váš? Co je s tebou?
1: Mrazí mě. Padá na mě strach. Vedle mě se objevila žena v černých závojích. Má tvář kmotřičky a přece jinou zlou.
2: Vždyť je to ta druhá, její černá sestra. Přišla na pomoc princi. Jen si vzpomeň, jak o ní tvoje kmotřička mluvila. Bylo to v den tvých 18. narozenin.
1: Já nic nevím, na nic si nevzpomínám.
2: Ale já ano. Pochopila jsem celý ten příběh o dvou chlapcích. Z jednoho vyrostl zloděj a lhář. A ten je tady s námi. Okradl bratra o všechno, vzal mu i tvář. Ale teď už mu z tváře ta vlídná masa spadla.
1: Před očima mám černo, v hlavě tmu.
2: Bianko, pro boha, teď se nesmíš vzdát. Začínám tušit, jaký vzácný poklad je ve skřínce, kterou odemykáš. Nezachráníš jen sebe. Všechny ty stíny kolem dostávají lidskou podobu. Stačí jen po třetí otočit klíčem. A všem se vrátí to, o co je připravil falešný bílý princ.
1: Skoro tě neslyším. Ruce mi omotaly černé závoje.
2: Pak tedy jsem tu ještě já. Otáčím klíčem po třetí.
1: Lízo, co to se mnou bylo? Kde je princ? A kde je ta černá žena?
2: Oba už jsou pryč a s nimi všechno zlé. Za to je kolem spousta šťastných, veselých lidí. A mezi nimi bílý princ, ten pravý. Pojďme hodem k němu.
1: Ne, počkej, jak se to stalo? Pamatuji se, že jsem odemkala skříňku. A pak se všechno propadlo do tmy. Odemkla jsem ji nebo ne?
2: Dvakrát si otočila klíčem a po třetí už já.
1: Ty? Tomu nevěřím. Ty, která si mě pořád varovala.
3: Ale holčičko, od kdy ty nevěříš Líze?
1: Kmotřičko, kde jste se tu tak zčista jasna vzala? A proč jste nepřišla dřív? Tolik jsem vás volala, tolik jsem vás potřebovala.
3: Nemohla jsem vstoupit do hradu opředeného černým kouzlem, ale poradila si beze mě. Vy obě jste mi udělali radost. Všechno se stalo, jak jsem zamýšlela. Dvě dívky se vydaly na cestu a zpřetrhaly černé sítě mé černé sestry.
2: O, paní, bylo tak těžké dát si to všechno dohromady. Zvlášť, když jedna z těch dvou dívek vězela dlouhý čas v kočičí kůži. Odpustíte mi, že jsem o vás tak pochybovala.
1: A já taky v té černé chvilce nakonec. A k motřičko vy nás ještě chválíte.
3: Jak pak ne, děvenky moje, jsem moc spokojená.
2: Tak když se na nás nezlobíte, proč tu stojíme stranou? Já bych se s chutí radovala s ostatními. A taky chci přát ten nejkrásnější život pravému bílému princi. Pořád se na nás dívá a usmívá se docela jinak než ten druhý. Myslím, že nám chce poděkovat, ale netroufá si.
3: Lízo, co pak se můžeš takhle vyznat v úplně cizím mládenci?
2: Možná, že zrovna můžu. Třeba proto, že jsme měli stejný osud. Oba jsme žili bez života. V divném zakletí.
3: Aha. No, potom už se nedivím. Tak za ním běž.
2: Bianko, ty se mnou nepůjdeš?
3: Jen jdi sama. Bianka, jak se zdá, o něčem přemýšlí, viď, holčičko?
1: Ano. Říkám si, jak vynalézavě jste propletla tolik osudu. A říkám si, jak asi uděláte, aby se k pravému bílému princi dostal perleťový knoflíček, co se mi kdysi zakutálel.
3: A k čemu by ho potřeboval?
1: Má mi ho přece podat můj ženich.
3: Proč myslíš, že je bílý princ tvůj ženich?
1: Ale přece přinesla jsem mu ve vaší skřínce zpátky jeho osud, jeho život. To byl ten poklad vzácný jako dech. Nebo snad ne?
3: Ale ano, v tom máš pravdu.
1: No, a on je teď proto pravý bílý princ. A tak si myslím...
3: Ale děvenko, s princovým osudem se změnil i osud tisíců jiných. Všech, kteří se tu teď kolem radují. Proč by to nemohl být někdo z nich?
1: Kdysi jste přece řekla, že svého ženicha poznám mezi tisíci, protože bude ten pravý. A to je...
3: Bílý princ? Opravdu si to myslíš? Tak proč se za ním nerozběhla jako Líza?
1: Komotřičko, chcete snad říct, že bílý princ je Lízin ženich?
3: Tak jsem to zamýšlela.
1: Pro mě za mě, ačkoliv přece jen, co bude se mnou?
3: Ty dál čekej, až dostaneš svůj perleťový knoflíček.
1: Jen jestli mě jen tak neutěšujete. Podle mě byl knoflíček dobrý jen k tomu, abyste uvedla do pohybu všechny události.
3: To taky. Ale přitom jsem dbala, aby se dostal na své místo.
1: Ale kam?
3: No přece k tomu pravému.
1: Kmotřičko, já z vás asi vyletím z kůže.
3: Ale nikam nelítej. Raději jeď pěkně pomaloučku domů.
1: Hej, pane! Proč se tady tak slavně zvoní?
4: Protože se vrátil starý čas a splácí staré dluhy.
1: Divná odpověď. A z kašen dokonce teče víno? Tomu já říkám plýtvání. O tom si musím promluvit s panem králem. Pusťte mě k němu, vím, že bydlí tady v zahradníkově domku.
4: Už ne, už se zase přestěhoval zpátky do paláce. Znáte cestu?
1: Jak by ne, ale teď musím počkat, až po ní přejde stádo ovcí. Co to má zase znamenat?
4: I to je splátka starého dluhu. 365 tisíc bílých oveček, o které nás kdysi připravil bílý princ. Celé je to moc dlouhý příběh. Ten nemůžete znát.
1: Znám ho dobře. Vím, že je to pro kdekoho důvod k radosti.
4: Proto se nehodí, aby tu někdo chodil se smutnou tváří jako vy.
1: Já mám svůj vlastní malý žal. A co je komu do toho?
4: Mně třeba ano. A třeba taky vím, co vás trápí. Pořád jste nedostala dárek, na který čekáte. Princezno Bianko.
1: Vy jste mě poznal, pane. Asi jste viděl můj obrázek. A kvůli tomu dárku se taky nadělalo mnoho povyku.
4: Ale já vím, jak měl ten dárek vypadat.
1: To už byste jen hádal.
4: Tak schválně. Měl to být perleťový knoflíček.
1: Jak to víte?
4: Od Benjamina. Pamatujete se na něj?
1: Hloupá otázka. Jak bych mohla zapomenout na svého milého Benjamina? Kde vlastně je? Něco se mu stalo?
4: Stalo. Ale nic zlého. Stojí před vámi.
1: Pane, nežertujte.
4: Princezno Bianko. To není žert.
1: Vy, že jste... To přece... Ale...
4: Ano.
1: Jeho oči máte. Jsi to ty, Benjamine. No ano, jsi.
3: A podává ti knoflíček.
1: Ach, komotřičko. Můj milý Benjamin. Jsem moc šťastná. Děkuji vám. Chytře jste to navlékla.
4: Vy, paní? A zas tak čista jasná. Dobrý den.
3: To jsou mi novoty, Benjamine. Ty už mě nebudeš vyhánět?
4: Že se tak ptáte. Vy, která víte líp než já, co bude.
3: Tentokrát na to ani nemusím být sudička. Každá zvědavá babka, co vás dva uvidí, uhádne, co se brzy stane. Že příště, až tu ve městě zaznějí zvony, budou to zvony svatební.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Zlá víla vyláká hlavní hrdinku Kačenku z lesa, kde si hraje se svým kamarádem. 10 let ji drží ve vysoké věži, ze které není úniku, a zahrnuje ji láskou a pozorností. Kačenka by ale ze všeho nejraději viděla na vlastní oči les, potok a zvířata, která zná pouze z vyprávění. Kdo Kačenku z vysoké věže zachrání a jaký bude návrat do její rodné vesnice? To se dozvíme v pohádce Pana z věže. Na motivy pohádky Locika, bratří Grimmů, napsala Marie Nováková. Režie Vladimíro Rusko. Účinkují Ondřej Rychlý, Tereza Císařová, Jana Striková, Filip Kaňkovský, Simona Vrbická-Koptová a další.

0: Jakube, všechny ty šišky jsou mokrý.
1: Musíme ještě výš, až do stráně pod Vysoký Smrky. Tam budou krásně sluníčkem vysušeny.
0: Až za chvilku. Podívej se na ty veliký borůvky a co jich tu je.
1: Ale Kačenko, slíbili jsme nazbírat aspoň 3 pytle šiše.
0: Šišky, šišky, šišky. Šišky počkají, vždyť nemají nožičky. Otevři pusu, hop.
1: Mňam.
0: Takovou borůvku si ještě nejed, co? Pojď, tamhle jich je fůra.
1: Páni, a ještě větších a modřejších.
0: Protože pijou přímo z tohohle potoka.
1: No jo, rostou rovnou ze břehu. Co děláš?
0: Koukej, můžeš jít potokem, chladit si nohy a přitom obědvat. Pojď za mnou.
1: To je studený.

0: tance, do tance.
1: Tiše, co je?
2: Stůj.
1: Koukej.
2: Páni.
1: Pstruh.
3: A mám tě.
1: Jak jsi to udělal?
3: Viděl jsem ho zaplout pod kořen. Jednou rukou jsem ho postrčil, aby vyplaval, a druhou ho chytil.
4: Pusti tu rybu.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Pusti.
3: Plav, malej. Já bych ho pustil i tak, jenom jsem ho chtěl kačence ukázat.
5: Co tady děláte?
1: Jíme borůvky.
4: Můžu vám ukázat tajné místo v lese, kde rostou velikánské maliny.
1: Mňam, maliny. Mm.
3: My ale musíme na šišky.
1: Počkej, Kubo. A kdo jste, paní?
5: Já? Já jsem Víla. Starám se o bylinky a všechny rostliny v tomto lese. Vidíte ty vysoké koruny buků? Tam je můj dům, zdobený barevnými pírky sojek a žlun. A kolem záplava malin, lesních jahod a borůvek ještě sladších, než jsou tyhle.
1: Ještě sladší? Tak to půjde, ne?
3: Už je pozdě. Musí se zatopit, než padne tma a slunko přestane hřát. Radši nám, paní Vílo, ukažte, kde bychom našli nějaký proschlý šišky.
5: Tam u mě pod buky je to vyslané měkoučkým mechem, do kterého pálí slunce celý den. Tam nemusíte topit.
1: To musí být krása.
3: My s váma nemůžeme jít. Máme doma spoustu práce.
5: Ukažte mi ruce. No tak, nebojte se.
4: Vidíte to?
5: Takové malé děti a tak tvrdé a upracované ruce máte. Pojďte, odpočinete si od té dřiny. Sovy vám zahoukají u kolébavku a ráno vás na zelených polštářích probudí štěbetání ptáků. K snídani dostanete med divokých včel a vonavou rosu z kalíšků kontryhelu.
1: Já jdu.
5: Tak pojď, kačenko, tudy, pod tou větví.
4: Ty máš ale krásné vlasy, jako pšeniční pole.
1: Děkuju.
5: A co ty, kluku?
3: Já nevím.
1: Pojď, Kubo.
3: Ne. A ty bys taky neměla.
4: Ať roste husté houští a nikoho nepouští.
1: Řekni našim, že přijdu do klekání.
3: Kačenko, počkej.
4: Až uběhne noc a den, na nás obě zapomeň.
3: Kačenko! Au, kde jste se tu vzali? Hloupí ostružiny, puste mě! Kačenko! Kde jsi, Kačenko?

0: můžete.
1: Co blázníš, co pak hoří? Pojď dál.
0: Strejčku, stalo se něco divného.
2: Jakube, jak to vypadáš?
0: Podrápaly mě ostružiny.
2: A kde je naše kačenka?
0: Šli jsme na Šišky a našli jsme potok, u kterého rostly borůvky. Kačenka chtěla jít tím potokem, ale asi jsme zašli moc daleko. Chytil jsem v potoce pstruha.
1: Kluku, co nám to vykládáš? Řekni mi, kde jsi nechal Kateřinu.
0: U toho potoka. Najednou od někud se objevila taková divná paní. Byla strašně krásná a měla úplně zelený oči. Jako kamínky.
2: Zelený oči jako kamínky. Tato, to byla...
0: Vykládala o medu a o jahodách a ptáčcích. A jak mluvila, člověk úplně cítil v puse ten med a v nose vůni těch lesních jahod.
1: A naše kačenka s ní šla.
0: Šla. Mám vám vyřídit, že se vrátí do klekání.
2: Nevrátí. Ta víla si naši kačenku odvedla navždycky.
0: Já jsem za nima chtěl jít, ale cestu zarostlo ostružení. Odpusťte, tetičko, že jsem ji tam nechal.
1: Za to nemůžeš. Lesní víly mají moc nad vším, co v lese roste. Přesto trní by se za nima stejně nedostal.
2: Tato, pojď. Vezmeme sekeru a prosekáme to ostružení. Já bych už do smrti nemohla klidně spát, kdybychom to aspoň neskusili.
1: Kateřino! Kateřino!
3: Kačenko!
1: Tady to je. Nedá se to nikudy obejít. Potok mizí v houšti. Stromy jsou trním těsně obtočené. Všechny cestičky končí v ostružinách.
3: Sekej! Kateřino! Kačenko!
1: Sakra práce! Useknu jeden šlahoun, vyroste druhý. Tak Pavol, mrcho pichlava!
2: Dej mi tu sekeru!
1: Nic nezmůžeš! Ty trny jsou ostřejší než nože.
2: Dej mi to!
3: Lesní vílo! Vrať nám naši holčičku! Je to naše jediný dítě.

0: Kačenko, pomněnko, spusť dolů své vlasy.
1: Ano, máti.
0: Ta zeď je čím dál klusčí. Kačenko, pomož mi trochu.
1: Tahám, jestli ty nám nestárneš.
0: Ale kušuj, jsem jenom uchozená.
1: No, ale ne. Co se stalo?
0: Popadalo mi to tu.
1: Tak nemám tahat.
0: A to už je jedno. Lezu.

0: podej mi košík. Šup. A ruku.
1: A hopla. Ach.
2: Ach, díky, Kačenko.
0: Mám strašnej hlad.
2: Nesu křepelčí vajíčka. Musela jsem až do husté trávy za borovicemi.
0: A kolik jsi jich našla?
2: Původně jich bylo 6. Ale 3 skončily pod věží.
0: Tak křepelky už snášejí vajíčka. Jaro končí.
2: Dej vařit vodu. Uvaříme si je na měko.
0: To už asi zrajou třešně.
2: A co myslíš, že je v tom košíku?
0: Ty jo! Děkuju, máti.
2: Večer je svaříme s medem, ať máme na zimu mlsání.
0: A dneska ještě půjdeš dolů?
2: Zůstanu s tebou, holčičko. Budeme se učit. Dokud ještě louky kvetou...
0: Já přece všechny bylinky znám.
2: Ale podívejme se. Tak která je tahle?
0: To je bolševník.
2: Chyba. Podívej se zblízka.
0: Má menší kvítka. A jinak voní.
2: To je andělika lékařská. Můžeš z ní užívat kořen, plody a listy. Na nafouklé břicho. Šálek odvaru z kořené, ráno a večer. Černé myšlenky plod andělíky zažene. Pára z listů vytahuje kašel. Nikdy nevařit, jenom máčet.
0: Andělika lékařská. Prdy, chmury, chrchle.
2: No.
0: Co, takhle si to líp zapamatuju.
2: Tak další. Tuhle znáš?
0: Už dávno. Žebříček obecný. Čurání, hnisání, blinkání.
2: Kateřino?
0: No, vždyť vidíš, že znám už skoro všechny byliny. Tak mě můžeš vzít sebou dolů a ukázat mi, kde všechny ty kytky rostou. Kde jsou ty drnovité stráně u potoků? Kde jsou ty vyhřáté skalky plné ještěrek? Kde jsou...
2: Pojď raději loupat vajíčka. Podívej. Žloutek jako kuřátko.
0: Já jsem kuřátko nikdy neviděla.
2: Yes.
0: Proč mě nevezmeš sebou?
2: Venku není bezpečno.
0: Svět je plný lidí a lidi jsou plní nemocí. Já vím, to říkáš pořád. Ale já bych chodila jenom po lese. Chtěla bych si pohladit kmen stromu a strčit si nohy do tůňky a pozorovat srnky, jak se pasou.
2: Lidi se dostanou všude. Myslí si, že celý svět je jejich. A tak se k němu i chovají. Nikdy nevíš, kde natrefíš na člověka.
0: Budu schovaná, neuvidí mě.
2: Nemoci skáčou z člověka na člověka nepozorovaně jako blechy. Dokud nebudeš znát sílu každé bylinky, kterou ti sem nahoru donesu, a nebudeš z ní umět udělat lék, tak tě ven nepustím.
0: Ale až je budu znát, tak mě vezmeš ven. Slib mi to.
2: Slibuju.
0: Tak ukaž další. Do podzimu chci znát všechny.
2: Tahle je přímo pro tebe. Kozinec sladkolistý. Užívej nať nebo kořen. Koupel posiluje vlasy. Balzám sklidní střeva. Macerát zpevní kosti.
0: Kozinec sladkolistý. Pleška průjem zlomenina.
2: Kateřino! Zítra ti umyju vlasy v kozinci. Aby byly silnější než žíně. Navoním heřmánkem a přiživím olejem z oříšků. Kdybys to jenom viděla, když si sušíš vlasy z okna a lesknou se ti v záplavě slunce. Z dola vypadají jako mocný plavý vodopád.
0: To neuvidím ani kdyby se stal ten zázrak a ty si mě pustila ven.
2: A dost. Myslíš, že ti to dělám na schvál? Je to pro tvoje dobro. Takhle vím, kde jsi a nemusím se o tebe bát. Mám tě ráda jako nic na světě, Kačenko.
3: Krucinál!
4: Pozor, Pavle! Padá!
3: Pěkný kousek. Ale tohle to roští, to je ostřejší než pila. Nepovolí a nepovolí. Taky si z toho všim, Jakube. Z kraje je to les pěkný, zdravě rostlej, potok ho živí od spodu, ale jak zajdeš hloub, narazíš na trnitý křoví, který nejde nikudy obejít.
5: A přitom býval náš les ten nejkrásnější široko daleko. Vyřátý stráně plný krásného dřeva. Au! Mrcha pichlavá.
3: Sakra. Vždyť tyhle ty stromky už mohly být velký jak kostelní věže, kdyby je nedusily ty zatracený ostružiny. Nepovolí a nepovolí.
5: Ale povolí. A povolí, povolí, povolí.
3: A vykašli se na to.
5: Povolí.
3: Pojď si odpočinout. Mám tu chleba s máminou.
5: Meruňkovou marmeládou?
3: Jo. Na, tu máš půlku.
5: Děkuju.
3: Jsme dřevorubci. A ne nějaký krotitelé divý zvěře, abychom se každý den vraceli podrápaný od hlavy k patě.
5: Jednou se prosekám k těm vysokánským bukům uprostřed lesa. A nevím proč, ale pořád mě to tam táhne.
3: A to je marný. Zítra se necháme najmout na práci v nějakým pořádným lese. Budeme šplhat do korun stromů a prořezávat větve a tahat klády s koněma.
5: Ne, ne, ne. Já sem budu chodit každý den. A sekat, dokud mě to křoví nepustí. Mně se o tom místě i zdá, jako by tam na mě čekalo něco, co jsem kdysi dávno ztratil. A dokud to nenajdu, nebudu šťastný.
3: Co pak ty jsi nešťastný?
5: To ne. Ale úplně šťastný taky ne.
3: A víš proč? Chybí ti holka.
5: Ale dej pokoj.
3: No co, hele, střechu nad hlavou máš, živobytí máš, kamarády máš, zdravej seš. No, tak to je jasný.
5: Možná.
3: No možná na tom něco bude, viď? Uprostřed lesa mezi bukama na tebe žádná holka nečeká. Pojď, dneska to zabalíme. Vyrazíme do města na tancovačku a nějakou ti najdeme.
5: Běž sám, já to nevzdám. Jednou se tam přece dostanu.
3: Tak se tu třeba strhej. Ale já jdu domů. Mám toho plný zuby. Jo, a chci mi pak to svoje vysněné štěstí ukázat, až se k němu prosekáš.

0: Kačenko, pomněnko, pusť dolů vlasy.
1: Ano, máti. Tak ruku.
2: Vlasy už se ti courají po zemi v blátě. Budu ti muset přistříhnout konečky. No, co pak si dneska dělala?
1: Pozorovala jsem husy a volavky, jak táhnou na jih.
2: Podzim už je cítit ve vzduchu. A víš, co to znamená?
1: Že budou dny kratší a kratší a zima vlezlejší a vlezlejší, ale tiší a tiší a život smutnější.
2: To znamená, že k večeři budou hříbky.
1: Nemám, hele.
2: Co ti to přelítlo přes nos, holčičko moje?
1: Nic. Špatně jsem spala.
2: Ta zamračená tvářička, to nebude ze špatného spaní. Co pak může za ty slzy, co se ti kutálí po tváři? Nebolí tě něco?
1: Nebolí. A i kdyby, umím si pomoct od každý bolesti. I špatný spaní si umím napravit. Meduňkou a kozlíkem. Jenom na tuhle věž, na ty čtyři stěny není žádnej lék.
2: Co se stalo?
1: Dneska ráno jsem slyšela zvonit zvon. A vítr sem přinesl písničku a smích a ten zněl tak vesele, jako když ptáci vítají první raní paprsky. Přece by lidi neměli takovou radost v hlase, kdyby svět byl tak nemocný, jak říkáš. Kdybych měla křídla, letěla bych tam k těm červeným střechám a přidala se k ním a zpívala a zpívala.
2: Ještě bys ani neotevřela pusu. A už by na tebe naskákaly ty jejich nemoci. Za pár dní bys ležela na prkně.
1: Za těch pár dní radosti bych dala život.
2: A mě bys tu nechala? Samotnou? A já bych se bez tebe nakonec utrápila? Srdce by mi puklo, kdybys mi umřela.
1: Ale máti,
2: já mám tebe a ty máš mě. Žijeme si tu šťastně.
1: Když jdu ven, myslím jenom na to, jak pro tebe natrhat to nejsladší ovoce, nazbírat ty nejvonavější houby a nabrat tu nejčistší vodu.
2: A když jsem tu s tebou, raduju se, jaká jsi zdravá, krásná a chytrá. A ty bys mi chtěla umřít pro pár dnů mezi lidma. Vždyť by se s tebou ani nebavili. To si děvče nemyslí, že by tě hned každý měl rád, tak jako já.
1: Tak mě nech, abych to zjistil.
2: Ne, něco jsme si slíbili. Ven půjdeš, až se naučíš léčit všechny nemoci. Je to tak?
1: Je. Tak co si teda přinesla?
2: Košík hříbků a pytlík lískových oříšků.
1: Myslím kytku. Jakou kytku se mám učit dneska?
2: Podívej, mydlice lékařská. Užívej kořen. Nálev uleví průduškám. Mast sklidní vyrážku. Drcená mydlice vyčistí zuby.
1: Mydlice. Hleny, uhry, zhuby smrad.
2: Kateřino.
1: Tak dál. Ukaž. Tohle to je rakitník řešetlákovitý. Rýma, vředy, hemeroidy. Tohle je růže šípková. Chrchle průjem kurděje. To už znám. Vezmi mě ven. Za chvilku bude zima, to stejně žádný kytky neporostou.
2: To není pravda, v zimě sbíráme...
1: Jmelí, já vím. Jmelí, bílé, srdce, psotník, měsíčky. Znám všechny.
2: Neznáš.
1: Tak se vsadím.
2: A o co?
1: Když najdeš bylinku, kterou neznám, tak dám pokoj. Když ale žádnou nenajdeš, vezmeš mě ven.
2: Platí. Spust mě dolů.
1: A kdy se vrátíš?
2: Až najdu tu kytku.

0: Poledne. Chviličku si odpočinu a pak mě pustíš dál křovisko zatracený. Voda čistá jako křišťál. A studená. Hluboký koryto a kopce borůvčí. Ta písčitá tůň. Ten kořen pod břehem. Tady už jsem byl. Chytil jsem rybu. Pstruha. Pořád tu jsou. A mám tě. Neboj se, já tě zaspustím. Škoda, že jsi němej. Třeba bys mi řekl, co hledám.
1: Bosýma nohama v patice na louce.
0: Kačenka. Les se za ní zavřel. Děkuju, pstroušku. Plav.
2: Ať roste husté houští a nikoho.
0: Nepouští. Ale potok teče dál. Ryby podplouvají pod trním. Krucina. Ta je ledová. 3, 2, 1.

0: Věž mezi vysokánskými buky. Kde se tu vzala?
1: Kačenko, Poměnko, spust dolů své vlasy.
0: Kačenko, Poměnko?
2: Máti, konečně, už jsem se o tebe bála. Pojď nahoru.
0: Páni, ty jsou dlouhatánský.
3: Dáš si čaj?
4: Ne. Sedni si a řekni mi, co je tohle za bylina. Chrastavec rolní. Prohrála jsi sásku.
2: Ne, počkej, to je...
4: Nevíš.
3: Já nevím.
4: To je čertku sluční. Posiluje paměť, hojí modřiny a krvácející dásně. Tak vidíš, že neznáš všechny.
2: No dobře, tak neznám. Ale to přece ani nepotřebuju. Na modřiny se dává taky peliněk a kaštan. Pro lepší paměť poslouží šalvěj nebo barvínek. A na dásně je dobrá mochna nebo borovice. Umím léčit všechno. Ale potřebuju vědět a vidět, kde ty byliny najdu.
4: Jenže si prohrála sásku. A za chvilku přijde zima a sníh. Nemoci mají zimu rády. Dostaneš zápal plic a do týdne...
2: Ležím na prkně, já vím. A co já si bez tebe počnu? Nikoho jinýho na světě nemám, seš moje jediná radost a blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé.
4: Kateřino, dost! Jsi drzá a nevidíš si ani na špičku nosu.
2: Máti, pusť mě ven!
4: Buď sticha a zamysli se. Zítra mi řekneš, na co jsi přišla. Vlasy. Vlasy? Dělej! Budu ti nosit jedno kyselý jabko denně. A nechávat tě tu ve dne v noci samotnou.
0: Chudá holka. A nikde žádný dveře, žádný schody.
2: Máti, vrať se, já tu nechci být sama.
1: Mládě nevděčný, rozmazlený, fuj.
0: To byla ta víla, co jí odvedla. Oči zelený jako kamínky. A ta nebohá holka musí být moje kačenka. Našel jsem ji. Počkat, jak to bylo? Kačenko, Poměnko... Spust vlasy. Ne. Spust dolů své vlasy.
5: Kačenko, Poměnko, spust dolů své vlasy.
2: Hned, máti.
0: Jako čerstvě usušený seno.
2: Už se na mě nezlob. Já bych chtěla jenom na chvilku, na malou chviličku ven.
0: Ta víla musí mít ale páru.
2: Máti, ty se mnou nemluvíš? No tak, dej mi ruku, pomůžu ti.
0: Kačenko, to jsem já, neboj se. No tak, Kačenko, vzpomínáš si?
2: Běž pryč, já nechci umřít.
0: Prosím tě, vylez z té truhly, já tě nechci zabít.
2: Běž pryč, já nechci skončit na prkně.
0: Co blázníš, tu sekeru mám na dříví.
2: Jsi člověk?
0: A co bych byl? Strašidlo?
2: Pomoc!
0: Teď povídám, že jsem člověk.
2: Tak běž aspoň dál od té truhly. Na druhou stranu. Běž.
0: Dobře. I když bych rád věděl proč.
2: No, abys mě nemohl zabít.
0: Ale já tě přece nechci zabít.
2: Prskneš na mě nemoc a do týdne budu na prkně.
0: Co to je za hloupost? Já jsem zdravý jak řípa. Rýmu jsem měl naposled předloni.
2: Zavři! Říkala jsem ti, ať se ke mně nepřibližuješ. Zavři!
6: Tak. A teď mě máš na svědomí. Zbývá mi týden života.
0: Co to plácáš?
6: Máti říká, že když potkám člověka, tak do týdne umřu. Prosím, odejdi.
0: No tak to budeš muset vylézt ven a spustit mi vlasy.
6: No jo.
2: Nepřibližuj se!
0: Uklidni se a podívej se na mě. Já jsem Jakub.
2: Kateřina.
0: Já vím. Nevzpomínáš si?
7: Bosýma nohama v potoce na louce. Bubnujem do země divoce do tance. Lehni si do trávy, obejmi nebe. Zahraj.

0: jsem tebe, obejmu nebe a z výšky těch stromů konečně pojď domů. Bosýma nohama v potoce na louce bubnujem do země divoce do tance.
1: My se známe, že jo?
2: Mhm. Vyrostli jsme spolu. Je tomu 10 let, co jsme spolu šli na šišky. Jedli jsme u potoka borůvky, já jsem chytil pstruha a pak se objevila víla a odvedla tě. Les zarostl trním a já na tebe dočista zapomněl.
1: A já na tebe. A teď, když jsem si vzpomněla, tak umřu. To je smutný.
2: Neumřeš.
1: Umřu. Chytnu nějakou nemoc a umřu.
2: Lidi bývají nemocní, to je pravda. Ale z většiny nemocí se do 14 dnů vylížou. A když jsi zdravá a silná, což ty rozhodně seš, nemoc se ti vyhne. Pojď, vezmu tě domů, do vsi.
1: Máti mě nikdy nepustí.
2: Maminku máš ve vsi a tatínka taky. Tahle tvoje máti je jenom prohnaná víla, která tě unesla, zavřela tady ve věži a lhala ti.
1: Stejně mě nepustí.
2: No tak se jí nebudeme ptát. Spleteme ti vlasy do copu, ten ustřihneme a sešplháme po něm oba dolů.
1: To je chytrý.
2: Ta chytrá si byla vždycky ty. Hlavou ti lítaly nápady jako vlaštovky před deštěm. Tak pojď, zapletu ti vlasy. No tak, nemáš se čeho bát. Pani, krásnější, voňavější a hebčí vlasy nemá nikdo na světě.
1: To říká máti taky.
2: Není to tvoje máti.
3: Kačenko, poměnko, spusti dolů své vlasy.
1: Hned, máti. Co budeme dělat?
2: Já nevím.
1: Já ji musím pustit nahoru. Vlez si do truhly. Já ji zase rychle dostanu dolů, uvidíš.
2: Pusu.
1: Co?
2: Pusu.
3: No tak, Kateřino, kde vězíš?
1: Hned, hned. Na co pak si zapomněla, máti? Tak, ruku.
4: A hop. Na nic. Prší. Už budeš hodná.
1: Budu.
4: Nesu šišky, pořádně zatop. Co je s tebou? Jsi celá červená.
1: Červená?
4: Oči ti svítěj.
1: No, asi mám teplotu. Je mi nějak mdlo a břicho mě bolí. Nedošla bys mi na trnky? Prosím.
4: Svař si ty z loňska. Jsem promočená na kost.
1: Když já bych chtěla čerstvý.
4: Co to tu smrdí?
1: No to asi, jak mám nafouklý to břicho.
4: Člověk? Chlap?
1: Jak by se sem prosím tě dostal?
4: Kde je? Kam jsi ho schovala?
1: Nikdo tu není.
4: Tady. Do truhly. Tak a mám tě. Vylez.
2: Nech mě.
4: Škrám ti oči.
2: Vždyť ti zpřelámu hnáty.
1: Nechte toho.
2: Zmije jedovatá.
4: Červe člověčí.
1: Máti, moc tě prosím, nech nás odejít.
4: Tenhle ten poletí rovnou oknem dolů. Ale ty tu zůstaneš na věky věku.
2: Paní, pusťte nás. Kateřina se tu utrápí. Já se o ní dobře postarám.
4: Tyhle člověčí řečičky. Chtěli jste mě podvést. Nic nebude. Poletíš.
1: Jakube, pozor.
5: Jepe!
1: Máti, co jsi to udělala? Jakubku, jdu za tebou.
4: Tady zůstaneš.
1: Pust mě. Vzala jsi mě rodičům. Lhala jsi mi. Já jsem člověk. Musím žít mezi lidma.
4: Prosím tě, nechoď. Lidi nemají pochopení, jsou krutí a prolhaní. Říkají malina, ale myslí peliněk.
1: Že to říkáš zrovna ty.
4: Zůstaň tady. Ve vsi se utrápíš. A budeš chtít zpátky do lesa za mnou. Jenže už nikdy nenajdeš cestu zpátky. Zmizíme, věž i já. Navždycky.

0: Přineste šišky na otop a hrnek borůvek na koláč.
1: A dávej na tu naší divoženku pozor, Jakube.
2: Dám, strejčku, nebojte.
3: No tak, tati.
1: No, já tě znám. Ty se zatouláš hluboko do lesa, ani nevíš jak.
0: A do klekání doma.
3: Tak už pojď, Kubo, utíkej.
4: Kačenko. Kačenko, prober se.
5: Jakube.
4: Věž zmizela.
5: Já jsem skočila.
4: Nebolí tě nic?
5: Viděla jsem maminku a tatínka. Au, bolí mě hlava.
4: Můžeš vstát?
5: Jo. A ty?
4: Snad jo. Au.
5: Pojď. Zkus to. Opři se. Bolí to moc?
4: To bude dobrý.
5: Vezmi si tady ten klacek. Mm-hmm. A opři se o mě.
4: Opatrně. Tak jdeme.
5: Tady to tak voní.
4: Po houbách listí a jehličí.
5: Nevěděla jsem, že jehličí tak příjemně šimrá na chodidlech. Je! Koukej! Takovej velikánský hřib.
4: Nekřič, ať nevyplašíš zvěř.
5: A jo. Je, a tady další. Vezmeme je.
4: Vezmi. Tvůj táta má moc rád houbovou omáčku.
5: Tak najdeme ještě další. Pojď.
4: Počkej chvilku. Potřebuju si odpočinout. Točí se mi hlava.
5: Promiň. Hrozně spěchám, viď? Když já jsem ještě nikdy nedošla dál, než od truhly ke stolu.
4: Ale došla.
5: Jo, jenomže si to nepamatuju. Ukaž mi tu nohu. Krvácí ti to. Máš něco na zavázání?
4: Šátek.
5: Natrhám ti jitrocel. Vydrž, tady ho je hromada. Dám ti ho na ránu a ta se pak hned zacelí. Au!
4: Co se stalo?
5: Něco mě bodlo.
4: No to tě asi štípl komár. Nebo ovád.
5: A proč to udělal? Vždyť jsem mu nijak neublížila.
4: Tak měl asi žízeň. To si nemusíš brát osobně. Když bych mu přišel do rány první já, štípl by mě.
5: Aha, to mě nenapadlo.
4: Všechno se naučíš a poznáš. Neboj.
5: Tak ukaž tu ránu. Jitrocel takhle rozmačkáš a přiložíš ho. Teď si to zavaž. Zítra se na to podíváme. Dobrý?
4: Ještě pusu?
5: To pomáhá, jo.
4: Jo?
5: Tak já chci taky jednu.
4: Za chvilku budeme doma.
5: Za chvilku.
4: Už je to jenom kousek.
5: Kousek.
4: Co pak je?
5: Nemohli bychom zůstat tady.
4: Proč? Ty se netěšíš domů?
5: Já jsem doma tady. Rozumím bylinkám a umím být sama, ale jak budu mluvit s lidma, jak s nima budu žít?
4: No tak, Kačenko, všichni tě moc rádi uvidí.
5: Já se bojím.
4: Budu s tebou. Dám na tebe pozor. Hledal jsem tě celý život, tak teď tě přece nenechám v lese.
6: Podívej, koho si to jako vede.
3: Tu jsem tady ještě neviděla.
7: Vidíte tu hřívu?
8: Co když si ji přišla?
0: To vítej je doma. Nějaká slečna z města.
4: Tady jsi se narodila. Teto? Strejčku?
5: Počkej chvilku.
4: Teto?
9: No jo, už jdu.
5: Jakube, co pak potřebuješ?
4: Někoho vám vedu.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den?
5: To jsem já, maminko.
0: Pro pána Jana. Kačenka, drž mě, Jakube, nebo se skácím. Táto, táto, pojď sem.
10: Joj, jo, za chvilku.
0: Ne.
10: No jo, porád.
0: Ukaž se mi, holka. Tobě ty vlasy narostly. Pojď ke mně. Co pak je?
4: Kačenka je trochu plachá.
0: Mě se přece nemusíš bát. Táto!
10: Co mě honíš? Je snad konec světa?
0: Koukni, koho nám Jakub přivedl.
10: Dobrý den.
5: Dobrý den. My vám neseme houby na omáčku.
10: O to jste hodný. Moc krát děkuju. A vy patříte tady k Jakubovi. To jste si dobře vybrala. Jakub je hodnej, poctivej mládenec.
4: Stříčku.
5: Já jsem Kateřina.
10: Moc mě těší. Já jsem...
5: Můj můj táta. Naše Kačenka. To koukáš, co? Pamatuješ si na mě?
10: Jak bych na tebe mohl zapomenout, holčičko moje zlatá? Od té doby, co tě víla odvedla, měsíc co měsíc, den co den se modlím, aby se s nám vrátila. Ty jsi tak vyrostla. Ale oči máš pořád stejný, jako poměnky. A vlásky jako pšeničný pole.
5: No tak táto, nebreč a oběhni sousedy s tou novinou.
10: Jo.
5: A ty, Jakube, skoč do hospody pro pivo. Musíme to oslavit.
10: Sousede!
7: No co je?
10: Nech toho kosení. Hoď se do svátečního a přijď k nám na skleničku.
7: A co budeme zapíjet?
10: Kačenka se našla.
11: Jaká Kačenka?
3: No ta od Jakuba. Jak si jí vedl za ruku z lesa.
7: Odkud se vrátila?
11: No to já nevím.
12: Mámo, vem koláče, jdeme k sousedům. Holka se jim vrátila.
11: No, viděli jste ty jí nádherný dlouhý vlasy?
13: V tom musí být nějaký čáry.
7: Přece, že je to princezna.
3: A kde by, prosím tě, vzal v obyčejný dřevorubec princeznu?
11: Tak.
14: Co je to tady za humbu?
11: Ale ta sousedovic, ztracená holka se prej našla.
12: No.
14: Jaká holka?
11: Ale ta, jak zmizla.
12: Jakube,
4: tě Bůh, Pavle.
12: Kam létíš s tím pivem?
4: Pamatuješ, jak jsi mi říkal, ať ti přivedu ukázat to vysněný štěstí, až se k němu prosekám?
12: No.
4: Pojď se na něj podívat.
12: Oh, to jsem teda zvědavej, co jsi v tom roští našel za poklad.
4: Moc krásný a milej poklad.
12: Ale ne. Ty máš holku.
4: No, už to tak bude.
12: No tak to bych se teda rád přesvědčil na vlastní oči.
0: Sousedi, nemusíte koukat přes plot, jen pojďte dál. Pamatujete si na ní? To je naše Kačenka.
13: Můžu si šáhnout na ty vlasy?
3: A to je pravda, že tě unesla zlá víla.
7: Začarovala tě.
12: Jo, nebo tě mučila.
7: Ty jsi teda vyrostla.
11: No ale pořád stejná divoženka, co? No, lítat po lesích, po skalách, na to tě učilo.
7: Všechny děti vždycky byly na
12: takání. Jenom copak? Táta vždycky.
5: Kdy to skončí?
4: Jsi unavená?
5: Všichni se na mě dívají a sahají na mě a pořád všichni mluví. Chce se mi brečet. Nepůjdeme se ještě projít.
4: Pojď, Pavel na nás už čeká.
5: Jenom na chvilku, k lesu a zpátky.
4: Kačenko, k lesu chodíme každý den, ale u muziky si se mnou ještě nebyla.
5: No právě.
13: Kateřino, Jakube, taky k muzice.
5: Jenom na chvilku.
13: Zkusila jsem ten tvůj recept na vlasy. Kozinec a olej z oříšků. Sáhni si, jemný jako peříčko.
5: Hezký.
15: A já mám nový šaty, koukejte. Ve městě se teď nosí tenhle modrý vzor. Vsaďte se, že takový tu žádná mít nebude. Tak jdeme?
4: Jdeme. Pojď, Kačenko. Tobě se tady nelíbí?
5: Neumím tancovat. A nemám takový hezký šaty jako holky.
4: Vždyť jsem ti říkal, že tě vezmu na trh a koupím ti šaty, jaký budeš chtít. Ale ty si za žádnou cenu nechtěla do města.
5: Já vím. Nezlob se.
4: Já se nezlobím, ale snaž se trošku. Teď patříš do vsi, mezi lidi. Oni tě budou mít rádi, ale musíš jim trochu pomoct. Nemůžeš pořád utíkat do lesa nebo se schovávat doma.
16: Sousedi a sousedky, mladí i staří, přistupte blíž. Odložte politry, odložte bursty, zanechte řečí a pojďte si skočit.
3: Kateřino, pojď si zatancovat.
5: Ale já neumím tancovat.
13: Je to snadný, pojď. Raz, dva, tři, otočka, raz, dva, tři.
12: Tak co ten tvůj poklad? Pořád se bojí lidí?
4: Už je to lepší. Podívej, zrovna tancuje.
12: Tancuje, jo? Spíš se motá jako myška v pasti.
4: Jdu za ní.
12: Počkej, nech jí. Nemůžeš jí pořád pomáhat.
4: Já vím.
12: No. Tak teď jsi teda šťastný.
4: Jo, jsem šťastný.
12: Ve stavení plným sušenýho Bailey s holkou, co lítá celý dny po lese a po lukách, jo?
4: No víš, že jo? Jiná má stavení plný krajek a sukní a celý dny mlátí prázdnou slámu s ženskýma na návsi. Kateřina aspoň dělá něco užitečného.
12: Užitečného, jo?
4: Ty seš dřevorubec, ona je bylinkářka.
12: Trhat kytky a vařit čajíčky, no, to je mi mi, panečku, řemeslo.
16: A teď tu máme z brusu novou píseň, kterou bych rád věnoval naší staronové sousedce.

0: Pánové, no tak pánové! Pánové, prosím, vezměte děvčata, paní a babičky a ať se točí sukně!
1: Smím prosit, zlatovlásko?
2: Odpusťte, sousede, ale já nemám náladu.
1: Však tě neubude.
2: Když mě to nejde.
1: Ale no tak, já jsem taky nemehl.
2: Já nechci tancovat. A vy byste taky neměl. Ještě včera jsem vás slyšela přes plot kašlat a chrchlat celou noc. Měl byste si vypít čaj z podbělu, namazat si prsa sádlem a vlézt si pod peřinu.
1: Ale až mi bude ouvej, zajdu do města k doktorovi. Ale muziku si kvůli kašli ujít nenechám.
2: Prosím vás, neprskejte na mě.
1: No, nevstekej se a pojď si skočit.
3: Sousede, nechte ji na pokoji.
2: Já jdu domů, lidi nemají pochopení.
3: Počkej, Káčo, neodcházej.
2: Jdu.
4: Vydrž. Ještě kousek. Kačenko, jsi doma?
2: Co se stalo?
5: Nemůžu chodit, strašně to bolí.
4: Chlapi se v hospodě porvali. Pavlovi spadl na nohu stůl.
2: Polož ho sem. Tohle bolí?
5: Já chci doktora.
2: Tiše. Jakube, dones nějaký dřevo na dlahu. Pavlena, vypij to.
5: Fuj, co to je?
2: Nálev z čekanky. Uleví ti od bolesti.
5: A co chceš dělat?
2: Nohu ti narovnáme, dáme do dlahy a pak pomůžeme kostem, aby dobře srostly.
5: Ne, já chci doktora.
2: Pavle, prosím tě, věř mi a vypij to. Doktor nezmůže víc než já. Ba co hůř, možná ti tu nohu uřízne.
5: Ne.
4: Tak co mám dělat?
2: Nic. Zacpi si uši.
5: Jo!
2: No, a je to. Teď dlahu.
5: Já umřu. Já určitě umřu. Měl jsem si tu nohu radši nechat uříznout.
2: Tiše, tím křikem se jenom vyčerpáváš. Dýchej, pomalu.
4: Tak. Je to lepší?
5: Jo, a co teď? Kdy budu zase chodit?
2: Teď musíš 2 měsíce ležet. Každý den ti budu nosit čerstvou šťávu z Vojtěšky, aby zlomenina dobře srostla. Dostaneš mast z kostivalu. Tou si máš nohu aspoň 3x denně. Brzo splaskne a začne se hojit.
5: Děkuju ti, jsi hodná.
2: Až zase začneš chodit, nasadíme kapradí a měsíček. Do půl roku budeš lézt po stromech. To ti slibuju. Lidi a lidičky, stoupněte na špičky. Mám pro vás zázraky, čaje a bylinky. Mastičky, nálevy, z nemocí úlevy znám. Co to bude, pan táto?
6: Mě poslala žena, že prý jste vyhlášená doktorka.
2: Já nejsem doktorka, jenom obyčejná bylinkářka.
6: Tím líp. Říkala, že vás poznám podle dlouhých plavejch vlasů. A já na to, že blondětej ohon má každá druhá. Teď ale musím říct, že takový vlas, jaký máte vy, jsem v životě neviděl. A to už nejsem nejmladší.
7: No, sousede, nezdržujte. My taky chceme někdy přijít na řadu. No, veď mádej.
8: Jo, na řadu.
2: No. Co pak vás trápí?
6: Nemůžu spát. Zaberu vždycky jenom na chvilku a pak už to nejde. Celou noc courám postavení.
2: Meduňkový čaj. Pijte ho před spaním se lžící medu.
6: Děkuju.
2: A kdyby meduňka nepomohla, namíchám něco silnějšího.
6: Děkuju.
8: Dobrý den.
2: Tak povídej, s čím jsi za mnou přišel?
8: Hrozně mě bolí ucho.
2: Ukáž? No jo, i teplotu máš. Neměl jsi náhodou rýmu?
8: Jo, měl.
2: Tak to bude zánět středního ucha. Řekni mamince, ať ti svaří heřmánek a kloktej ho 3x denně.
8: Děkuju, naschledanou.
2: Paní hospodská, tak co kolena, je to lepší?
7: No, úplnej zázrak, holka. Běhám po výčepu jak za mlada. Ale musím se ti přiznat, že jsem tomu moc nevěřila. Balit si kolena do zelných listů, kdo to kdy slyšel, že jo?
2: A zabralo to, vidíte.
7: Zabralo. Tak jsem ti tadyhle přinesla husu. Je vykuchaná, stačí jenom strčit do trouby.
2: Je, tak to moc krát děkuju. Nazdar, kluci, co vy tady?
4: Jdeme pálit dříví na paseku.
2: Ty taky, Pavle. Nemáš náhodou ještě ležet?
5: Neboj, na práci ani nesáhnu. Jenom si sednu k ohni a budu přikládat, slibuju. Doma už se to nedá vydržet. Porád mezi čtyřma stěnama, ležet v posteli, slyšet, jak si venku děti hrajou, babky zpívají v kostele, povozy jezdí sem a tam a nemoc ani vystrčit nos. To je na palici.
2: To máš pravdu, já to dobře znám. Z toho je člověku hůř než ze zlomený nohy.
5: No, tak můžu teda do lesa?
2: Můžeš. A co vy, pane? Potřebujete něco, nebo mi tady jenom zdržujete zákazníky?
4: Já jsem slyšel, že jste slavná čarodějnice.
2: No dovolte.
4: A mě vám dneska tady tak píchá u srdce, že z toho budu mít brzo smrt.
5: No prosím vás, paní bylinkářko, dejte mu na to něco. Celý den jenom fuňuká a vzdychá. To se nedá vydržet.
2: U srdce říkáte? A kde přesně?
4: Tady.
2: Na to je jediný lék? Pořádná pusa. Ale odvoláte tu čarodějnici.
4: Odvolávám.
2: Tak zavři oči. Na všechny neduhy znám jeden lék, po něm nám bude líp.
9: Snesu ti z oblohy kouzelný svět, lepší než o něm sníš.

0: Někdo možná řekne, škola v přírodě pěkná nuda. Ale my jsme letos zažili takovej mazec, že o něčem podobným neslyšela žádná třída, co naše škola stojí, a ta stojí už hodně dlouho. Od roku 1883. Nejdřív nás varovala a poučila třídní sedmáků, se kterýma jsme se my, páťáci, vezli.
1: Ráda bych vás upozornila na kraj, do něho, že zavítáme. V blízkosti našeho penzionu se nacházejí vápencové lomy, kde se už od 60. let minulého století netěží. Lomy Amerika jsou opuštěné a i když lákají různé dobrodruhy, vstup do štol je zakázán. Slyšeli jste mě všichni? Robine, Tadeáši.
0: Jmenovala ty dva, sotva jsme se rozjeli. Asi dobře znala svoji třídu.
2: A je Hagen!
3: A tedy mlčí. Možná tak myslí na jiné záhady. Náš záhadolok.
4: No, třeba kdo to byli vlkodlaci?
3: Ještě lepší jsou trpaslíci. Páťáci, poslouchejte. Trpasličí národ, zvaní Lutkové, žili kdysi v okolí řeky Lužice. Nebyli to zrůdy s velkou hlavou a krátkýma nohama. Byli souměrní, akorát celý zmenšení. Bydleli v zemliankách a občas je prozradil kouř, který stoupal přímo ze země.
5: No vidíš, jak si to pamatuješ.
3: Uměli chodit tak neslyšně, že o nich lidi začali tvrdit, že jsou neviditelní. Chceš pokračovat, Tadeáši? Jen přesvědč páťáky, že trpaslíci fakt existujou.
6: Stejně jako obři. Už Bohuslav Balbín ve svých pamětihodnostech království českého píše, že na vrcholku Sněžky se dává strašidlo v lidské podobě, klátí nohama a jednotvárně křičí. A když jde někdo za sněhové vánice po hřebení k obřímu dolu, tak může za sebou

0: zaslechnout kroky a když se ohlídne, spatří strašlivého obra, který je mu v patách.
1: Krakonoš!
0: Jasně, nebo je ty.
2: A proč se těch strašidel bojíte, když na ně nevěříte? Když to vyprávěl tady až na hřišti ve škole, Kryštof se pak bál jít na záchod.
3: O, tady má žáka, tady má zastánce a páťáka tady až i gratulujem.
4: Díky, Františku.
3: Mám jim teda říct, kdo je to Hagen?
4: Robine, dělej si, co chceš.
3: V jedné štole, který se říká Hagenova, visí od stropu kolejnice. Dřív nejspíš sloužila jako gong pro horníky. Konec svačiny! Bing! Jenže teď ta svačinová kolejnice slouží úplně jinému účelu. Kdo ji rozezvučí? Všímáte si, paní učitelko, jakou mám slovní zásobu?
5: Nebuď drzý, Robine.
3: Já, že jsem drzý, no dovolte.
6: Vrať se k Hagenovi.
3: Proč mě ponižujete? To je šikana. Neříkala jste, čtěte, abyste si rozšířili slovní zásobu?
5: Ano, to jsem říkala.
3: Tak vidíte, já vás poslechnu. Čtu, co mi přijde pod ruku. V metru louskám i básničky, co jsou tam pod sklem. A vy mi nakonec vynadáte.
5: Nikomu jsem nevynadala.
4: Robin odvádí pozornost, protože ve skutečnosti netuší, kdo je to Hagen.
3: Máš slovo. Dovolte, abych vám představil Tadeáše, podivuhodného znalce, předsedu záhadologů naší školy.
4: Hele, nech toho. Ale pravda je, že se říká, že ve zdejších štolách, že je duch německého vojáka z druhé světové. Ta kolejnice je jeho kolejnice. A kdo na ní zabouchá, proto si Hagen přijde a zabije ho.
3: Páťáci, pište SMSky. Maminko, bojím se Hagena.
2: Proto jsem taky stál na Tadeášově straně. Že to není žádnej vejtaha jako Robin a taky nemá bohatýho tatínka a nedovoluje si jako Robin i učitelů. Naše třídníci přisedla k třídní sedmáků a něco si šeptali.
3: Vpravo, hleď! Zdá se, že se na obzoru rýsuje náš penzion. Je, a kdo pak to sedí na schodech našeho super obydlí?
6: Bezdomáči. Ale jiný než v Praze. Tyjo, ty jsou v poho.
3: Trochu jako skauti, co?
0: Jo, jsou špinaví, ale mají takovou zdravou barvu.
7: Klid, tiše, poslouchejte mě chvíli.
5: Až zastavíme, každý popadne svůj kufr a odnese ho na recepci, kde počká.
8: A já bych prosila nějaké silné muže, aby naší páté třídě pomohli s kufry.
5: Slyšeli jste, kluci? Robine, Tadeáši, Kryštofe.
2: Jedinej Tadeáš nám pomohl. A pak ještě před penzionem zabodoval. Dal se s těma bezdomovcema do řeči.
9: Dobrý den, pánové.
10: Dovolte, mladý muže, abych se vám představil. Jmenuji se Bedřich.
11: A já jsem Vašek. Páni, to se hned tak nevidí, aby takový kluk měl taky nějaký vychování, viď, Bedo?
9: Naše rodina dává bezdomovcům před kostelem, teda babička. Ale vy do Prahy asi moc nejezdíte.
10: Tak pozor, pozor, mladej, žádný bezdomovci.
11: Jo.
10: Bydlíme v chatě, která byla kdysi součástí zenámi osady Ontario. To bych si vyprosil.
11: Moment, pojď sem ty, kluku. Něco ti povím. Já jsem znalec lidí, mám 3 semestry psychologie. Teď jsem teda v penzi. Nevěříš?
9: Věřím. No. V životě se může stát všechno. Život je jedna velká záhada.
11: Tak on je to filozof. Podívejme na dnešní mládež. Ale chtěl jsem říct něco jiného. Ty po nás určitě něco chceš, co?
9: Bingo, jasně, že chci. Víte, kde je Hagenova štola?
10: Je to tady.
11: No jasně, Hagenova štola. A jestli pak víš, že se tam nesmí?
9: Proto jdu taky za vámi. Jinak bych šel do místního muzea.
11: No, my jsme taky trochu muzeum. Odděleně vykopálek. No a chceš tam jít teď hned?
9: Je to daleko.
11: Docela blízko.
9: No, tak jo, zkusím se potají zdechnout. To už jsme tady?
11: Ano, už jsme tady. Zapamatoval jsi z cestu?
9: Jo, sypal jsem hrách.
11: No promiň, chytrolíne.
9: To je ta kolejnice?
10: Přesně. Chci si do ní praštit?
9: Ne, to ne.
10: Bojí se. Asi věří těm povídačkám.
9: A vy?
11: Těžko říct. Osobně jsme nepoznali nikoho, kdo by se odvážil do toho kusu železa. bouchnout.
9: Fakt?
11: Mm-hmm.
9: A viděli jste někdy Hagena?
10: Myslíš, jestli jsme viděli ducha? A ty věříš na duchy?
9: Asi ne. Nebo jo? Nevím. Myslím, že kdybych nějakýho potkal, ani by mě to nepřekvapilo.
10: A nevyděsilo?
9: Já nevím.
11: Ne, upřímně, žádnýho ducha jsme tu nikdy nepotkali. A že by na nás mohl být naštvaný, couráme tady jeho územím, jak nás napadne.
10: Ale věci z války tu jsou. Uniformy, helmy.
9: Fakticky?
11: No jasně. My nelžeme, příteli, my to nemáme zapotřebí v žádném ohledu. Koukej, vidíš ten kufr?
9: Něco v něm je.
11: Poklad.
9: Páni, helma, náboje, stříbrný peníze. Čí to je?
11: Nejspíš Hagen.
9: Proto jste na to nesáhli?
11: Proč bychom frajeřili, ne? Nebudeme dráždit duchy.
9: Kolejnice tu je, ale nic, čím by se do ní dalo praštit.
10: Tak si něco přines. V tom není žádný problém. Nějaká tyč se vždycky najde, co?
9: Jo, nějaká tyč se vždycky najde.
10: Jenže ty se bojíš.
11: Jo.
9: Nebojím. Já třeba lezu po horách a chodím na horolezectví. Každý týden. A mám tu sebou lano.
10: Když lano, tak lano. Ale čím si nebouchneš?
9: Ještě si to rozmyslím.
1: Tiše, tiše, poslouchejte mě, prosím vás. Návštěva lomů je přísně zakázána. Když vás někdo nachytá, hrozí vám pokuta až do výše 15 000 korun. Tedy vašim rodičům, takže si to dobře rozmyslete. Kolem lomů vede žlutá turistická stezka a po ní se dneska vydáme, abyste alespoň něco z bývalých dolů viděli. Tiše, tiše, tiše. Nacházíme se ve vápencové oblasti, zvané Český kras. K čemu se vápenec využíval? No, nikdo neví.
12: No, nevíš, co?
1: No, už před 4000 lety, v době železné, se používal jako struskotvorná přísada při hutnění chudých, křemitých železných rud. Způsob těžby vám ukážu na obrázku, je to velmi zajímavé.
12: Kde je Tadeáš a Robin? Nejmín 4 chybí.
1: Klid? Klid, prosím. Paní učitelka říká, že nejste všichni.
12: Nechápu, kdy se ztratili. Když jsme vyšli, všechny jsem je přepočítávala.
1: 7. třída. Kdo chybí?
13: Tadeáš. A taky Robin. A pár jeho, no, jak bych to řekla slušně, kočičích pracek.
1: Kde jsou?
13: V Hagenově štole. Ale většina z nás tam nešla, jak můžete vidět.
1: Vy víte, kde ta štola je?
13: Ne, my nic nevíme. A ani vědět nechceme.
1: Jak tedy mohli?
13: Možná jim to řekli ty trampíci. Jsou v téhle oblasti doma, ne?
9: A jsme tady. Našel jsem to. Bingo!
3: To je ta kolejnice?
9: Jo. Kdo do ní bouchne, pro toho si Hagen přijde.
3: Zkoušel jsi to?
9: Ne.
3: Bojíš se?
9: Nestojí to za to. Bouchnout si můžu do zábradlí, tak proč dělat frajera? Nemá cenu to pokoušet.
3: To? Nebo Hagena? Věříš na duchy?
9: Možná jo.
3: Fakt? Nekecej.
6: Už aspoň víme, koho strašit.
14: Teď nezbývá, než do toho majznout.
3: A to jako proč? Proč, Pavle?
14: Jinak budeš srap, Robine. A budeš v podezření, že taky věříš na duchy.
3: Ale nic jsem si nevzal, žádnou tyč.
14: Ale já jsem něco vzal.
6: Ty vado, železná tyč jako dělaná na bouchání.
3: Vy jste se na mě všichni smluvili.
14: No dovol, proč bych to dělal?
9: Se mnou se Pavel přece nebaví.
14: Nebudu se bavit s někým, kdo tvrdí, že existují trpajzlíci.
9: No právě, prostě jsi naběh, Robine. Tak ukáž, jak nevěříš na duchy.
3: Dej to sem, Pavlíku. I když nechápu, proč si nebouchneš ty, když jsi přines tyč. Ale asi jsem nejodvážnější.
14: Vzal jsem ji, protože tě znám, Robine. Bouchnul bych si, ale zapomněl jsem tyč.
9: Tomu říkám, kamarád. Tyč obstaral. Tak se ukáž, Robine. Nic. Nikdo nejde. To teda nevím, co se stane, když si bouchnul dvakrát. O takovém případu jsem nikde nečet.
6: Bacha, někdo jde!
1: Tadeáši, co tam děláte? Vy se smějete?
12: Okamžitě sem pojďte!
1: Čemu se smějete?
4: Promiňte, paní učitelko, ale my jsme čekali Hagena.
1: Tak vy jste ještě drzí, co jsme říkali, že do školy je vstup zakázán.
3: Ale jak jste nás tak rychle našli?
12: Ten váš strašidelný gong nám pomohl.
1: Dost řečí a rychle nahoru, všichni čtyři. Krištofe, Pavle.
3: A kdo teď bude platit 15 000 pokutu?
1: No já ne, Robine, to se neboj. Jdeme, jdeme okamžitě pryč.
13: Ale Hagen stejně přijde.
3: Tadeáši, viděl jsem kufr.
4: Kufr? Jaký kufr?
3: Tam uvnitř, u zdi. Co v něm asi je?
4: To nevím.
3: Chtěl bych to zjistit.
1: Tak kluci, nezdržujte a koukejte jít přede mnou.
3: Prostě jsem do té kolejnice praštil.
6: Dokonce dvakrát.
3: Jasně, dvakrát.
14: A nic se nestalo.
6: Vůbec nic.
3: Místo Hagena přišla Mrázková s Paclíkovou. Robine, Tadeáši, co tam děláte?
6: Ten Tadeáš tomu opravdu věří. On věří, když se bouchne do kolejnice, přijde duch a sežere ho.
3: Blázen, trpaslík,
14: ale pojďte.
3: Šílenec.
14: Svážeme ho a zavřeme do toho zahradního domku.
3: Tady je nějaký zahradní domek?
14: Na dvoře. A pak ho budeme strašit.
3: Jen pomalu. Na kterým je pokoji?
14: Na pětce. Hned vedle páťáku.

0: Tadeáši, nespí, slyšíš? Vstávej.
1: Co je, Franta? Dej mi pokoj.
0: Chystají se na tebe. Slyšel jsem, jak se domlouvají.
1: Kdo?
0: No to asi. Robin a ty jeho kočičí prácky. Chtějí tě svázat a zavřít do zahradního domku.
1: Cože? A kdy?
0: Už stojí na chodbě.
1: Franto, ty jsi nejšikovnější páťák v celý EU, fakt. Jak jsi jim proklous?
0: Já jsem pro ně vzduch.
1: Už je vidím. A víš, co udělám? Klidně za nima půjdu a pustím jim střelbu z mobilu. Víš, jaký mám nahranou?
0: To bude maso. Ale kam ten mobil schováš?
1: Do kapsy a dám to hodně hlasitě. Tváří se jak Usáma Bin Ládin. Ještě si mohli vyškrábat tykev a posadit si ji na hlavu. Jedno nechápu. To tam chtějí stát celou noc a čekat, až se vzbudím a půjdu na záchod?
0: Možná tě někdo přijde vzbudit. Já bych to aspoň tak udělal.
1: Co pak ty? Ty jsi chytrý kluk.
0: Hele, teď si stříhaj. Určitě sem někdo z nich přijde.
1: Měl bych se nejspíš lehnout a předstírat hluboký spánek.
0: Bacha, jdu sem. Ne, teď se zastavili. Já myslím.
2: A hele, Franta, co jsi dělal v sousedním pokoji s Krčkou?
3: Já chtěl jsem něco říct Tadeášovi, ale už spí.
2: Tak to je smůla.
3: Povím mu to zítra. Tak ahoj.
2: Je to v suchu. Zdá se, že jo. Jdeme na to, Pavle.
4: Jo, jasně. Tadeáši, Tadeáši. Fakt spí? Zatahám ho za nohu.
5: Dobrý, ale nějak inteligentně.
4: Tadeáši, tahám tě inteligentně za nohu.
1: Co je, Pavle? Co tu děláš? A ve tmě?
4: Pojď na chodbu.
1: Proč?
4: Uvidíš.
1: Jo, moment, nabiju si revolver.
4: Co? Ty chceš střílet?
1: Možná chci střílet. To mě chce zavřít do kůlny, toho zastřelit.
6: Co se to tu děje? Kdo tu střílel?
3: Tadeáš, Tadeáš.
6: Tadeáši, že to není pravda. Ty máš nějakou zbraň? Dej mi. Takže si hrajeme na Ameriku? V ničem nesmíme zůstat pozadu? No tak měj rozum, Tadeáši. Dej mi tu zbraň. A mobil?
1: Jo.
6: Proč to děláš, Tadeáši? Vypni to! Strašíš spolužáky?
2: Jo, straší nás.
3: Chtěl nás vyděsit.
6: A co vy tu děláte? Pavle, prosím tě, proč ležíš na zemi? Na co máte ty provazy?
2: Moment, paní učitelko, vysvětlím vám to.
6: Od tebe, Robin, si opravdu nenechám nic vysvětlovat. Všem vám navrhnu dvojku schování. A teď do postelí. Okamžitě, bez odmlouvání, nebo...
2: Dobrou noc. Vy jste zvýšila hlas. Vy nám vyhrožujete. Paní učitelko, nezahrávejte si, mohla byste přijít o místo.
6: Každé povolání má svá rizika. Když řídím auto, můžu narazit do sloupu. Když učím, můžu narazit na takového chlapce, jako je Robin Kunst. Dobrou noc.
2: Jak pro koho, paní učitelko? A je pryč. Musíme vtrhnout do pokoje teď hned. S tak rychlou odvetou tady až určitě nepočítá. Ale potichu, tři na jednoho to zvládnem. A hlavně mu ucpat pusu, aby nemohl křičet. A žádný ječení, jasný. Všecko v hrobovým tichu.
7: Holky, slyšíte to?
8: Prosím tě, Sáro, spi už.
7: Někdo volá o pomoc. Asi Tadeáš.
8: To přece víme, že ho nakonec kluci někam zavřeli. A co chceš dělat, postavit se Robinovi?
7: Já nevím, co chci dělat, ale nemůžu to poslouchat.
8: Tak neotvírej okno. Stejně se to nesmí.
7: No, najednou.
9: Pomoc! Pomoc!
7: Jde to ze zahradního domku.
8: No a co? To jsou ty jejich hry. Co je nám do toho? Chceš ho jít zachránit? V noční košili?
7: No, tak se oblíknem, ne?
8: A nejsi ty do něj náhodou zamilovaná?
7: No, tohle to jsem čekala. Tyhle ty řeči. Lucko, neblbni, přece ho tam nenecháme do rána.
8: Já myslela, že jsi v opačném táboře. Že fandíš Robinovi.
7: Protože jsem srab.
8: Co?
7: Jo, srab. Bojím se, že mi budou říkat zaostalá. Strkat mi krysy do tašky a říkat mi flegmatická bizonka. Znáš Robina. Ale mně se náhodou líbí, co říká Tadeáš. Že o všem přemýšlí a ve všem hledá nějakou záhadu. Neříkej mi, že jsem do něj zamilovaná.
8: Říkám snad něco?
7: I v pohádkách je pravda a nejenom nějaký výmysly.
8: Věříš na trpaslíky? A na obry?
7: A na vlkodlaky? Proč ne? Když existovali dinosauři, proč by nemohli existovat i trpaslíci?
8: Protože je nikdo nikdy neviděl.
7: No a dinosaury snad jo?
8: Koukám, Sáro, že jsi ztracena. Na Hagena taky věříš?
7: Nevím, ale do kolejnice bych nemlátila.
8: Proč?
7: Nevím.
8: Nevíš? Hele, vidíš je? Ty dva trampíky.
7: Nakonec ho vysvobodějí oni.
8: Už mu otvíraj.
10: No tak počkej, už to bude, pedráči. Jo, ale aby nám pak někdo neřekl, že tu kradem.
11: Páni, svázali tě jako v nějakém filmu. To ti udělali spolužáci?
12: Hlavně jeden, Robin. Ten všechny proti mě poštval.
10: Jo, ten nazvanej. Ten se pouští i do učitelky, co? Určitě synáček nějakého zvířete.
12: On sám je zvíře. No. Musíš myslet jako Robin, mít stejnou značku tepláků jako Robin, občas zmlátit nějakého cikána nebo Tadeáše, protože je jiný než Robin.
10: No, vím, který to je. Buď bez obav, Tadeáši, něco na něj máme a řekl bych, že to neví nikdo.
12: O co jde?
10: Hele, tenhle kluk chodí každý den brzo ráno na zakázaný území. Nejspíš něco hledá.
11: A to se nám nelíbí.
10: Jo.
11: Co tam má co šmejdit? Všude je napsáno vstup zakázán a on tam klidně vleze. Co tam hledá? To jsou naše doly.
10: Naše doly.
12: Na Hagena nevěří, štolu už viděl, do kolejnice si majznul, možná poklad. Jasně, ptal se mě na ten kufr.
11: Tak mu to zatrhne.
10: A pomstíme tě tady, Aši. Počkej, tak teď tě rozvážeme. No, a ty budeš mlčet, jasný?
11: No ukáž, já to povolím.
12: Vy mu chcete něco udělat?
10: Neboj, nejsme vrazi.
11: Ale radši běž, abys byl z obliga.
12: Proč vlastně stojíte na mý straně?
10: My jako bývalí skauti jsme vždycky pro spravedlnost, víš? A nemáme rádi rozmazlený princátka, který si myslí, že můžou všechno.
12: Jo, aha, tak dík.

0: jedeš, Vašku?
1: Já nevím.
2: Mluv slušně, Bédo, jo? Buď tak hodnej. Nejsi milionář ani poslanec, aby si mohl dovolit mluvit jako dlaždič.
0: Proč si oblíkáš tu uniformu? Ještě dostaneš nějakou vyrážku, fuj, tajba.
2: Ale budu dělat Hagena, jasný? A vystraším toho protivního, nafoukanýho Robina.
0: Nepleč se do toho. Rucinal, fagot, to neskončí dobře.
2: A kdo má bojovat za spravedlnost, když ne my, kteří nemáme co ztratit? Akorát jsou Čech.
0: Už tě to zase bere.
2: A co mě bere?
0: Ten je Heger.
2: Myslíš Heger, co? Filozof a myslitel.
0: Ne, prosím, ne, žádný vyučování. Víš co, děda tě straši.
2: Ne, podej mi tu pistoli. Tak, a jde se na to. Vyšší princip mravní hledí na nás.
3: Druhý den bylo brzo ráno, skoro ještě noc. Nakouknul jsem k Tadeášovi. Ležel v posteli, tak jsem byl rád. Ale jak jsem šel chodbou kolem okna, vidím, že na těch ohrazených pláních, kam se nesmí chodit, běží malá postavička v červený košili. Takovou má jenom Robin. A za ním voják v nějaký uniformě, v ruce pistoli a za tím vojákem běží jeden ten trampík. Vzal jsem si svůj dalekohled.
4: Ty malé šmejde, otočit se!
5: Kdo jste? Chcete mě vystrašit?
4: Proč bych tě strašil? Já nejsem strašidlo. Tvrste z dubich? Jsem Hagen a ty jsi dovolil dotknout se mé kolejnice.
5: Ale vy trochu vypadáte jako ten...
4: Co si to o sobě myslíš, ty trpajzlíku? Hagena nikdo nebude urážet!
5: Co to děláte?
4: Co myslíš? Zastřelím tě! Co s tebou?
5: Ale to nesmíte!
4: A proč bych nesměl? Kdo bude Hagenovi poroučet?
5: Ne, pomoc! Pomoc!
0: Já to furt říkám, ty neznáš míru, Vašku. Kluka si tak vyděsil, že tě spát. Kam to vlastně spadnou?
2: No, nejspíš do modlitebny, je to tam v těch místech sesutý.
0: No ale co teď?
2: No musíme zjistit, jestli je v pořádku.
5: Pomoc!
0: Hle, žije! Nechceš se mu ozvat?
2: Někdo tam dole volá.
3: Ten voják si sundal helmu z hlavy. Viděl jsem, že to není žádný Hagen, ale pan Václav, ten tramp. Dalekohledem jsem mu viděl do obličeje.
6: Slyšíte mě?
2: Už tě vidím! Ty jsi ten Robin, že jo? Co tam děláš? Co pak nevíš, že se sem nesmí chodit?
6: Už jsem tu byl několikrát a nikdy se nic nestalo. Až dneska. Viděli jste ho?
2: Koho?
6: No, Hagena.
4: Ty jsi viděl Hagena? Fakt? Teda, to je příhoda. My tu s Bedou žijeme už 10 let a nikdy jsme ho neviděli. Jak vypadá, Robine?
6: Já chci odsud pryč. Zavolejte hasiče, ať mě vytáhnou.
2: No tak jo, ale aby ten Hagen nepřišel za tebou i dolů, když je to duch, tak nazdar.
6: Počkejte, kam jdete?
2: No, zavolat pomoc.
6: A nemůžete tady zůstat?
2: A jak mám zavolat pomoc a přitom tady zůstat?
6: Co pak vy nemáte mobil?
2: Ani mobil, ani notebook, prostě nic. A žiju. Záhada, co? Ale no tak nebreč. Když na nic nevěříš, ani na trpaslíky, ani na obry, ani na duchy a na Hagena taky vlastně ne, tak se nemáš čeho bát.
6: Jenže já jsem ho viděl.
2: To je záhada.
6: A nemůžete říct tomu svýmu kamarádovi, aby tu se mnou počkal?
2: Myslíš? No můj kámoš je velký dobrák a má rád děti.
0: Nech toho.
2: No on chtěl být učitel, ale měl to politicky špatný a tak se živil jako instalatér. Aspoň se nemusel trápit s takovejma rozmazlenýma dětičkama, jako si například ty, Robine Hude.
6: Počkejte, až mě vytáhnu, zavřou vás do vězení.
2: Fakt, jo? No to už se těším, aspoň ušetřím za elektřinu. Kluci, pojďte sem.
7: Co se děje?
2: Stala se taková věc.
7: My víme jaká. Robina pronásledoval Hagen, že jo?
1: protože bintnul do té kolejnice.
2: No, to jsem rád, že všechno víte. A víte taky, co je s Robinem?
1: Je mrtvej.
0: Nestráš, nic mu není, akorát jak utíkal, spadnul do jedné šachty.
2: No, slyšeli jsme, jak volá o pomoc.
7: Měli bychom to říct učitelka.
2: Ne, učitelky budou muset alarmovat policii a Robin bude mít průšvih.
1: A jak to chcete udělat?
2: Tadeáš má horolezecký lano.
0: Nám vykládal, že s ním umí zacházet. Jo. Umí?
1: To jo, ale jestli bude Tadeáš chtít zachraňovat Robina.
8: Tak kde je?
7: Prý spad do nějaký stoly, když utíkal před Hagenem.
8: Fakt? Fakt utíkal před Hagenem? Tak jo, jdu pro lano. I když Robin moc šplhat neumí. On je trochu, jak říkal můj děda, masňák neboli paďour. Rozumíte, páni Trempové?
2: No, no, děkujeme, že jste nám to přiblížil, pane Tadeáši. Teď už tomu rozumíme.
8: Ale chci sebou Františka.
7: Nám nevěříš, jo?
8: Nemůže nás tolik chybět. Kdyby se to naše třídní dozvěděla, musela by...
1: Jo, to už jsme tu probírali.
8: Kluci, vy se vraťte a nikomu ani slovo.
1: Jasně,
7: žádný obavy.
8: Jeden páťák se spíš ztratí.
7: Nic nevysvětluj, hlavně ho vytáhni.
3: Tak si mě tady až vyžádal. Docela mi to stouplo do hlavy, musím říct. Takový dobrodružství. Já ještě pořád běhám s mečem a hraju si na rytíře. Ale to říkám jenom vám, to se kluci nesmějí dozvědět.
2: Bacha, opatrně našlapovat. Vezmeme to radši z druhé strany, tam od těch keřů.
6: Tady jsem, pomoc!
8: Už ho slyším. Robine!
6: To si ty tady naši.
8: Snad to zkousneš. Házím lano.
6: Ale já nevyšplhám. Mám něco s nohou.
9: Neměli bychom to vzdát a zavolat záchranáře?
8: No, Franto, to umí i moje babička. Zavolat záchranáře. Pustím se k tobě, Robine!
2: Moment, a co mu tam budeš platnej?
8: Uvážu ho a vy ho vytáhnete.
2: No, to by šlo.
8: A kruci, nešlo, ta stěna se drolí. Tak jinak, spustím se a najdeme východ. Z té štoly musí být přece východ, ne?
2: Dole se nevyznáš, kde pak zabloudíte?
8: Ale vy se tam vyznáte, nebo ne?
0: A už je to tady. Tak abyste věděli, my tu nejsme od toho, aby jsme tahali nějaký cizí kluky z maléru a ke všemu jim ukazovali, kudy se leze ven.
8: A od čeho tu jste? Bydlo a štětináči.
2: No dovol, my nejsme žádný bratrstvo kočičí pracky.
0: Vidíš je drzouny? To máme z toho, že jsme se chtěli Tadeáše zastat. Člověk začne jedním dobrým skutkem a nakonec skončí jako úplnej magor. Důchodce, záchranář, kočičí pracka.
2: Hele, bez řechu.
0: Dej mi pokoj, ty dobrý člověče, kašlu na tebe. Skončil jsem s tebou, rozumíš? Kašlu na vás, na všechny.
9: Co se mu stalo?
2: Ale naštval se, že vám prozradím vchod. Nejspíš bych chtěl postavit do pozoru celý policejní okrsek Praha Západ. Tak, jdeme, kluci.
3: Bedřich opravdu odešel. Prskal, nadával, ale najednou byl pryč. Pan Václav nás zaved k tajnému vchodu do podzemí. Kdo to tam nezná? V životě by ho ani nenapadlo, že tam nějaký vchod může být. Zarostlej křovím, ale jinak nic krokolomního. Normální cesta, která se pozvolna svažovala dolů.
2: Držte se těsně za mnou, kluci, snadno se tu zabloudí.
3: Tady až se mě chyt za ruku. A to jsem páťák a on sedmák. No ale nebejt pana Václava, který se tam vyznal se zavřenýma očima, byli bychom ztracení. Prostě bludiště a tma. Pan Václav měl baterku a v rezervě louč. Prej už se mu stalo, že baterka vyplivla.
2: Zavolej Tadeáši.
8: Robine!
6: Tady jsem!
3: Když jsme k Robinovi došli, byl docela vyměklej. Všechny nás objímal a ukazoval oteklej kotník. Ale nefoukali jsme mu na něj. Na nohu se nemohl postavit, tak jsme ho ke všemu celou cestu nesli.
1: Kdo všechno o tom ví?
8: Pavel s Krištofem a jinak nikdo.
1: A Mrázková s Paclíkovou nic?
2: Ani Mrázková, ani Paclíková, ani učitelky, nikdo.
6: Pane Václav, to jsou právě učitelky, víte?
3: Jenže smích nás rychle přešel. Když jsme došli k tajnému vchodu, čekali tam na nás obě. Zase se to nějak dozvěděli.
10: Ještě půl minuty a už jsme volali policii. Doufám, že si uvědomujete, Tadeáši a Robine, co by to znamenalo.
11: A Františku.
9: Nebojte se, paní učitelko. Naštěstí všechno dobře dopadlo.
11: Já se nebojím, Františku. Bát by ses měl ty.
1: Ale já za to nemůžu. Hagen fakt existuje. Utíkal jsem před ním.
10: Tak to už by snad stačilo, Robine.
1: Viděl jsem ho.
5: A vyhrál jsem, protože mě nezabil.
3: Myslím, že Mrázkovi s Paclíkovou se opravdu ulevil, když nás viděli všechny tak pěkně pohromadě. Celou cestu k ubytovně se hýňali a povídali si s panem Václavem, jako by to byl nějaký generální sponzor a ne obyčejný trem v důchodu. A Tadeáš s Robinem byli skálopevně přesvědčený, že to byl fakt Hagen, kdo honil Robina. A myslím, že by mě stejně nevěřili, kdybych jim pověděl, jak to ve skutečnosti bylo. Pan Václav mlčel. Nevěděl, že já všechno vím a já si v té chvíli přišel tak úžasnej. Jako pánbu, který ví na druhý všechno. Hrozil mi průšvih. Byl jsem v tom všem zapletený a tušil jsem, že to učitelky našim řeknou. Ale v tu chvíli mi to bylo jedno. Franta, Páťák, všechny přerost. Jenže pak se Tadeáš s Robinem dali dohromady a stali se z nich největší kamarádi.
11: Stůjte na chodníku. Pátá třída ke mně. Opovažte se běhat po silnici. Autobus tady bude během 10 minut, tak to snad vydržíte. Už abychom byli doma.
10: Taky se těším.
11: To byla nejnáročnější škola v přírodě, kterou jsem zažila. Co to tam Tadeáš s Robinem zas mají? Ty dva ti fakt nezávidím. A teď se dali dohromady. Bude to horší nebo lepší?
10: Snad lepší. Já jsem optimistka, nenapravitelná. Ale tvůj František je nešťastný, přišel o kamaráda. Kluci, co to máte?
12: Poklad.
5: Opravdový poklad. Od pana Václava. Mince z druhý světový, helmu.
11: To vám pan Václav opravdu dal.
8: Pane, to máme od Hagena. Osobně nám to věnoval. Fakt.
9: Žádný Hagen neexistuje.
8: Franto, zrovna ty.
9: Zrovna já. Já to totiž viděl. Viděl jsem pana Václava, jak se převlí. Ten jeho kámoš mu u toho pomáhal. A pak běžel za Robinem a tak ho vyděsil, že Robin spadl do té šachty.
8: To je zajímavý, že to víš až teď. Pan Václav zrovna odešel. Proč si to neřekl, když byl tady?
9: Protože mi ty tvý povídačky už lezou na nervy, Tadeáši.
8: Takže špatný nervy? To brzo.
5: František Páťáček je odstrčený. Měl velkýho kámoše a teď nemá nikoho. Oj.
9: A zdrhej!
5: Ty se chceš prát? Hele, on se chce vážně prát? Au, pančelko, ten šprček do mě mlátí.
10: Kluci, nechte toho.
5: Jo, neprovokuj, Franto. Do menšího mlátit nebudu, ale neštvi mě. Neštvi mě, rozumíš?
8: Franto, přestaň.
9: On začal.
5: Bráčí. Nebreš, Frantíku, než vyrosteš, tak se ti to zahojí. Chyť si mě, zuřiště! No tak, poběž!
10: Zpátky, Robine!
9: Chyť si mě, co to
10: dělá! Pane, Robine!
11: Před to auto přímo skočí!
10: Robine!
5: Jsem trochu šokoutej, ale mám to pod kontrolou!
13: Vy jste učitelka, jak si ta děcka hlídáte? Všichni to viděli!
10: Pane řidiči!
13: Letěl mi přímo pod kolano, to snad není pravda, 40 let za volantem!
5: Au, moje noha, to ten pitomý kotník!
10: Já zavolám sanitku!
8: Agent si chce vybrat svou daň.
5: Tadeáši!
8: Co je, Franto?
5: Já za to nemůžu, říkal, chyť si mě, ale já za ním ani neběžel.
8: Jasně.
5: Myslíš, že mu něco je? Mluví? Není mu nic, že ne?
8: To bude dobrý, prostě smůla. Ale to auto se ho ani nedotklo.
5: Mám strach.
8: Franto, mluvil jsi předtím pravdu? No, že to bylo nahraný. Že se pan Václav oblík do té uniformy a dělal Hagena.
5: Přísahám.
8: Tak je to jasný. Teprve teď doopravdy přišel Hagen.
5: A Robin umře?
2: Tak se ukaž.
5: Je to dobrý.
2: Pohmožděný kotník.
5: To už jsem měl předtím, když jsem si hrál na horníka.
14: Robin, to je případ.
10: No, má aspoň 10 životů.
2: Ukaž hlavu.
14: Ale na hlavu padlej trochu je.
2: Uvidíme.
13: Jel jsem krokem, upad sám od sebe, já to ubrzdil včas.
2: Tohle bolí. Možná má otřes mozku. Rozhodně ho vezmeme do nemocnice.
11: Neplač, Marti. To bude dobrý.
8: Neplačte, paní učitelko. My dosvědčíme, že za nic nemůžete. Říkala jste, abychom nevstupovali na silnici. A navíc, v tom má prsty Hagen. Jasně, Robin bouchal do kolenice.
11: Tadeáši, přestaň už s tím Hagenem.
10: Co má Hagen proti učitelka? Nevíš, Tadeáši, nám teď hrozí vyšetřování, možná soud. A jak znám Robinova tatínka, i jiná příkoří. Já jsem do kolejnice nebouchala, já teda ne. Kdyby to aspoň mělo nějaký výchovný dopad, že by třeba Robin nebyl už tak strašně drzý.
12: Policie už je tady.
5: Paní učitelko, kdo je to? Ten člověk v uniformě. Jde sem? Přímo ke mně? Pomoc, Tadeáši! Zastav ho! Je to Hagen!
15: Dobrý den, poručík Holý. Tak co pak se tu vlastně stalo?
3: Hagen v tom měl prsty. To je jasná věc. V nemocnici navíc na Robina spadla polička i s květináčem. Prostě se utrhla. Nesmějte se, fakt. Život má spoustu tajemství. Všechny je odprásknout tím, že je vysvětlím. To je přece strašná nuda, ne?

0: Slyšeli jste původní rozhlasovou hru Věry Eliáškové Tadeášovy záhady. Osoby a obsazení: Tadeáš, Tobiáš Vacek, Robin, Jiří Keller, František, Ondřej Kobrle, Pavel, Martin Sucharda, Krištof, Erik Fiala, Sára, Magdalena Podrazilová, Lucka, Lenka Švorcová, učitelka sedmáků, Lucie Pernetová, učitelka páťáků, Klára Doležalová, důchodce Václav, Petr Oliva, důchodce Bedřich, Rostislav Novák, řidič Tomáš Pergl, lékař Jaroslav Horák. V dalších rolích členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Produkce Dana Rajchová, zvukové efekty Tomáš Pergl, záznam a střih Alena Vejsadová, zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudba Jiří Štróner, dramatur Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov.
1: Tadeáš je záhadolog, alespoň to o něm tvrdí posměšně kluci ze třídy. Tajemným Tadeášovým historkám prostě nevěří. Přesto jednu z nich okusí na vlastní kůži. Rozhlasovou hru Tadeášovy záhady napsal na motivy Věry Eliášové Ivan Hubač. Režie se v roce 2011 ujal Vladimír Gromov. Účinkují Lucie Pernetová, Klára Doležalová, Petr Oliva a další.
2: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: kluci.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, Jani.
1: Co pak to tady leží?
0: Jabloncová žlička.
1: Cože?
0: No, jabloncová žlička.
1: Počkej, ty myslíš určitě lžička, viď?
0: Jo, no to si pletu. Se mi ta dvě písmenka vždycky v puse nějak přehodí.
1: Počkej, a jabloncová? Jako myslíš někoho z města Jablonce?
0: Ne, přeci tak, jako je tvůj táta Čech, tak něčí táta je Jablonec.
1: Aha, ne, ty myslíš Japonec.
0: Ne, Jablonec.
1: Hele, Ušoune, Jablonec je třeba ten nad Nisou. To je město Jablonec nad Nisou. Krásné město, kde se vyrábějí korálky. Je to lžička toho města?
0: Jasně, že ne. Už jsem ti to říkal.
1: Takže to je lžička někoho z Japonska. A to je Japonec. Ty jsi Čech a ten, kdo nám tu zapomněl lžičku, je Japonec.
0: Určitě. Jsi si jistá?
1: Jo, jsem si jistá, že léto není zima a Japonec není Jablonec. A taky, že si dáme písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Pušounovu hádkovou školku.
1: Ne. Posloucháte Pušounovu pohádkovou školku. To si jen ze mě Jana dělá legraci kvůli té jabloncově žličce.
0: Přesně tak. A už on si z toho nic nedělá, protože ví, že to se může stát úplně každému. Obzvlášť, když je malý a ještě se všechna slova teprve pořádně učí.
1: No jo. Hele, třeba moje kamarádka ještě neumí říct pořádně kuchyně a říká kukuchuně.
0: A víš, že žlička, jako si říkal ty na začátku, říkají i někteří dospělí, stejně jako verliba.
1: Jo, oni vlastně říkají verka, liba, ale správně je to velryba, viď?
0: Ano, a nebo meluzína místo limuzína.
1: To je takové velikananánské auto, viď? Ta limuzína, meluzína nám fouká a kouká do komína. Ale hele.
0: A počkej. No. A ještě taky kakalo místo kakao.
1: Ale pozor. Moje otázka je, jak je správně Naja?
0: Jana! Holky a kluci, už on rozdělil moje jméno na dvě půlky a ty potom vyměnil.
1: Správně, Jani, uhodla si. A co, kdyby se to stejné dneska zkusili holky a kluci jako svůj úkol?
0: Proč ne?
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, kdo z vás umí své jméno napsat, tak si ho napište.
1: A kdo ještě ne, tak si ho v duchu představte.
0: A pak si ho rozdělte na dvě půlky.
1: Jo, tak jako to já dělím na už a own.
0: Perfektní. A teď ty dva kousky vyměníme. Na první místo dáme own a na druhé už.
1: A já mám own už.
0: Super, ounuši. Slyším Níkto a Škaeli a Ičkaán. Super. Toníku, Eliško, Aničko a vy všichni holky a kluci hrát si s písmenky umíte skvěle.
1: Takže za odměnu dka poha.
0: Co? Samozřejmě ounuši za odměnu pohádka. Vlastně tkapohá, pardon.
1: Jo. Ušounova pohádka.

Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psali často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o sově Madle.

domě, kde bydlela Eliška, bydlel taky pan Karpíšek. Byl moc starý, moc hodný a měl zázračné ruce, které dovedly všechno udělat. A měl svou madlu. Byl totiž nočním hlídačem a aby mu ve velikém skladu za ohradou nebylo smutno, pořídil si madlu, protože sova ve dne spí a v noci je vzhůru. A pan Karpíšek měl takhle společnici. Necítil se tak sám a nechtělo se mu spát. Elišce o madle často vyprávěl, že sovy jsou opravdu moudré, že mu madla rozumí snad každé slovo, že on vlastně nemusí sklad vůbec obcházet, protože to madla dělá za něho a když je někde něco podezřelého a nezvyklého, madla ho tam vždycky zavede. Eliška doma tolik prosila, až táta jednou večer odvezl pana Karpíška do práce autem a Elišku vzal s sebou. Pan Karpíšek oba madle představil, jako by madla byla člověk a ne sova. A Eliška si chvilinku dokonce myslela, že jí madla snad podá místo ruky křídlo. Madla však jenom něco zabrblala a pan Karpíšek řekl, že se Eliška madle líbí a že madla taky děkuje jejímu tatínkovi, že pana Karpíška přivezl. Bylo to na podzim a už byla brzy tma. A tak madla mohla hned ukázat, co dovede. Pan Karpíšek řekl jenom, ukaž madlo Elišce naše království. A madla pak lítala Elišce těsně nad hlavou, že to dělalo vítr. Párkrát se obrovskými křídly dotkla i Eliščiných ramen. Pokaždé si pak někam sedla a čekala, až k ní Eliška doběhne. Nechala se i pohladit a spokojeně přitom mžourala šikmýma očima pod huňatým obočím. Vodila Elišku po skladu tak bezpečně, že Eliška ani jednou nezakopla, ani jednou do ničeho nevrazila, přestože už skoro nebylo vidět. Elišce se to moc líbilo. Dokonce tolik, že přemohla strach a pak často pana Karpíška doprovodila do práce, chvíli si hrála s madlou a pak se vracela sama domů. Eliška se s madlou tak zkamarádila, že madla na uvítanou mávala křídly, brumlala, pak Elišce sedla na rameno a pročesávala jí zobákem vlasy. Potom se stala ta hrozně smutná věc. Pan Karpíšek umřel, byl už moc a moc starý, jednou prostě usnul a už se nevzbudil. Eliška nebyla k utišení, až jí táta vysvětlil, že takováhle smrt vůbec není smutná, že pan Karpíšek byl nejhodnější člověk na světě a proto taky měl nejhodnější.

Hned druhý den nějaký jiný hlídač přinesl madlu. Že pan Karpíšek Elišce madlu odkázal, že madla má Elišku ráda a jinak, že by nejspíš umřela žalem. To nebylo jednoduché. Madla byla živá a nikdo se o ní musel starat a Eliška si nebyla jistá, jestli ona je ta pravá, protože vůbec nevěděla, jak se to dělá. Madla byla zvyklá žít s panem Karpíškem v jeho hlídačském domečku, nikdy nebyla venku pořád, takže teď bude určitě chtít být občas uvnitř a lebedit si v teple. Když ale taková sova rozepne křídla, je z ní skoro malé letadlo. Pořád se něco kácelo, pořád něco padalo a rozbíjelo se. Naštěstí měli u bytu takovou polozakrytou verandu, kde se madle zalíbilo a dovnitř ani moc nelítala. Když ovšem ucítila, že mamka vaří, byla uvnitř na šup. Muselo se jí kupovat maso, aby na zahradě nechytala malé ptáky, protože myši tam žádné nebyly. Přes den madla pospávala, takže ji užili až večer. A nejvíc, když se šlo na procházku, to na ní bylo vidět, jak je ráda. Lítala jim nad hlavami a sedala si na stromy a volala na ně, jako by si chtěla hrát na schovávanou. Občas pořádně vylekala nějakého chodce. Jen si představte, kdyby se vám najednou těsně nad hlavou myhl temný stín, nebo kdyby se proti vám nad chodníkem řítilo malé letadlo a v poslední chvíli se vyhnulo. Madla dovedla pěkně postrašit i psy, hlavně sousedovi Rafa, takového uřvaného vsteklouna. Tomu jednou přistál na hřbetě a Raf se strachy počůral. Když se šlo spát, madla každého doprovodila do postele. Nejvíc a nejdéle se ale loučila s tátou. Měli spolu takovou hru. Táta musel říct tak dobrou noc, madlo, a pěkně hlídej. A madla si mu sedla na rameno a přešlapovala z jedné nohy na druhou, vrněla a česala ho zobákem, nebo mu zobák strkala do ucha a dělala, že mu něco šeptá. Až táta řekl, tak ahoj, madlo, a teď už sip. Teprve potom byla ochotna odletět ven a usadit se pod vrcholkem vysokého smrku, trůnícího nad celou zahradou. Hlídala líp než nejlepší hlídací pes, protože si ani na chvíli nezdřímla. A jednou se proslavila. Do bytu se chtěl vloupat přes verandu zloděj. Nejdřív byl určitě moc spokojený, že dveře nejsou ani zamčené. Jenže v tom okamžiku se na něho ze smrku jako stíhačka vrhla madla, povalila ho, zatěla mu spáry do krku a rozkřičela se. Křičela tak dlouho, dokud se nevzbudil táta a nezavolal policii. Zloděj pak policisty div nezačal objímat, jak se mu ulevilo. Asi mu bylo všelijak, když tam musel Bůh ví, jak dlouho ležet na zemi, madliny spáry zaryté do krku a kdykoliv se pohnul, dostal klovanec do hlavy a u ucha se mu ozval hrozný řev. Policisté tuhle příhodu oznámili novinám a noviny psali o madle články. Eliška jeden madle přečetla a madla tomu snad i rozuměla, protože se strašně naparovala. A od té doby hlídala ještě pečlivěji. Když šli rodiče do biografu, madla slétla ze smrku na okno u dětského pokoje a nehnula se odtud, dokud se rodiče nevrátili a táta jí neřekl. Dobrý, madlo, hodná, děkujeme ti, už si můžeš protáhnout křídla. Řekl bych, že mají madlu dodnes. Možná jsou už všichni mnohem starší, možná tam už mají i vnoučata, kdo ví. Ale madla tam přesto může být, protože taková sova žije dlouho.

0: kluci, posloucháte moji pohádkovou školku?
1: Kde právě skončila pohádka?
0: A v dnešní školce si povídáme o tom, když se někomu trošku pletou slova.
1: Když třeba místo pro vás říká obraz.
0: Jojo, nebo jablonec místo japonec.
1: Nedělejte si z toho hlavu, protože to se může stát i dospělákům. A vy se právě teď všechna slova učíte. A navíc je to i trochu legrace.
0: No, ale Jani, někomu se to třeba neplete dokola, ale třeba se mu to prostě špatně říká pusou.
1: Ty myslíš, že ho ta pusa zlobí? Nemá tu pusu ještě pořádně natrénovanou?
0: No, přesně tak.
1: No tak takový kamarád nejlíp udělá, když bude tu pusu trénovat.
0: Jo.
1: A vůbec nejlíp se trénuje zpíváním.
0: Jo, to jsem si mohl myslet.
1: No to si mohl, protože je to pravda. A teď se připrav, protože tenhle trénink holkám a klukům předvedeš ty. A je to kousek písničky našeho zlatého slavíka Karla Gotta. První sloka je tvoje a druhou si dáme společně.

to, co máme společné. A teď zase já.

0: kluci, tak jste to slyšeli? Jana mi vybrala na to trénování pusy vážně těžkou písničku. Kdyby řekla třeba skákal pec, tak to by šlo. Teda skákal pes.
1: To je pravda, ale líbilo se mi, že se tam zpívá Zpívám rád.
0: No, to teda jo, ale vy si na svoje další trénování pusy klidně vyberte nějakou jinou písničku.
1: Třeba i nějakou, kterou už znáte z jiné Ušounovy pohádkové školky.
0: Ale Jani, slyším Bertičku, jak volá, že by si ráda zaspívala, ale je to škoda, protože ona už pusu trénovat nemusí.
1: Je, zpívání je přece dobré nejenom na trénování pusy, ale taky nám dělá radost. Bertičko, zpívej si, i když nepotřebuješ trénovat.
0: Jo, anebo třeba si pískej, anebo broukej, anebo jenom tak...
1: Přesně. Zpívej, pískej, broukej, jako v naší další písničce od Ladislava Dobeše.
0: Ušounova písnička.

0: krč, prst, skrz, krk. Jo.
1: Teda, holky a kluci, už on to trénování pusy bere fakt vážně.
0: Dnešní školka totiž začala, že jsem popletl slova. A i když je to někdy legrace, tak abychom správně mluvili, je super si to trošku natrénovat.
1: A tak jsme zpívali, což je super trénink.
0: Jo.
1: A teď se už on učí fakt těžký jazykolam.
0: No pojďte si ho vyzkoušet se mnou, holky a kluci. Strč, prs, skrz, krk, strč, prst, skrz, krk.
1: Teď já. Strč, prst, skrz, krk. Tak jak vám to jde, holky a kluci? Jak tak slyším? Paráda.
0: Jo, už mají zamotané prsty i krky. No fakt, vám to jde skvěle. A já jsem zvědavý, jak vám půjde naše dnešní hádanka.
1: Tak se připravte.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, teď nám Ušoun řekne jedno slovo pospátku a my spolu poznáme, které to je. Co říkáte?
0: Jo, tak pozor, jsem připraven. Tak, teď. Joha.
1: Počkej. Joha. Je to ahoj.
0: Jo. Správně. Holky a kluci, zase jste to uhodli.
1: Správně jste poznali, že joha je ahoj pospátku.
0: Gratulujeme. Tram-ta-da-da.
1: Ale už jo ne. Teď jsem si vzpomněla, že naše dnešní školka začala tím, že ve školce byla na stole lžička.
0: Ano, a já jsem ti řekl, že je to jabloncová žlička. Ale pak jsem se to už naučil a vím, že je to japoncová lžička.
1: Ano, ale povídali jsme si o tom, jak správně mluvit a jak mluvení trénovat, ale ne, jak se k nám dostala do školky lžička nějakého Japonce.
0: Aha, jo, to bylo tak. Nedávno sem přišla japonská návštěva. Návštěva až z dalekého Japonska a vyprávěla nám v rozhlase o své ostrovní zemi Japonsku a já byl tak nadšený. Jo, to bylo bezva.
1: Jú, a co ses třeba dozvěděl?
0: No třeba, že místo písmenek malují znaky, různý takový čárečky a to mají místo písmenek a jedí hůlkami, to jsou taková dvě dřívka, která vypadají trošku jako z té hry Mikado, jo? A Japonci mají obě dvě dřívka v jedné ruce a s těmi dřívky jedí všecko, teda kromě polívky, tam jim z toho vytekla.
1: No a ta lžička?
0: No už se k tomu dostávám. Nakonec jsem dostal japonskou lžíci, která se jmenuje Kitami. Jo, dostal jsem ji jako dárek.
1: Jo, aha.
0: Čemu se směješ, Janí?
1: No tomu, že nakonec to vůbec není žádná jabloncová žlička, dokonce ani japoncová lžička, ale už jsou nová Kitami.
0: No to máš teda pravdu.
1: Naše dnešní pohádková školka si chýlí ke konci a já z toho popisování lžičky úplně dostala hlad.
0: Tak to bychom si klidně mohli dát takové ty japonské válečky, viď?
1: Myslíš japonské tradiční jídlo sushi? No to bychom mohli.
0: Ano. Jmenuje se to sushi, ale ne, že se to suší.
1: Ale holky a kluci to určitě znají.
0: Ale pozor, my než půjdeme baštit, tak se musíme rozloučit.
1: No samozřejmě.
0: A já budu moc rád, když mi tentokrát pošlete nějaké vaše předělané slovo. Jo?
1: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka vaše speciální slovo pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Třeba tam napíšou Kačenka, 5 let, telefén a do závorky dají telefon. Jo, to abychom poznali, které slovo si Kačenka mění, jo? A někdo z vás za legrační předělané slovo dostane odměnu.
1: Třeba můžou napsat překlopení místo překvapení.
0: No třeba to bude pro nás velké překlopení.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a pěkně si mluvení natrénujte, zpívejte a zkoušejte si jazykolamy. Strč prst skrz krk.
0: No třeba tenhle, anebo nějaký jiný jazykolam. Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušaun Rušaun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Koktavá kráva.
2: Ta naše kráva koktavě bučí, má strach, že se to neodnaučí. Ostatní krávy bojí se té naší, myslí si, že tam salaši straší. Když přišel řezník, omdlela štěstím, řekl, beru všechny, jen koktovou nechci. Koktavá kráva trávu si žíká, ještě že koktám, tiše si říká. Už se moc těší, až přijde tele, pak s

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Máme léto, takže nás čekají letní speciály Trenduj. Nikdy tu nebudu sama, ale mýho hosta už znáte, protože je tu se mnou zase Anička a bude tady se mnou celý léto. Takže žádná změna, ale myslím si, že zase budeme probírat nový témata a trošku jiný to prostě bude. Samozřejmě si dáme i rychlopoznání, to si dáme na půl a doufejme, že se vyhneme rozhlasové výzvě. A pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů na Radio Junior. Máme severský léto, takže i my se tady dotýkáme severských témat, probereme filmy, typy na výlety, chalupaření a severský tradice. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto je tady se mnou Anna Zítová, to už je vám samozřejmě jasný. Ani čau, vítej opět v Trenduj.
1: Ahoj všichni.
0: Aničku už vám dneska nemusím představovat, pokud si ale představení Aničky nepamatujete, tak si pusťte úplně ten náš první letní speciál, kde se představujeme navzájem. Nebudeme to už opakovat, protože jako my jsme se za to léto zase tolik nezměnili, takže by to bylo pořád o tom samým. No a tím pádem se můžeme posunout na další rychlopoznání, abyste se zase o kousek víc o nás dozvěděli. Se za tohle léto prostě o nás toho dozvíte strašně moc?
1: Jupi.
0: Let's go. Čeká nás rubrika rychlopoznání, dáme si navzájem pár otázek na tělo. Pokud to ale nedáme, samozřejmě ani my se nevyhneme rozhlasový výzvě. Takže Ani, zahájíš to první otázkou?
1: Takže první otázka. S kým bys nejraději, kromě mě, uvízla v rozhlasovém výtahu a proč?
0: Teda, to je hodně dobrá otázka. No. Tak, koho bych tam tak dala? První mě samozřejmě napadly jiný kamarádky tady z rozhlasu, s kterýma se cítím komfortně. To by bylo takový moc jako trapná odpověď. Takže já bych třeba dala s Lukášem z kavárny, který by ale v tu chvíli musel mít nějaký tác s těma chlebama, který tam jede doplnit do té kavárny, takže by jsem si tam rovnou mohla prostě zasnekovat, jo, protože by jsme si zařekli, no tak už jsme tady dlouho, tak dáme si ty vajíčkový chleby a právě to by bylo fajn a taky bychom určitě dobře pokecali, on má taky psa, takže prostě bychom pokecali o psech a bylo by to dobrý.
1: Jo, tak to je super.
0: Tak teď mám otázku na tebe. Jaký jídlo bys mohla jíst každý den a nikdy by se ti nepřejedlo?
1: Hele, tak na to mám úplně jednoznačnou odpověď. Je to jídlo, který skoro opravdu jím každý den a je to mozzarella s rajčetem a balsamikovým octem.
0: Nice. Tak teď ty.
1: Teď já. Druhá otázka moje. Která písnička ti vždycky zvedne náladu a třeba si na ní i zatancuješ?
0: To je taky dobrý. Já jsem jako docela na rychlý písničky zvyklá tancovat, jako že mě to často jako rozvlní, tak jakou bych tak dala. Teď mě vlastně narychlo napadají docela písničky Kapitána Dema, protože nevím proč, ale teď posledně třeba 2 týdny zpátky jsme si prostě nějakou pustili starou a pak tam jeli další a další a já znám prostě ty texty těch starých písniček, jako teďka už moc nevím, co dává novýho a docela jsem jako na ně tancovala, prostě jsem si u toho zpívala ty texty. Já mám vlastně docela ráda, když tu písničku jako znám a znám ty slova. To neznamená, že musí být jako česká i u zahraničních písniček, ale vlastně se mi jako blbě tancuje na věci, které jako prostě neznám ten text, nebo prostě jsou to jako cizí prostě věci, které jsem třeba nikdy neslyšela, nebo jenom jednou a moc si to nepamatuju, takže na nějaký starý banger.
1: Super.
0: No, a teď je otázka ani na to, kdybys byla zvíře, tak jaký by to bylo a proč zrovna tohle?
1: Tohle otázku už jsem jednou dostala.
0: Jej.
1: Já vím, že jsem minule odpovídala pták. Myslím, že by to byla žirafa, protože jsme měli, když jsem byla mladší, tak jsem hrála za klub v Pardubicích a měli jsme ve znaku žirafu a hrozně jsem byla žirafama posedla a líbilo se mi, jak mají dlouhý krk a všechno vidějí a jsou takový strakatý a přijdou mi zábavný a funky.
0: Jo, žirafa je dobrá. Promiň, že se tě teda ptám zase na to samý, ty jo. Já už prostě vidět, kdo tady je teďka fresh v tom trendu a kdo už tady prostě je nějaký ten pátek, což jsem já. No, poslední otázka teda na mě. Určitě nějaká zase originální jako s tím výtahem.
1: No, je taková možná víc basic. Hele, co děláš, když máš už dost lidí? Jak dobíjíš svoji sociální baterku?
0: Tak když už mám dost lidí, tak buď jí dobím, takže prostě sedím doma na gauči a koukám se na nějaký jako seriál nebo film, který jsem už třeba i viděla, takže se na to moc nemusím soustředit a jenom prostě tak chilluju. No a nebo jdu někam ven do přírody, na procházku sama a třeba si tam někde sednu a pak si chvilku čtu nějakou fajn knížku, když zrovna mám co číst. Nebo jdu se psem, ale když jdu se psem, tak většinou se u toho špatně dobíjí sociální baterky, protože pejskaři milujou se bavit s jinýma pejskařema, takže to by muselo být někde, kde jako nejsou lidi, protože když jdu tady v Praze, tak jako to nejde, abych se prostě nebavila s lidma. Naopak můj pes je magnet na lidi, takže když jdu se psem, tak vlastně moc nedobiju sociální baterky, takže tak.
1: A ty to fakt děláš, že jdeš s knížkou na lavičku před barák třeba a tam si sedneš a čteš?
0: V Praze ne určitě, ale když třeba jsem někde na vesnici, na chalupě, tak třeba tam mám nějaký místo třeba u koupaliště, který jako není úplně u domu nebo takhle, kde to mám prostě ráda, tak tam si jdu někde třeba číst, nebo když jsme, já nevím, byli někde prostě na dovolený, tak jako když jsme byli třeba v Toskánsku, tak tam u těch ubytek byly velký zahrady a bylo tam třeba nějaký hezký zákoutí, kam jsem si šla číst, ale jako v Praze teda opravdu nejdu před barák jako si číst. To si jdu číst třeba maximálně na balkon, ale jako to jinak ne. Ale tak třeba ty jsi určitě šla někdy číst do stromovky, ne?
1: To já víš, že ani ne.
0: Já tě úplně vidím, jak tam na dece si čteš.
1: Možná jsem se učila na státnice, no, ve stromovce a tak.
0: Takže nejsem zas tak cool nebo necool, ale prostě někdy třeba, když spíš, když nejsem jako doma, tak si jdu třeba ven číst. No tak jo, tak já myslím, že jsme si s tím poradili dobře. Rozhlasová výzva nás nečeká, tím pádem je teďka čas na naše dnešní rubriky a s nimi spojený trendy. Dnes nás čekají filmy, typy na výlety a chalupaření a taky severské tradice. Jako první si dneska dáme téma filmy. V létě je totiž nejenom spousta času na to být venku, ale i třeba na to si pustit nějaký fajn film nebo seriál. Ale tak dneska pojďme dát spíš ty filmy. Kdy si nejradši pustíš film, Ani?
1: Večer, když nemám co dělat a mám takovou tu náladu, kdy máš chuť se na něco soustředit.
0: Uh-huh. Hmm. No a jaký je tvůj úplně nejoblíbenější žánr?
1: Asi ne komedie, ale nějaký jako romantický filmy, romantický dramata. Aha. Možná.
0: No a dáváš si ráda u filmu nějaký snacky?
1: Jo, bohužel jo. No a pak mi vždycky bolí břicho.
0: Co je tvůj go-to snack filmu?
1: Taky ty bramburky, co mají o 50% méně tuku, ale já jich stejně s ním tak moc, že to je ve výsledku jedno.
0: Já si taky ráda dávám nějaký dobrutky u filmu. Většinou se teda nikdy moc nepřipravím jakoby na začátku, takže se jdu prostě koukat a pak hned prostě 20 minut pauzuju jako a jdu si něco dát, protože třeba často i v tom filmu něco jedí a já hned dostanu z toho hlad.
1: Mně přijde, že už to nějak nejde bez toho, že to jde ruku v ruce, že když si mám pustit film a nic k tomu nemám na chroupání, že to prostě není ucelený celek najednou.
0: Ale je pravda, že když si pouštím film se svým manželem, tak ten než prostě nějak se na to jakoby buď než dovybere ten film, nebo než ho tam jakoby buď z nějaký té platformy ho tam prostě vyhledá, nebo si tam prostě nastaví skvělý basy, tak když si já udělám popcorn dopředu, tak já ho s ním ještě skoro než to začne, takže já si vlastně nesmím dělat tu svačinku dopředu, protože já jsem připravená vždycky mnohem dřív a potom tam čekám a prostě pak mě štve, že jako po 5 minutách už jsem snědla popcorn, který jsem měla mít na celý film. No, tak já si myslím, že ještě je dobrý říct, že v létě si můžete krom toho, že si pustíte film doma, zkusit třeba vyrazit do letního kina. To je taková vlastně letní fajn aktivita, která se moc během jinak roku nedělá. Nebo si můžete udělat promítání třeba někde na zahradě, pokud máte promítačku. Samozřejmě, ale tady je dobrý se taky vybavit různýma repelentama a tak. My jsme byli snad 2 roky zpátky tady v Praze ve Žlutých lázních na letním kině a strašně tam štípali komáři, jak se setnělo. Pak ještě jeden tip, že si můžete udělat v létě filmový večer s kamarádama, že prostě se domluvíte, na co se budete koukat, pozvete si nějaký kamarády, uděláte nějaký pohoštění, že to může být taková fajn aktivita.
1: My jsme vlastně chtěli udělat ten konspirační večer, nepamatuješ si?
0: No jo.
1: A to jsme ještě neudělali.
0: No tak to musíme. Tak vidíš, kolik toho máme za resty ještě. No a jaký bys třeba ty dala tipy na nějaký filmy, který by si holky a kluci mohli teďka v létě prostě pustit, aby právě nemuseli ztrácet ten čas tím hledáním a řekli si, jo, to mám z trendu, prostě Anička s Evou to doporučila, je to ověřený a dali by si to.
1: No jak jsem říkala, že mám ráda tu romantiku, tak to jsou oba ty filmy, co chci doporučit, jsou romantický teda. A první je hrozně můj dojemný oblíbený film s Rachel McAdams a to je Zápisník jedné lásky, určitě to znáš.
0: Mám to tady taky na seznamu, takže.
1: Jo, super, no pro mě to je jeden jako asi z 10 filmů třeba, u kterého jsem fakt brečela, jak slon, nebo jak to říká. No, tak
0: jak
1: to,
0: želva.
1: Jak želva. Jak želva, jsem u toho brečela. No a druhý je takový americký film o teenagerech, jmenuje se to Mám mě rád, nemám mě rád. Mm-hmm. To je o takový holčičce, která je z takový chudý rodiny, ale je prostě hrozně svá a moc jako nehledí na to, co si o ní myslí ostatní. A naproti ní v domě bydlí kluk, který je zase takovej, že hodně řeší, co si myslí ostatní a tak. A prostě ona se do něho nejdřív zamiluje, on jí pak jakoby nějak podrazí, protože se bojí, co si budou myslet kamarádi. No a pak ona teda na něj zanevře a pak on se zamiluje do ní a je to taková jako vztahovka pro teenagery.
0: Jasný, to jsou dobrý typy. Já ještě rovnou tady mám takový zkrácený popis, o čem je Zápisník jedné lásky, tak to rovnou doplním, že je to vlastně podle mě v dnešní době jedna z nejklasičtějších romantických komedií. Je to teda už z roku 2004, ale podle mě nestárnoucí. Vypráví o Ellie a Noahovi, který se seznámí v létě v roce 1940. Ellie z bohaté rodiny, Noah z chudých poměrů. No a jejich rodiče jim samozřejmě ten vztah rozmlouvají. No a jednoho večera se mladá dvojice pohádá a ta Ellie druhý den odjede, ale potom je, že si ze životní dráhy zavedou jinam, ale oni nikdy na sebe nepřestanou myslet a zbytek už se dozvíte v tom filmu. Mm-hmm. Já bych dala taky pár tipů. Nějaký jsou taky klasický odlehčený komedie, romantický, ale pak jsem tady taky našla takový nějaký spíš víc třeba napínavý. Takže třeba 10 důvodů, proč tě nenávidím, je teda film už hodně starý, ještě starší než Zápisník jedné lásky, ale je to romantická komedie ze střední. Myslím si, že by se vám mohla líbit a že to nejspíš nebudete znát, protože tohle, když vyšlo, tak ještě nikdo z vás nebyl určitě na světě. Ale zároveň není to jako černobílej film, jo. Myslím, že tam hraje Heath Ledger, když byl hodně mladý. Jako je to fajn, podle mě film, fajn oddechovka. Potom bych dala tip Hvězdy nám nepřáli, který je ale teda docela smutnej, ale je to taky prostě romantická komedie, ale jedna ta postava je tam vážně nemocná a taky je to docela, že se člověk rozpláče.
1: Já jsem četla knížku, podle který je ten film a já jsem ji prostě nemohla dočíst, protože jsem furt brečela a ty poslední stránky mi hrozně dlouho trvaly, než jsem přečetla přes ty slzy.
0: Takže aspoň vidíte tady z Aničiny recenze, že jako jestli jste takovýhle, že se jako rádi dojmete, popláčete si, tak je to pro vás, ale pokud se spíš radši zasmějete, tak možná bych zvolila jinou. No a potom jsem dala Hunger Games, což je podle mě taková jako klasika, ale je to pořád docela drsný, i když je to i trošku jakoby o lásce a tak. To jste možná už viděli, ale přijde mi, že to je na léto takový jako fajn a asi tady nemusím říkat, o čem jsou Hunger Games, hladové hry. Je to prostě v takový postapokalyptický době se to odehrává, kdy lidi bydlejí v takových krajích a vždycky každý rok musí každý ten kraj vybrat jednoho mladého člověka, který jde do takový prostě hry, hladových her a prostě tam bojou o život a jeden z nich poslední, co přežije, to vyhraje a potom vlastně má hroznou slávu a tak a vlastně na to ty boháči, co jsou v nějakém tom nejlepším kraji, který se toho nemusí účastnit, se na to vlastně kouká jako pro zábavu a můžou tam těm svým favoritům do té hry dávat různé výhody a nebo naopak, když se tam dlouho třeba nic neděje, tak tam můžou tvůrci té hry dávat nějaký jako nebezpečí, aby ta hra stížila a tak. A mně to přišlo jako docela fajn. Nejlepší je podle mě první díl, potom jak už je to nastavovaný, tak mi to nepřijde už tak fajn, že těch dílů je hodně, ale třeba se vám to bude líbit. No a co bych tady ještě tak dala za tip, mám to tady hodně, ale ještě mě tady zaujal film, který jsem teda neviděla, ale docela mě zaujal ten děj. Je to Labyrint, dvojtečka Útěk, The Maze Runner 2014 z roku. Je to první díl třídílný ságy, která byla natočená podle stejnojmenné knížky, no a vypráví příběh o klucích, kteří spolu žijí na malém prostoru, v srdci nějakého obrovského bludiště. Hlavní postavou je Thomas, který se v té komunitě ocitne se ztrátou paměti, nezná ani svoje jméno a postupně odhaluje, co ostatní kluci vědí o světě, v kterém žijí, co o něm nevědí. Musí najít unikovou cestu v bludišti a prakticky je tam taky dost nemožný přežít a bojují tam prostě o přežití, takže to bude hodně napínavý. Zároveň ty postavy jsou vlastně taky teenageři, děti, A zaujalo mě to, když jsem tady pátrala, co bychom vám dali za tipy, takže to bych ještě tady doplnila.
1: Já mám ještě vlastně...
0: No, povídej.
1: Jsem vlastně nedávno byla na premiéře jednoho českého filmu, mm-hmm. který je hodně takový letní, jmenuje se Na druhé straně léta. Mm-hmm. A je to o takových mladých holkách, který tráví prázdniny na chatě někde u, myslím, že dokonce Sečský přehrady, která je tam u nás u Pardubic. No a tak se jako zatoulají a najdou v lese takový bažinový portál. A nevím, jak moc teďka spoilovat. Je to takový alternativnější film, takže...
0: Ale zní to jako zajímavě takhle ten úvod, co jsi nám popsala.
1: No, hraje v tom Eliška Bašusová a spoustu dalších mladých superhereček. No.
0: Takže to je ještě tip na českou relativně novinku, když to viděla v kině.
1: Je to úplně novinka.
0: A já mám teda ještě na tři klasiky a pak se chvilku ještě přesuneme na sever. Já jsem dala ještě tři klasiky, na který bych se třeba já klidně koukla v létě. A jedno je Jurský park. Já prostě miluji Jurský park, nevím proč, ale prostě mě to jako fakt baví. I když je to tam taky docela masakr, ale zároveň tím, že už to nejspíš každý z vás někdy viděl, tak už víte, co vás čeká, takže to nemusíte zas tak prožívat. No a vlastně mě se vždycky líbí, jak tam prostě na začátku přijedu do toho parku, je tam ještě všechno prostě takový ideální, hraje tam ta hudba, že jo. No, takže já bych doporučila Jurský park. Pak bych doporučila Na samotě u lesa. To má úplně ultimátní letní vibe. Je to prostě český starý film, klasika a jsou tam prostě ty hlášky a hodně to dává chalupářský vibe a baví mě to. No a nebo muzikál Mamma Mia, jsem si říkala. Mm-hmm. Že to je taková jako letní romantiárna s písničkama známejma. Tak jakože... Nedáváme vám tady samozřejmě nějaký jako největší filmový zážitky, jako že by to byly strašně jako mega kvalitní filmy, ale jsou to spíš takový oddechovky, tak tomu létu podle mě patří. Mm.
1: Jo, pamatuješ si na Pusinky?
0: Jo, pamatuju, no.
1: Ty jsem si na to nějak vzpomněla jako léto, vlastně moje teenage roky a tak,
0: no,
1: už,
0: tak
1: už si úplně nepamatuju, o čem to bylo.
0: Já taky právě ne, takže se trošku bojím, jako že to tady doporučíme a potom...
1: A je tam závadný obsah.
0: No já si myslím, že jsme vám dali hodně tipů, že než to všechno zkouknete, tak už bude konec léta. Každopádně mě ještě docela přijde fajn tady zmínit, jak to mají na severu s koukáním na filmy, nebo takhle. Není to samozřejmě... celoroční téma, ale i tak mi to přijde zajímavý fakt a to ten, že v severských zemích jsou docela jako spojovaný s detektivníma filmama a obecně s detektivkama. Obecně se i říká, že ty severský detektivky bývají jako od severský produkce nejvíc jako drsný a takový nejvíc jako uvěřitelný a hodně i tam jako třeba je severských autorů různých jako detektivních knížek, co fakt jako píšou jenom prostě o vraždách a o řešení těch případů a tak. Ale co mě zaujalo je, že v Norsku mají opravdu jako... součást velikonočních svátků, takovou věc, která se jmenuje Paske Krim, velikonoční krimi. No a je to vlastně spojená tradice s Velikonocema, že na Velikonoce se prostě čtou detektivky a sledují se detektivky. Dělá to tak prostě celá země a je to prostě s Velikonocema spojený, že oni často prostě odjedou někam na nějakou chalupu nebo do hor prostě, kde se třeba i lyžuje a po večerech se prostě kouká na detektivky. Kouká na to prostě celá rodina a potom se diskutuje o tom, kdo by mohl být ten vrah a jak to prostě bylo zapletený a komu oni věřili a komu ne. Dokonce tam mají i jako tradici, že jedna prostě mlékařská společnost, která je tam v Norsku nejznámější, tak tiskne na kartony od mlíka malý detektivní komiksy, aby mohli lidi už ráno u snídaně prostě luštit, jakoby kdo je vrah a co se stane. A už to je tak od roku 1997 a v minulosti, teď před pár lety, to chtěli změnit na QR kódy s digitálníma jako detektivkama a lidi se proti tomu zbouřili, takže museli tam vrátit zase ty tištěný komiksy.
1: To je dobře.
0: Tak to mi přijde taková vtipná tradice a možná i lepší, než chodit koledovat. Klidně bych radši koukala doma. Klidně bych dokoukala doma na detektivky a tam debatovala, kdo je vrah. Já si myslím, že celá tady ta tradice, já jsem potom strašně pátrala, jak to celý vzniklo, jako to, proč třeba my na Velikonoce koledujeme, dělají ty pomlásky, tak vlastně má to jako v té historii nějak prapůvod jako toho znovu zrození, jara, probuzení a tak. No a jak vzniklo to velikonoční krimi, tak rozhodně to nebylo tak, že by docházelo k víc vraždám na Velikonoce, to to ne, ale bylo to kvůli nějaký reklamní kampani jednoho z největších norských vydavatelství už v roce 1923, takže před 100 lety. No a to nakladatelství umístilo do novin reklamu, která byla na první pohled nerozeznatelná od novinového článku a měla chytlavej titulek Noční přepadení vlaku v Bergenu. No a byl to vlastně falešný titulek, ve skutečnosti to byl název nový knížky od autorů detektivech. No a vlastně celý národ to začal prostě řešit, probírat. Vlastně dneska už bys to asi nemohlo udělat, aby jako byla reklama takhle nerozeznatelná od reálního článku. Lidi se fakt jako báli, že některý jejich příbuzní večer cestovali právě vlakem a oni volali na železniční společnost, co se stalo a tak dál. No, ale vlastně tak se to tím, jak to probíhalo v období Velikonoc, tak se to s tím nějak spojilo a od té doby je prostě velikonoční období spojený s velikonočním krimi.
1: To je super.
0: Tak tím pádem, já jsem si říkala nakonec, že vám tady asi úplně tipy na detektivky nedáme, protože možná hodně lidí se i třeba nerado jakoby bojí nebo kouká na nějaký krváky a tak, ale zároveň, jestli někdo z vás má naopak detektivní příběhy rád, tak určitě je toho spousta na všech možných streamovacích platformách, tak se můžete třeba připadat trochu jako Norové nebo jako na severu.
1: A co je tvoje nejoblíbenější detektivka? Nemusí být severská.
0: Tak jestli ty už máš, tak klidně začni a já budu ještě přemýšlet.
1: Tak jako Hercule Poirot, jo? To je jasný.
0: Jako je pravda, že na Hercule Poirot jsem se koukala vždycky s dědou a mně se líbilo, jak tam prostě na konci si všechny zavolal a prostě to vysvětlil přesně, jak to teda všechno bylo, že to bylo takový jasný.
1: A je to takový elegant děda.
0: Jo, je to prostě peštramák, jako Hercule je fakt dobrý, tak jako s tím bych souhlasila. A je pravda, že já třeba mám fakt mega ráda detektivky a někdy se vyloženě těším na to, že se chci kouknout na nějakou detektivku a hledám, na jakou detektivku bych se koukla. A asi taky prostě bych dala Hercule Poirot, no. My jsme tak pokoukali ještě třeba na takový nějaký německý detektivky, který se dávali, když jsem byla dítě a teenager, třeba Big Ben, Komisař Rex. Ale to nebyly tak dobrý detektivky jako Hercule Poirot.
1: Nebo víš, co mám ráda? Městečko Palermo, to je taky taková detektivka, že jo?
0: Tak tu si můžete minimálně zahrát. Jestli se nechcete bát u koukání na detektivní film, tak si můžete zahrát Městečko Palermo. To bych řekla, že může být takovej závěrečný tip kategorie o filmech. Užijte si nějaký super sledování teď v létě, možná zkuste i nějaký to letní kino. Myslím si, že ať už jste odkudkoliv v České republice, tak někde třeba v blízkosti vašeho bydliště s nějaký letní kino teďka bude. Tak třeba tam bude něco fajn, oni většinou se snaží ty organizátoři letních kin tam taky zařadit takový jako letní feel good filmy, který už jsou třeba starší, ale prostě jsou fajn. Tak třeba tam bude něco, na co společně s kamarádama vyrazíte. No a my jdeme dál.
1: Tak jo.

0: teď se posuneme na náš druhý trend, druhý téma, a to je příroda nebo tipy na výlety a chalupaření. Já si myslím, že je jasný, že tohle k létu neodmyslitelně patří. No a představte si, že nejenom u nás, ale právě i na severu, to mi přijde fajn, že to máme se Severanama společný, že oni, že proto mají i svoje speciální slova. Jedno je právě pro chalupaření nebo chataření a druhý je slovo pro to být co nejvíc venku, co nejvíc to jde. Nejdřív vám tady ty dvě slova objasním a pak už tady trošku Aničku vyspovídám a ona pak třeba mě. Na severu se vlastně to chalupaření nebo chataření nazývá hytte nebo stuga a znamená to, že utečete do takových jednoduchých, často i hodně odlehlých domečků, kde se odpojíte od moderního světa. Takže právě ty severani si moc nepotrpí na nějaký jako luxusní chalupy, kde to je vlastně úplně stejný jako u nich doma, ale spíš na takový právě tradiční starý domečky, kde někdy třeba ani není elektřina nebo není tam teplá voda, ale oni prostě si tam jako navezou nějaký jídlo a prostě tam žijou tím tradičním životem, topějí si třeba v krbu nebo si dělají ohýnky a odpojí se tam prostě od moderního světa a relaxují v přírodě. No a další součástí životního stylu Severanů je takzvaný Freiluftsliv, což je takovej ten styl být venku, co nejvíc to jde. Což si myslím, že je fajn a oni to vlastně fakt dodržou celoročně, že vlastně mají i takový přísloví, že neexistuje špatný počasí, ale jenom špatný oblečení, protože na severu hodně často prší a hodně často je zima, takže vlastně těch hodně hezkých ideálních dnů na to bejt venku tam za stolik není a tak oni prostě chodí ven, když se jim chce a ne prostě když je na to příhodný počasí a prostě se oblíknou podle toho, co je potřeba a jsou venku. No a já si myslím, že možná u nás je víc těch hezkých dní a hlavně v letních měsících si myslím, že tenhle životní styl Severanů byste si klidně mohli taky osvojit. Takže myslím, že teď je třeba možná ta správná chvíle tady dát pár tipů na nějaký fajn výlety do přírody, abyste taky trávili venku teďka nejvíc času, co to jde, protože pak zase budete muset do školy, z ní odejdete pozdě, už se bude stmívat podzim a bude člověk furt vevnitř, tak teď musí člověk to vytěžit na maximum.
1: Tak jo.
0: Tak Aně, máš nějaký tip na letní výlet do přírody?
1: Já jsem se nad tím zamýšlela a říkala jsem si, protože v minulém díle jsem doporučovala ty nouzový coviště na Šumavě, jsem si říkala, že se nechci opakovat. A vzala jsem to z osobního hlediska vlastně, tam, kde bydly nějaký mý rodiče nebo příbuzný, nebo že to je spojený se mnou. Takže první tip je vlastně Jičínc. Jičínc sám o sobě není příroda, ale v Jičíně, nebo u Jičíně máme Český ráj a Prachovský skály, že jo? Tak to je takový tip. Já tam, sice tam teďka chodí fakt dost lidí, vím to, platí se tam vstupný, ale stojí to za to. A samotný Jičín, tak tam je takový moje hodně oblíbený místo, který je tak jako napůl v přírodě, napůl ve městě. Jmenuje se Valdštejnská loďie. Slyšela jsi o tom někdy?
0: Já jsem podle mě nikdy nebyla v Jičíně.
1: Aha, no vidíš, tak to je typy pro tebe.
0: Jako v Prachovských skalách jsme byli a bydleli jsme tenkrát, jsem byla dítě někde v kempu, kousek od Jičína, ale myslím, že nakonec jsme ani do Jičína na výlet nejeli, anebo si to už nepamatuju. Takže rozhodně Valdštejnskou loďi neznám.
1: No, to je taková loďie na kraji toho města, vedle je les a pak židovský hřbitov a v té loďi oni teďka trošku zrekonstruovali, je tam super kavárna se skvělým kafem a limonádama a dortama. A konají se tam různý akce hodně pro děti, taky třeba loutkový divadla a tak. Třeba v září se tam koná loďe World Fest, tak tam je i nějaká hudba, super divadla, je to takový podzimní, hezký. A pak u Jičína je takový kopec, kam jsme šli s mámou pěšky v bosy. Jak jsme to zvládli, a jmenuje se Zebín, tak to je, taky se váže k tomu Jičínu.
0: A to byl jako nějaký zvláštní důvod, proč jste šli bosy?
1: No, já mám takovou maminku, která je taková alternativnější.
0: A řekla, že prostě budete na výlet bosy.
1: A ona chtěla jít bosy, tak já jsem si říkala, tak já ji v tom nenechám prostě. No, takže to je první tip. Mám říkat druhej?
0: Jo, pojď.
1: Tak jo, druhej. Jo, ještě jsem zapomněla říct, že v tom Jičíně bydlí můj táta, proto jsem si vybrala ten Jičín. V druhém městě v Kutné Hoře bydlí zas moje máma. Tam je taky docela hezká příroda okolo, je tam vlastně Číškova skála. Je to kousek pěšky, když jdeš od chrámu svatý Barbory, tak jdeš třeba 10-15 minut lesem a tam právě dojdeš k takový skále, kde to je hrozně hezký, má to tam takovou energii, to místo. Pak mi segra říkala, že tam jsou nějaký menhry, kde já jsem teda nebyla, ale prej tam mladí lidi z Kutné Hory chodí na rande.
0: Aha.
1: No a když odbočím z přírody, tak v Kutné Hoře je úplně skvělá galerie Gask. I pro děti, i pro velký, a kavárna na Kozím plácku, kde to je takový starý středověký baráček a dělají tam úplně nejlepší plněný trubičky s šlehačkou a dají ti k tomu rozteklou horkou čokoládu, do který se ty trubičky můžeš namáčet.
0: Teda ani, ty jsi to úplně pojala i jako gastrovýlety.
1: Jo, jo, jo. Takže takhle jsem nalákala na Kutnou Horu, doufám.
0: Krásný.
1: No.
0: A třetí tip?
1: Třetí tip, tak ten je taky hodně osobní a je to vlastně oblast, kde máme my chatu, kam spolu snad pojedem. A je to vlastně Skutečko, Chrastecko, je to u Chrudivy prostě. Aha. Ta krajina tam má taky takovou zajímavou atmosféru, jsou tam lomy, jsou tam hrady a zámky, jsou tam různý posady jako všude a tak no. Jo, je tam Podskála normálně, to je hnedka vedle naší chaty, kde je taková velká skalní stěna, kostelíček a lidi tam chodí hledat trilobity. Dřív se tam rejžovalo zlato a byly tam v 19. století lázně.
0: No tak tyjo, ty jsi dala úplně takový krásný osobní tipy, to já jsem spíš jako pátrala i třeba, co možná i já letos v létě navštívím, protože nemám to oskoušený. Možná teda ten první tip jsme někdy na výletě byli, ale ty zbylý podle mě budu muset taky vyzkoušet. Moje tipy zase teda nejsou takhle jako spojený, tak já jsem rodila Pražečka, tak Prahu vám tady jako tip dávat nebudu a moje rodina pochází zase z Vysočiny, kde je samozřejmě spousta hezkých míst, kam se vydat, ale já jsem tady zapátrala jinde. První tip na výlet je přírodní památka Meandry Ploučnice, který jsou někde mezi Mimoní a Českou Lípou a jsou tam vlastně zachovaný lužní lesy a louky a já třeba jsem mega milovník luk. Já prostě, kdybych si měla vybrat, kam chci jít, tak vždycky mám ráda louky. Já mám prostě ráda velký táhnoucí se louky, když to tam prostě přírozeně kvete. Mám to možná radši i než šlest, i když ráda chodím taky do lesa, ale mi se prostě líbí na té louce, že je takový otevřený prostranství, že je vidět daleko do krajiny, že tam je hodně světla, že louky jsou moje oblíbený přírodní útvary. No a tam je řeka a kolem vlastně nevedou úplně vyloženě jako nějaký cestičky, takže se tam dá, když tak projet si ten úsek lodí, projet těma meandrama a koukat se tam na ty louky. V mokřadech tady té přírodní památky je hodně chráněných rostlin a taky i chráněný živočichové. No a ty meandry jsou zajímavý i tím, že pomáhají při velký vodě, protože voda se tam může roztýct do prostoru, kde nenadělá žádný škody, takže to tam nemusí nějak přehrazovat, když třeba jsou povodně nebo tak. No a schráněných živočichů, na který byste tam třeba mohli narazit, jsou třeba speciální taková váška se tam vyskytuje, motýl modrásek očkovaný nebo ohniváček černočarý. No a potom ve vodě tam žijou lososy a vydra říční.
1: Lososy?
0: Mhm. Losos obecný a vydra říční.
1: To můžeme, až nechce věřit.
0: Já bych třeba chtěla vidět vydru ve volné přírodě, to jsem teda viděla jedině v zoo vydru. Ale když se vám to poštěstí a uvidíte tam plavat vydru, tak mi dejte vědět.
1: Ale můžeš třeba například vidět nutrie tady ve Vltavě v Praze.
0: No tak to jsem viděla, vypasený nutrie, no. To jsem se jich skoro až bála, že vylezou a budou mě pro nás sledovat.
1: No oni prej nějak napadají psy, tak bacha na Falka.
0: No, to jo, ale doufám, že Falka by se možná nutrie bála.
1: Snad jo.
0: Já myslím, že by napadla třeba, nevím, čivavu nebo Yorkshire, ty jsou většinou možná i menší než ta vypasená nutrie. Můj druhý tip je v Nízkém Jeseníku. Je taková barokní křížová cesta z 18. století. Z obce Ruda vede až po vrcholek Křížovýho vrchu. A když půjdete vlastně tou křížovou cestou, tak jsou tam různý nádherný výhledy na Jeseníky, na vrchy Kralického Sněžníku a tak dál. Okolí má vlastně hodně zajímavou historii. Právě ta impozantní křížová cesta už je z roku 1760. Ta obec byla v minulosti hornickou osadou, těžila se tam železná ruda, no ale pak se stala i poutním místem k paně Marii Sněžný. Poutní chrám s kopií vlastně obrazu z římské baziliky tam taky vlastně najdete. Když tam dojdete na vrchol té křížové cesty, máte tam 14 zastavení. To jsou většinou takový ty kamenný výjevy s různýma obrazama. Třeba známá křížová cesta je i na Petříně. Když jdete vlastně, tak tam můžete vidět tu křížovou cestu, takže takhle to vypadá, pokud si pod tím neumíte úplně nic představit. A poslední můj tip je na hřiby, ale ne na hřiby jako houby, ale na kamenný hřiby. Broumovské stěny jsou jedna z nejzajímavějších přírodních galerií se skalníma útvarama. To je vlastně trošku něco, jako dávala Anička ty prachovské skály. No a patří k nim právě i slavenské hřiby, což jsou pískovcové hřibovité útvary, rozeseté po plošině nad obcí Slavný. No a prej jsou to nejlepší, nejdokonaleji vyvinuté kamenné hřiby v České republice, jsem našla.
1: Wow.
0: Takže jako by, pokud se chcete podívat na kamenné hřiby a z fotek to vypadalo fakt hezky, prostě jsou to v podstatě jako skály, které vypadají trochu jako hřiby, ale já třeba do tady těch skalních městeček chodím taky ráda a hlavně v době, kdy je třeba velký horko, protože ty kameny, z nich jde chlad a prostě hezky se tam ochladíte. No a jeden fun fact, vám řeknu, jak vznikají tedy ty hřibovitý tvary, i Aničce to řeknu. Mm-hmm. Vznikají nerovnoměrným zvětráváním různě odolných vrstev pískovce. Na měkčí noze sedí pevnější klobouk. Takže jsou tam prostě ty pískovcové skály a vznikají tam tady z nich tady ty hřibovitý útvary. Takže Anička dala takový víc, jako že si tam dáte i dobrý snečík, a já jsem dala takový fakt jako přírodní. Dneska jsem se prostě nepředvedla jako Lukáš Hejlík, takže věřím ale, že u každého z tady těch míst v blízkosti si určitě najdete i nějaký fajn podnik, kde si dáte nějakou sváču nebo něco dobrýho na zub. No a teď pojďme ještě na to chalupaření, než se přesuneme dál.
1: Hmm.
0: Chalupaříš ráda, Ani?
1: Já to miluju, to je prostě, mě koluje chataření v žilách.
0: Já to mám stejně. Zajímavý je probrat rozdíl mezi chatařením a chalupařením.
1: To jsme teďka se o tom bavili, ne zrovna?
0: Je to tak. Chata je vlastně místo, které je často dřevěný, a je to hlavně místo, které bylo postavené a určené čistě k rekreaci. Nikdy tam nikdo nežil nastálo, takže to bývá často v nějakých chatových osadách, nebo prostě někdy je i chata zděná, není to tak, že jako jakmile to není ze dřeva, tak to není chata, ale prostě, že tam nikdy není to, že tam odtaď třeba pochází vaše babička, narodila se tam, žila tam prostě, ale že to opravdu se koupilo na to, že se tam jenom jezdí na tu chatu. Tak to je chata. A když je to chalupa, tak buď to je často starý stavení, kamenný nebo zděný, ale může to být třeba i dřevěná roubenka. Důležitý ale je, jestli tam někdo žil, vyrost, prožil tam život. Takže třeba my máme na Vysočině chalupu, protože ten dům je dům, kde se narodil už můj děda. Žili tam jeho prostě rodiče, normálně tam měli zvířata, jsou tam prostě i místnosti, kde dřív byl prostě prasečí chlívek, kde měli králíky a tak dál. A pak se tam narodila i moje máma, žila tam prostě, dokud neodešla do Prahy, a teď se to samozřejmě už využívá jenom k rekreaci, ale zároveň to má v sobě tu historii, takže to není chata, ale chalupa.
1: To je hrozně hezká definice teda.
0: Já jsem ráda, že to konečně objasnilo, protože třeba můj Honza, tak ten pořád říká, že jedeme na chatu na Vysočinu, a přitom je to chalupa.
1: A tvoje mamka
0: Nemůže. Moje mamka prostě, která se narodila přímo v té chalupě, protože už to nestihli do porodnice, a má tu vesničku, kde žije asi jenom 400 obyvatel v občance jako místo narození, tak nerada snáší, že je to nějaká chata.
1: Takže Honzo, zapamatuj si to.
0: Přesně tak. Já mám třeba chalupu spojenou s ohýnkama, s tím, že se jde do lesa na houby, s tím, že jsou tam většinou někde poblíž té chaty nebo chalupy zahrádky, kde třeba je ovoce, zelenina, nebo i jenom, že se tam můžete natrhat malin kousek, nebo ostružiny, nebo jdete na borůvky, jo, není to, že tam musí někdo vyloženě prostě pěstovat kedlubnu a salát, jo, to ne, ale prostě, že je to spojený s nějakýma, co ti nabízí ta příroda, co si můžeš natrhat. Mě to i evokuje třeba si zatopit v kamínkách, prostě jít na dlouhou procházku po okolí, fakt jako, že hodně času tam pak tráví ten člověk v té přírodě. Tím, že já s tou naší chalupou mám fakt spojený takový bezstarostný léto u dědy, na rozdíl od Prahy, kde jsem třeba musela hodně chodit někam s rodičema, protože to tady nebylo tak bezpečný, bylo tady hodně aut, tak tam jsem mohla jít jenom sama s kamarádkama, i když jsem byla docela malá, protože tam všude byla jenom příroda, žili tam jenom samí lidi, který můj děda znal celý život, a prostě se nebal, že se mi tam něco stane. Teď jsme tam prostě jezdili od rána do večera na kole po vesnici a prostě jsme tam měli takovou velkou letní svobodu a dobrodružství, takže to tam s tím mám navždycky spojený. A taky to mám asi nějak v duši, že i když třeba jedu takhle s nějakou kamarádkou třeba na jejich chatu nebo na jejich chalupu, prostě to mám ráda, ráda se tam dozvím prostě, co tam zažili, když byli malí, nebo když tam jezdili jako děti, nebo co s tím mají spojený za vzpomínky, a prostě miluju dělat ohýnek, jakoby táboření, prostě tady ten jako styl. A vlastně se hrozně stotožňuju v tom s těma Severanama, že vlastně mě vůbec neláká jet někam, kde by ty lidi měli prostě výřivku, obrovský bazén, prostě Wi-Finu, obrovskou televizi. Prostě to může mít člověk jako doma, nebo si jet někam do hotelu, ale když už jedu na tu chalupu, tak mně se vlastně jako líbí, že tam moc věci nejsou. U nás třeba není ani signál. Hmm. Naše vesnice je v takovém dělíku a nechytá se tam skoro vůbec signál, takže tam vám ani nepřijde žádná zpráva, tam jste opravdu, v té naší chalupě tam jste úplně offline.
1: Ne, člověk může být takový štpíňák, že jo?
0: Přesně, že prostě. Smrdí mu vlasy od toho ohýnku, že jo?
1: Už je tu skromnost.
0: No, tak jakože já jsem v tomhle prostě se Severanama zajedno. No a zajímalo by mě, jestli i vy třeba jezdíte rádi na chalupu nebo na chatu, jestli třeba vaše babička, děda pocházejí od někud z venkova, nebo právě jste tam koupili nějakou chatičku, kam se už jako jezdí dlouhý roky, takže taky máte s tím třeba spojený nějaký vzpomínky, protože to prostě podle mě, za mě to k létu patří. Protože já teda musím ještě říct, že já to mám hodně spojený hlavně s letníma měsícema, protože třeba na tu naší chalupu se moc jako v zimě jezdit nedá, protože jak je to asi 150 let starý dům, kamenej, tak se hrozně jako nasákne tím chladem a tou zimou a jde to tam hrozně špatně vytopit těma kamínkama, takže prostě v zimě se tam nikdy moc nejezdilo, takže to vlastně moc nemám spojený se zimníma měsícema, ale právě s těma, kdy už jako se oteplí a může být člověk hodně venku a tak, takže jako pro mě je to opravdu spojený hodně s létem.
1: Hmm, pro mě taky, no, my máme teda, máme kamínka na chatě a máme komín z nějakého důvodu venku a vždycky tam někoho vezmu a oni koukají na ten komín, co je venku vedle té chaty a říkají, proč máte ten komín venku?
0: Ale jako je to teda nějak jako propojený, že teda to odchází pak z toho venkovního komínu nějak jako...
1: Je, ale nějak jako to vytopíš vždycky ty kamna jenom tu jednu místnost, asi nevím.
0: To máme my stejně, no, prostě taky tam máme malý kamínka, dřív tam bylo ještě jedno elektrický topení v druhé místnosti, který se ale už úplně zrušilo, protože za prvý to bylo strašně drahý, jakoby než se ta jedna místnost tím elektrickým topením vytopila, takže teď jsou tam prostě jenom ty kamínka, kterým se prostě vytopí ta kuchyň, trochu ta ložnice, ale prostě tam si stejně musí dát člověk ty teplý duchny a prostě když je jako zima, třeba na podzim a musí to zvládnout prostě. Hmm. Těžký kraj, tvrdý.
1: To jo. Ta Vysočina je, ale má takovou poetiku, no.
0: Je, no, tam brzo začne být zima, pozdě tam začne být teplo. A třeba teďka, když byly teď 40 nedávno, tak jsme tam byli přes víkend a vlastně byla tam úplně nejnižší teplota z celé České republiky. Bylo tam asi jenom 36. A v chalupě se to nevytopilo víc než na 23, takže to bylo dobrý.
1: A mně i přijde, že jakmile přejedu hranice středočeského kraje a jsem na té Vysočině, tak jak kdyby na mě padl takovej opar, jakože se mi chce spát vlastně.
0: Jak ono se tam hodně i drží mlhy. Prostě brzo tam je i podzim. My jsme tam ještě, když jsem byla úplně malá, jezdili na podzim, že jsme tam prostě sbírali brambory, jakoby, že se prostě vyorali brambory a my jsme tam prostě šli na sběr brambor a tak. Brzo je tam sichravo, hodně tam, nebo když jsem byla já dítě, tak tam i hodně pršelo, že i někdy v létě tam bylo prostě tak 18-20, že to nebyly žádný teplotní rekordy. To jsem vždycky přijela na jeden den do Prahy, kde mi máma přepírala nějaký oblečení a přišlo mi, že Praha je hrozně rozpálená proti té chalupě, prostě, kde byl chládek.
1: No.
0: No a já jsem teďka zjistila, že jsme se úplně mega zakecali, sbírám strašně málo času a chceme ještě probrat severský tradice, takže musíme jít dál.

0: Na severské tradice, což je náš třetí trend, třetí téma, nám zbývá opravdu málo času, tak to jenom tak prolítneme. Severaně mají spoustu zajímavých tradic a některý, který jsem právě vybrala, jsou trošku spojený třeba s létem, s relaxem, tak ty jsem se snažila vypíchnout. I proto, že byste třeba společně mohli si říct, že něco je fakt fajn a že to zařadíte do svého života tady mimo sever a že to se to stane nějakým novým trendem. Na severu je třeba velká tradice pikniků a piknik mi přijde jako věc, která je hodně spojená s letníma měsícema. Severani to teda dělají tak, že jakmile se oteplí, dělají piknik a dělají je až do doby, než jako je fakt moc velká zima na to, aby si vynesli věci ven a dali piknik. Pořádají je všude možně, podél řek, v parcích, nabalí si prostě dobrý jídlo, pití, ovoce, vyrazí se posedět ven s přáteli nebo s rodinou. Léto je podle mě na piknik ideální a mě by vlastně zajímalo, jestli si ani myslíš, že my jsme jako národ lidí, co dělají pikniky.
1: Tak to si nemyslím.
0: Já taky
1: ne. Přijde mi, že když někdo jako je na ty pikniky, že to je spíše jako rarita.
0: No, mi taky přijde, že třeba i v Japonsku jsou typický jako pikniky, že prostě Američani hodně
1: Apple
0: dělají
1: pie.
0: Pikniky a takhle, ale jakože vlastně v Česku je to spíš jako takový jako něco moderního, co někdo občas jako udělá, ale že to moc jako běžný není. Ale přijde mi, že tohle je zrovna pěkná tradice.
1: A zrovna máme třeba tady v Praze, máme tak pěkný parky.
0: To je pravda, no. Že vlastně já jsem taky, podle mě už tak 2 roky jsem nebyla, že bych si udělala piknik, tak možná bychom si mohli letos udělat nějaký piknik.
1: Tak půjdem do Stromovky.
0: Právě mně přijde, že třeba občas to jídlo i chutná jako líp, když seš venku a na té dece a jako jasně musíš se na to víc jako připravit, protože si všechno musí vzít sebou, pak už tam sebou nic nemáš.
1: Nebo můžeme udělat další team building Radia Junior jako piknik.
0: Venku na piknik. To bychom mohli, to bychom mohli. Tak jako to mi přijde jako takový dobrý typ tradice, která by se třeba mohla u nás uchytit. Prostě víc piknikujte, začněte s tím teďka v létě a třeba se to rozjede. Ty děláš někdy pikniky ani nebo vůbec?
1: No, mám takovou jednu chrudimskou partičku, s kterou jsme dělali pikniky. Vždycky sýry, hroznový víno, pak nějaký nápoje a tak.
0: No a co bys třeba ty jako signature Anička věc přinesla na společný piknik?
1: To nedělám jenom na pikniky, ale i na různý hraní deskovek. Já mám takovou specialitu, že vždycky přinesu takovej skoro rozteklej sýr a pak je to vždycky sranda, že on se nakrájí na to prkínko a ten sýr sám putuje, jak je takový ten, jak už je takový rozteklej a tak a vytejká a hrozně smrdí a tak a to já mám ráda prostě.
0: Takže Anička tam přinese smradlavý sýr, co se vám rozteče, že doteče až k vám a už ho musíte sníst prostě, protože už není cesty. Já třeba bych přinesla nějaký pizza šneky, který docela jsem si zvykla dělat, je to taková rychlovka. Jinak já nejsem moc jako na pečení nějakých sladkých koláčů, moc to neumím a nechce se mi s tím dělat, takže já většinou ještě přinesu nějaký ovoce dobrý, který už rovnou se jenom omeje a už ho tam člověk může rovnou snekovat. A taky nejsem úplně jako vlastně člověk na pikniky, i když je to škoda, protože mi to prostě vlastně přijde fajn, tak nevím, proč víc nedělám pikniky.
1: Já mám chodit teďka po tomhle rozhovoru sedat do rigráču piknik.
0: Já taky. Měli bychom si tady vzít jenom oběd to go a jít se sníst ven.
1: Vezmem tady zvukaře Davida sebou.
0: Jo, to bychom mohli a půjdem na piknik. Potom, co mě ještě napadlo a vypátrala jsem jako tradici, nebo to je i svátek vlastně, je letní slunovrat, přivítání léta, to je švédská tradice, midsommar. Pro Švédy je to slavnost, která je možná víc a minimálně stejně významná jako Vánoce. Slunovrat vždycky připadá na víkend mezi 19. a 25. červnem, takže to už proběhlo, ale je to hodně u nich právě důležitý. Ty oslavy zahrnují pořádání pikniků, nošení věnečků, skytek na hlavě. V některých oblastech se zachovala i tradice oblékat se tradičně do švédského kroje. Vztyčuje se vysoká májka, podávají se typický pokrmy, jako jsou třeba nakládaný sledě. Ten letní slunovrat v severském prostředí je hodně významný i proto, že je v té době nejvíc světla. A jestli víte něco o severu, tak tam je vždycky půl roku tma a půl roku světlo. Tam prostě v létě téměř nezapadá slunce. Když jsem byla v Norsku, tak tam prostě ve 12 bylo světlo, jak tady u nás v 6 odpoledne.
1: To si taky pamatuju, já jsem z toho byla úplně vyhozená z konceptu.
0: Jo, já taky, jakože jsem si bála, no tak já neusnu, ale jako pak jsem teda usla. No a vlastně oni to začali slavit už strašně dávno v době, kdy vlastně Za prvý je nejvíc světla, tak chtějí oslavit začátek léta, ale taky je úroda v největším růstu a lidi čeká nejvíc období náročné práce. A oni chtěli ještě předtím si to oslavit a i se to dělalo, aby ta vesnice tak spojila, udělala se lepší komunita, aby zvládli prostě všechnu tu úrodu sklidit a prostě připravit se na tu dlouhou, těžkou zimu, zvlášť na severu. Taky tam hrál hodně důležitou roli oheň, zapalovaly se velký ohně proti neštěstí, nemocem, zlým silám, tancovalo se kolem ohně, skákalo se, no a taky se sbíraly různý byliny, o kterých se věřilo, že mají daleko větší sílu a moc, než třeba když se nazbírají jindy, tak když se nazbírali okolo toho letního slunovratu, takže měli daleko větší sílu. Nějaký holky si je dávali pod polštář, aby se jim ve snu zjevil jejich budoucí partner. A některé tady ty praktiky už se asi do dneška nedochovaly, ale taková ta oslava, věnečky a tak, to se dochovalo do dneška. Jasně, my to nemáme historicky spojený, jako to mají právě na tom severu, ale jako oslavit si léto mi taky přijde dobrý. Mm-hmm. Si udělat oslavu, jako že začíná léto.
1: Ale já myslím, že jsou i nějaký takovýhle český zvyky podobný. Já mám doma na to takovou knížku, můžu ji příště přinést a jsou tam nějaký takovýhle.
0: No tak ani tu příště vezmi, protože já bych řekla, letos už jsme to nestihli, ale příští rok bych udělala nějaký slavení začátku léta, spojený s piknikem, s věnečkama, s kytek a prostě...
1: Jo, to uděláme,
0: jo,
1: prosím.
0: Prostě, když se má oslavit, že začíná léto, každý se na to těší. No a potom ještě rychle zmíním dvě další tradice a potom už musíme rychle na kvíz trendu, jinak to dneska vůbec nestihneme. Jedna je tradice pátečních večírků, že každý pátek Švédové slaví to, že končí týden a začíná víkend a slaví to tak, že se prostě vždycky sejdou u někoho doma a tam prostě zahájí ten víkend, to je fajn. To si myslím, že asi se dělá trošku i podvědomě v hodně zemích, ale tady je to opravdu oficiální, jakože se slaví, že končil týden, začíná víkend. A potom...
1: Tak vlastně Židi mají taky něco podobného, že v neděli mají ten svátek, kde pijou trochu vína a chleba.
0: Mm-hmm. No a potom samozřejmě velká severská tradice saunování.
1: No jo.
0: Finové, ty se saunujou úplně pořád, podle mě i v létě, i v zimě. Tam jsou sauny úplně všude, většina lidí má saunu i doma, i v bytě třeba. Pokud nebydlejí v domě, tak stejně mají saunu. Ve firmách jsou sauny, prej se pozná dobrá firma, když tam je pro zaměstnance sauna. A Anička je expert na saunování, tak o tom nám ještě ani něco řekni.
1: To mě napadlo, jak by bylo super, kdyby jsme tady v rozhlase měli rozhlasovou saunu, viď? A nebo rozhlasový bazén.
0: No, teďka v létě možná víc ten bazén. Ale jo.
1: No hele, já miluju saunování, mám ráda i ty klasický finský sauny, kde je nějakých 90 stupňů, ale i bylinkový sauny, solní sauny. Mám ráda saunu, co je v Národním divadle tady v Praze, nahoře taková funkcionalistická sauna, kde je krásný neonový obrázek českýho lva. Co by tě ještě tak zajímalo?
0: No já myslím, že jsi to krásně shrnula. Je ještě důležitý říct, že i když se to moc neví, tak saunovat se můžou i děti. Jsou proto různý pravidla, určitě tam nemůžou být tak dlouhou dobu a musí se samozřejmě na to pozvolna, ale rozhodně to není, že je to jenom něco pro dospělý a že děti nesmí do sauny. Takže jestli vás saunování zajímá, tak se o tom zkuste něco zjistit, probrat to s rodičema a vyražte do sauny.
1: Mhm.
0: I když teď jsme měli samozřejmě přírodní saunu všichni skoro doma, protože bylo strašný horko.
1: Já mám vlastně ještě tip na závěr na jednu saunu, která je spojená i s přírodou hodně a jmenuje se to Nuk osvěžovna. Je to v Hradci Králové, takže regionální a konají se tam různý i saunový festivaly, rituály a tak.
0: Wow, no tak to je super tip takhle na závěr celého trendu, protože my už se teď musíme brhnout na náš kvíz. Tak jdeme na to. Máme tady kvíz trendů závěrečnej. Dneska budou jenom 4 otázky, protože jsem měla připravit 3, Anička 2 a já jsem na to zapomněla. Připravila jsem taky jenom 2, ale my máme stejně dneska málo času, tak se to možná i hodí. Já rovnou začnu.
1: Mm-hmm.
0: První otázka, Ani. Jaké boty letos v létě trendují? Za A. Zdobené žabky a červené sandálky. Za B. Robustní boty na vysoké platformě. Nebo za C. Pantofle Birkenstock.
1: B.
0: Robustní boty na vysoké platformě. Mm-hmm. Bohužel, to už je právě over a teď jsou to zdobené žabky a červené sandálky.
1: Sakra.
0: Další otázku dáváš ty.
1: Tak jo, půjdem se podívat do historie. Za královny Alžběty I. v 16. století jsme mohli najít jeden podivný trend. Jaký? Za A. Odřezávání malíčků na nohách. Za B, chození po spátku. Za C, barvení zubů na černou barvu.
0: Tak to vůbec nevím, takže si tipnu odřezávání malíčku.
1: To je špatně.
0: A co byla správná odpověď?
1: Správná odpověď je C. Mám k tomu takové vysvětlení.
0: Povídej.
1: V 16. století v Anglii vyšší vrstvy obyvatel se natírali zuby na černo, aby zdůraznili své postavení. Tento podivný trend odstartovala královna Alžběta I., jejíž zuby byly vlivem nadměrné konzumace sladkostí v otřesném stavu. A protože dostat se k cukrovinkám mohly jen ty nejzámožnější, černé zuby se staly symbolem bohatství.
0: Wow.
1: Takže hustý. Děti, až budete mít kazy, tak je to vlastně cool.
0: Sice v 16. století. Takže královna Alžběta měla prostě vykažený zuby a tak řekla, ať se je ostatní nabarví na černo, aby nebyla sama s hnusnýma černýma vyhnělýma zubama. Hustý, no tak to jsem vůbec netušila. Já jsem si přesně řekla, že to budou buď ty zuby, anebo ty malíčky, ale pořád jsem si říkala, ty hogo, to si vůbec nepamatuju, že bych to někde četla. No tak vidíš, Anička, co mě nachytala. A já mám druhou otázku. Trendy koníčky pro letošní léto. Za A, třídění šatníků. Za B, scrapbooking a pečení chleba. Nebo za C, pečení dortů a sbírání květin.
1: Pečení chleba?
0: Správná odpověď.
1: Jupi.
0: A poslední otázka?
1: Tak jo. No, já jsem se chtěla trošku věnovat i tomu filmu, takže moje otázka zní, ze kterého roku pochází úplně první dílo se Spider-Manem. Nemyslím tím film, ale dílo. Je to komiks. Jo? Za A 1949, za B 1962 nebo za C 1983. Těžká otázka.
0: Hodně těžká, já budu dneska mít nulu, protože já dám kompromis 62.
1: A to je správná odpověď.
0: Takže obě máme jeden bod, takže dohromady 2 body ze 4. Dali jsme to na 50%, já myslím, že dobrý skóre. No a to je za nás dnešního trendu všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat i příště, což bude poslední letní speciál s Aničkou. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální. Zkrátka teď. To už nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou, cítit se tak dobře, takže vlastně všechno, co milujete, za co se nestydíte a stojíte si za tím, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Zároveň mám pro vás výzvu, pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu dejte Trenduj, pošlete info o sobě a tak pošletky zhruba.

0: Star Paráda Rádia Junior.
1: Ahoj, já vím, že už to určitě víš, ale pro jistotu připomínám, že hit paráda Rádia Junior odjela na dovolenou a místo ní si teď o letních prázdninách můžeš vychutnávat ledově vychlazenou Star Parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Minule jsme byli v Norsku, příště nás čeká Dánsko a dneska... Dnes se společně zaposloucháme do hitů země tisíců jezer, saun, polární záře, mumínků, Angry Birds, sobů a také jedněch z nejšťastnějších lidí na světě, z nich velká část miluje metal. Už víš, o které zemi bude řeč? No jasně, že o Finsku.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Možná ti překvapí, kolik světových hitů právě ve Finsku vzniklo. Některé znáš z TikToku, jiné z Eurovize nebo z počítačových her. Nevěříš mi? Tak schválně. Když řeknu názvy skupin, jako je The Rasmus, Apokalyptika a Nightwish, nebo hitovky Freestyler, Finská polka nebo Cha-cha-cha, uvidíš, že spousta songů ti přijde povědomých a kdo ví, třeba se zamiluješ i do finské elektronické muziky, popu, rocku nebo metalu, na kterém Finové naprosto ujíždí. Tak si připrav batoh, nasaď zimní čepici a vyrážíme na další hudební expedici Sever.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 finských písní a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi napiš, která se ti líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star Paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě.
0: Star Paráda Rádia Junior.
1: A teď už jdeme na to a začneme skladbou, kterou si už určitě někdy slyšel anebo slyšela. Možná ani nevíš kde a právě v tom je její kouzlo. Stojí za ní DJ Darude a jeho single Sandstorm patří mezi nejslavnější elektronické skladby všech dob. Vznikl už v roce 1999 a dodnes zní na sportovních stadionech, v televizních přenosech, počítačových hrách i na internetu. Zajímavé je, že v něm neuslyšíš jediný zpívaný text. Přesto ho poznají miliony lidí po celém světě během několika vteřin. Darude, vlastním jménem Tony Ville Henrik Virtanen, se narodil ve finském městečku Eura. A i když pochází ze severu, kde velkou část roku vládne led a sníh, tak my se právě teď díky němu společně proběhneme písečnou bouří. Darude, Sandstorm.

0: Jak se ti líbila legendární hitovka Sandstorm od finského DJe, který se říká Darude? Taky se ti při jejím poslechu zdálo, že běžíš jako o život písečnou bouří? Tak to se ti vůbec nedivím, protože právě tomuto specifickému stylu se v hudební hantýrce říká trance a má tě dostat do tranzu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my od elektronické hudby míříme k další finské specialitě, tentokrát do světa breakdance a rapu z přelomu tisíciletí. Právě tehdy vznikl jeden z největších finských hitů všech dob, Freestyler. A teď kvízová otázka. Tušíš, co slovo freestyler v tomhle songu znamená? Za A. lyžař, který si jezdí, jak chce. Nebo za B. modní specialista. Nebo za C. člověk, který si vše vymýšlí za pochodu. A správná odpověď je za C. Ve světě rapu a hip-hopu freestyler označuje člověka, který improvizuje a všechno tvoří přímo na místě. A přesně v tomto duchu k této písni vznikl i jeden z nejslavnějších videoklipů své doby. Tehdy v roce 1999 ještě nebyly chytré telefony, takže když chtěl někdo poslouchat muziku ve sluchátkách, tak si sebou vozil takový malý kapesní přehrávač, kterému se říkalo MP3. A proto ve videoklipu uvidíš kluka s dredama, který je v metru a pomocí své MP3 opakovaně pouští, zastavuje a vrací zpět nejenom svoje písničky, ale i čas. A tak ovládá dění kolem sebe. No a teď si představ, že se taky dostaneš k takové kouzelné MP3. Co uděláš jako první? Ještě nevíš? Tak přemýšlej. Máš na to skoro celou písničku. Bombfunk MCs Freestyler.

0: Tak to byl legendární freestyler od Bombfunk MCs, jedné z nejvýraznějších finských skupin přelomu tisíciletí. Jejich hudba kombinovala rap, breakbeat a elektroniku. A jejich freestyler tehdy naprosto okouzlil celý svět.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu Rádia Junior s těmi největšími finskými hity. A teď přichází zpěvák, kterému se často přezdívá finský Justin Bieber. U nás bychom mu zas mohli říkat třeba finský Matěj Plšek. Zkrátka a dobře, prostě finský zpěvák, který se proslavil už jako kluk. Jmenuje se Robin Packalén. Narodil se 24. srpna 1998 a svůj první velký hit vydal už ve 13 letech. Jmenoval se Frontside Ollie. Tušíš, co to je? Za A trik na skateboardu, nebo za B název slavné finské limonády, nebo za C volské oko po finsku. A správná odpověď je samozřejmě za A. Frontside Ollie je skutečný skateboardový trik. Umíš ho? Robin Packalén si ho ve svém videoklipu z roku 2012 střihl. Dělá se tak, že při triku skateboard jezdec vyskočí do vzduchu a otočí se o půl kruh, tedy o 180 stupňů. Hustý!

0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Robin ze svých teenagerských let už dávno vyrostl. Stále ale patří mezi nejposlouchanější finské popové zpěváky a po svém mezinárodním úspěchu se singlem Frontside Ollie ve světě skvěle zabudovala i jeho nedávná spolupráce s norským DJem a producentem Alanem Walkerem. Dust. Dostane i tebe.

To byl finský zpěvák Robin Pakalén společně s norským DJem a producentem Alanem Walkerem a jejich mezinárodně úspěšný hit Dust neboli Prach. A na tomto songu je krásně vidět, jak spolu obyvatelé skandinávských zemí často a rádi spolupracují. Když se řekne Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Island, nejde jenom o sousedy na mapě. I když má každá země svůj vlastní jazyk a styl, spojuje je hodně podobný přístup k hudbě i k životu. A často si mezi sebou rozumí víc, než by se na první pohled zdálo. Ale bacha, finština je úplně jiná. Nepatří mezi germánské jazyky, ale do ugrofinské větve uralských jazyků. Proto zní jinak než jazyky ostatních severských zemí. Třeba ahoj se norsky, švédsky i dánsky řekne hej, zatímco finské ahoj zní úplně jinak. Moj, děkuji je zas kítos, ano je kile, ne je ej a nashledanou je nekemin. A právě teď si tuhle nezvyklou řeč můžeme vychutnat v další finské písničce. Ale tentokrát trochu přitvrdíme. Čeká nás song, který v roce 2023 v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize pro Finsko vybudoval naprosto fantastické druhé místo a stal se virálním hitem po celé Evropě. Zpěvák Kerje v něm kombinuje finský jazyk, rap, šílenou energii a refrén, který odteď už asi nikdy nedostaneš z hlavy. Přichází Kerje a jeho ča-ča-ča.

0: Taky ti celou dobu vrtalo hlavou, co slovo ča-ča-ča ve finštině znamená? Tak si představ, že ve finštině neznamená vůbec nic. Ale jako refrén funguje skvěle, že jo? Taky si ho už zpíváš. Ča-ča-ča skončila v celkovém pořadí Eurovize roku 2023 na druhém místě a v hlasování diváků byla dokonce úplně nejúspěšnější. I když někomu tahle hitovka od zpěváka, který si říká Kerrie, může připadat fakt hodně crazy. A co je zajímavé, že tahle píseň přesně ukazuje i typický finský přístup k hudbě. Míchá totiž rap, elektroniku a dokonce i metalové prvky. Metal je totiž ve Finsku nesmírně populární. Ale než na tebe vytáhnu těžký metalový kalibr, tak si ještě dáme rock, který proslavil Finsko po celé Evropě i mimo ní.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Kapela The Rasmus se dala dohromady už v 90. letech v Helsinkách, když její členové byli ještě školáci. Postupně se z malé studentské kapely stala jednou z nejznámějších finských rockových skupin vůbec. Jejich největší světový průlom přišel právě s tímto hitem, který zná snad naprosto každý dospělák. A jestli ho ještě neznáš, tak od teď ho budeš znát taky. The Rasmus in the Shadows.

Jak se ti líbila legendární skupina The Rasmus a jejich nejslavnější hit In the Shadows? Právě tahle písnička z roku 2003 udělala z kapely světové hvězdy. Dostala se do hitparád ve více než 15 zemích a dodnes patří mezi nejúspěšnější finské rockové skladby všech dob. A jen tak mimochodem, nebyl to jen nezaměnitelný hlas Lauriho Ilnena, který vzbuzoval pozornost. Tento zpěvák byl okamžitě identifikovatelný díky havraním pírkům, která nosil ve vlasech. Spousta fanoušků po celém světě ho začala napodobovat a peříčka se načas stala doslova módním hitem. The Rasmus dodnes vydávají nové písničky, koncertují po celém světě a dokazují, že finský rock má pořád co nabídnout, ať už s černými peříčky, anebo bez nich. A to samé platí i pro moderní finský pop. Ten zas proslavila Alma, která se ve Finsku proslavila už v 17 letech v pěvecké soutěži Idols. A vedle jejího nezaměnitelného hlasu ji poznáš i podle výrazné barvy vlasů. Někdy jsou oranžové, jindy svítivě žluté, zelené nebo růžové. Věděli jste ale, že Alma není jen skvělá zpěvačka, ale i autorka známých hitů? Když zrovna nevystupuje na pódiu, tak skládá písničky pro světové hvězdy, třeba pro Miley Cyrus, Arianu Grande nebo Lanu Del Rey. Ale my si samozřejmě poslechneme její vlastní největší mezinárodní hit Chasing Heights, který ji proslavil nejenom doma, ale i daleko za hranicemi Finska. Dostane i tebe.

0: Chasing Heights, tak se jmenuje mezinárodně úspěšná hitovka od finské zpěvačky a songwriterky Almy, se kterou skvěle zabudovala i v zahraničí. Alma vedle hudby často veřejně mluví i o tom, jak důležité je mít rád sám sebe a nenechat se tlačit do cizích představ o tom, jak by měl člověk vypadat. Sama si na počátku své kariéry prošla nepříjemnými situacemi, kdy na ní lidé z hudebního průmyslu vyvíjeli nátlak, aby zásadně zhubla a byla takzvaně víc sexy. Ona se ale rozhodla zůstat sama sebou a svůj styl ani image kvůli očekáváním jiných neměnit. I díky tomuto přístupu si získala spousty fanoušků po celém světě a otevřeně podporuje myšlenky body positivity a často připomíná, že důležitější než vzhled je autenticita, energie a to, co člověk dokáže vyjádřit hudbou.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A u současného finského popu ještě na chvilku zůstaneme i díky další hvězdě mladé generace. Její Mirella, která je o 9 let mladší než Alma. Narodila se v roce 2005 ve finském městě Vantaa. Začínala podobně jako mnoho dnešních mladých zpěvaček zpěvem, tancem a prvními nahrávkami, které sdílela online ještě jako teenager. Právě díky sociálním sítím si ji začalo všímat stále více lidí. A pak přišel průlom v podobě virálního hitu Ty Mantej, který katapultoval mezi největší hvězdy finského popu. No a teď kvízová otázka. Co myslíš, že ve finštině znamená slovo Ty Mantej? Za A dešť, nebo za B diamanty, nebo za C skořice? No a správná odpověď je za B diamanty, které v téhle písni nejsou jen ozdobou názvu. Single Ty Mantej je o sebevědomí, vnitřní síle a o tom, že si člověk má vážit sám sebe a nenechat se srážet okolím. Diamanty tu symbolizují vlastní hodnotu a to, že každý člověk může zazářit, i když si tím třeba zrovna není jistý. Mirella, Ty Mantej.

0: Single Timantej od mladé finské zpěvačky Mirelly se stal virálním hitem na sociálních sítích ještě před jeho oficiálním vydáním. Zaujal i tebe.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A když už jsme u virálních finských songů, tak nás to probudeš znát i ten následující. A bude to lidovka. No opravdu, já si fakt nedělám srandu. Jde o finskou lidovou písničku Ievan Polka, kterou lidé nejvíc znají z legendárního memu, kterému se říká Leakspin, kde anime postava donekonečna točí porkem v rytmu hudby. Postupně se ale objevovala i v dalších vtipných videích, třeba s kočkami, které kývou hlavou do rytmu, nebo v sestřizích z her jako Minecraft, případně v různých anime a TikTok editech. A právě díky tomu se z ní stala jedna z nejznámějších internetových melodií vůbec. My si poslechneme její virální verzi od finské vokální skupiny Loituma, která ji naspívala v netradičním a kapela podání, tedy jen pomocí hlasů bez hudebního doprovodu. A jen tak mimochodem, Ievan Polka ve finštině znamená Evina Polka a vypráví příběh mladé dívky, co se tajně vydá na taneční zábavu, kde se celá noc nese právě v rytmu

0: Tak co, že tuhle slavnou finskou lidovku znáš? Jmenuje se Jevan Polka a naspívala ji finská vokální folková skupina Loituma, která vznikla už na konci 80. let minulého století. Celosvětově se ale proslavila právě až touto písní. A to i díky legendárnímu internetovému memu z roku 2006, nazvaného Leekspin. Píše se to Leekspin, kde anime postava točí v ruce porkem. Sranda, co? Jestli to neznáš, tak si to klidně najdi. Píše se to Leekspin.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už je nejvyšší čas posunout se dál k mnohem tvrdšímu kalibru, protože Finsko je jednou z nejvýraznějších rockových a metalových zemí na světě. A přesně tam teď míříme a bude to pořádný šok. Jsi ready? Na tvé ušní bubínky zaútočí skupina Blind Channel s hitem Dark Side, který reprezentoval Finsko na Eurovizi v roce 2021. A jejich moderní rockový zvuk skvěle zabudoval i u mezinárodního publika. V obrovské mezinárodní konkurenci si vybojovali skvělé 6. místo. Kapelu Blind Channel tvoří šestice hudebníků z finského Oulu. Sami svůj styl označují jako violent pop, neboli násilný pop. Tedy kombinaci tvrdšího rocku, nu metalu a moderní popové energie. A o čem je jejich hitovka Dark Side? O tom, že každý člověk má svou temnější stránku, chvíle pochybností a vnitřních bojů. Zároveň nám ale jejich pecka dává naději, že to tak má skoro každý a že je v pořádku si tyhle emoce přiznat a nezůstávat na ně sám. I pro tuhle upřímnost si singlovka Dark Side získala spoustu fanoušků po celé Evropě a taky pro fascinující propojení hned několika stylů najednou. Najdeš v ní prvky rocku, rapu i elektroniky. Stačí se jen zaposlouchat. Jsou tu Blind Channel a jejich Dark Side.

Tak tohle byla pořádná dávka moderního finského roku. Kluci z kapely Blind Channel nám názorně ukázali, jak skvěle dokážou míchat agresivní zvuk s chytlavými refrény. No a co nás čeká teď? Teď si pustíme kapelu, která dokázala dobít evropské hitparády a přinesla finskému roku úplně jinou tvář. Mnohem přístupnější, optimistickou a melodickou. A zabydlela se v playlistech rádií po celé Evropě. Přivítejte skupinu Sunrise Avenue s jedním z jejich nejslavnějších hitů Hollywood Hills, který je přesně ten typ songu, při kterém se ti vybaví pocit nekonečného léta, cestování, svobody a slavných hollywoodských filmů.

Jak se ti líbila skupina Sunrise Avenue a jejich hit Hollywood Hills, který vyšel v roce 2011 a patří mezi jejich největší evropské úspěchy? Líbil? Tak prima. A nebude ti vadit, když v naší hudební expedici Sever zase přitvrdíme. Klidně můžu. No tak skvěle. V tom případě si pustíme megaslavnou finskou skupinu Apokalyptika. A teď kvízová otázka. Tušíš, na jaké hudební nástroje kluci z Apokalyptiky hrají? Za A na kytary, nebo za B na housle, nebo za C na violončela? A správná odpověď je za C na violončela. A právě v tom je Apokalyptika naprosto unikátní. Tahle finská kapela totiž vzala klasické violončelo, které je spojené s vážnou hudbou, a proměnila ho v plnohodnotný rockový a metalový nástroj. Postupem času do své hudby přidali i bicí a další prvky, ale čelo zůstalo jejich hlavním poznávacím znakem a tím, co je odlišuje od jakékoliv jiné kapely na světě. A teď už se nech unést jejich napínavým singlem bez jediného zpívaného slova.

0: Tak co taky tě překvapilo, že i na 4 violončela se dá zahrát pořádně tvrdá muzika? Takhle zní finská skupina Apokalyptika a jejich legendární skladba Path. A jen tak mimochodem, tušíš, proč si zvolili název Apokalyptika? Vznikly jako slovní hříčka, a to tak, že spojili slovo apokalypsa, které zjednodušeně znamená něco jako konec světa, a Metallica, což je název slavné americké skupiny, s jejichž písničkami kluci z budoucí apokalyptiky začínali. Ještě jako studenti hudební akademie v Helsinkách totiž hráli metalové hity právě na violončela. A tehdy nikoho nenapadlo, že z toho vznikne světový fenomén. Díky apokalyptice proto víme, že metal se nemusí hrát jenom na elektrické kytary a bicí. Úplně v pohodě je můžou nahradit i violončela. A taky to zní naprosto skvěle, tvrdě a metalově.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A ještě jedna zajímavost. Víš o tom, že 5,5milionové Finsko patří mezi země s nejvyšší koncentrací metalových kapel na světě, v přepočtu na obyvatele? Z Finska pochází i jedni z nejslavnějších metalových muzikantů vůbec. A proč je metal zrovna ve Finsku tak oblíbený? Jedna přesná odpověď neexistuje. Hudební odborníci ale říkají, že Finové mají rádi silné melodie. Rádi zpívají ve sborech a hudba je důležitou součástí jejich života už od dětství. Metal navíc často vypráví příběhy, pracuje s přírodou, legendami nebo fantazií. A právě to je finské kultuře velmi blízké. A kterou metalovou skupinu si pustíme právě teď? Naprostou legendu. Nightwish. Právě oni po celém světě proslavili takzvaný symfonický metal. To je styl, který spojuje tvrdé rockové kytary s orchestrem, sbory a nádherným zpěvem. Výsledkem je hudba, která zní skoro jako soundtrack k velkému dobrodružnému filmu, nebo fantasy příběhu, nebo trochu jako metalová opera. A teď už je čas na jejich nejslavnější hit. Nightwish? Nemo.

0: Mám majestátní zvuk finské metalové skupiny Nightwish a jejich legendárního singlu Nemo. Čím se už nezadržitelně blížíme do cíle našeho finského speciálu Hudební expedice Sever. A proto tu mám pro tebe
1: soutěž.
0: Co říkáš na můj výběr 13 finských megahitů? Už víš, který z nich se ti líbil nejvíc a proč? Tak mi to napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudbě Severu. A o co se hraje? O 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. Více informací, včetně seznamu hitů, najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz. V rámci expedice Sever je tam už teď zveřejněná šťastná 13 hitů z Norska, dnešní 13 hitů z Finska a příště ti dám 13 hitů z Dánského království, kterou zahájíme legendární Barbie Girl.
1: Star Paráda Rádia Junior.
0: A jsme ve finále. Od mikrofonu se s vámi stylově ve finštině loučí Klára Nováková a od mixážního pultu David Janečka. Moj, moj! A na úplný závěr nás čekají opravdová hudební monstra. V roce 2006 vyhrálo Finsko poprvé Eurovizi a postarala se o to skupina Lordi. Její členové vystupují převlečení za příšery, démony a filmové nestvůry. Když tehdy vyhráli, celé Finsko slavilo. A ty teď můžeš slavit taky, protože po poslechu dnešní Star Parády tě pasuju na experta na finskou muziku, která někdy dokáže být i pořádně strašidelná. A teď už z temnot přicházejí členové skupiny Lordi, což se do češtiny dá přeložit něco jako páni nebo vládci. A tady je jejich Hard Rock Hallelujah. Tak ahoj, moj.

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

když prší. Jednou ráno, právě když nám začaly letní prázdniny, jsem měla moc špatnou náladu, sotva jsem se probudila. Nebylo hezky. Pršelo a fučelo, že se nedalo jít ven. A taky jsem se nepohodla s Britou a Anou. Skákali jsme večer před tím panáka a Brita a Ana řekli, že jsem šlápla na čáru a já zatím na čáru vůbec nešlápla. Když jste tak nespravedlivé, nebudu s vámi skákat, řekla jsem. Prosím, řekla Brita, beze všeho. A nemysli si, že tě budeme prosit, řekla Ana. A tak jsem šla domů. Ale Brita a Ana skákali panáka ještě dlouho. Stála jsem za záclonou v naší kuchyni a dívala se na ně, ale dala jsem si pozor, aby mě neviděli. A říkala jsem si, že si už nikdy, nikdy s nimi nebudu hrát. A den na to pršelo. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Lasse a Bosse byli nastydlí a leželi už 3 dny v posteli. Šla jsem k ním, abych si trochu popovídala, ale oni oba četli a jen brůčeli, když jsem na ně mluvila. Vlastně bych se moc ráda šla podívat, co dělají Brita a Anna, ale pak jsem si vzpomněla, jak byly nespravedlivé, a tak jsem si řekla, že už nikdy v životě nepůjdu na Norgården. Místo toho jsem šla dolů do kuchyně k mamince. Brr, jak je všechno nudné, mami, řekla jsem. Vážně, řekla maminka, ani jsem si nevšimla. Je, protože jenom prší a prší, povídám. Nevím, co mám dělat. Já být tebou, upetla bych třenou bábovku. To řekla maminka, zrovna jako kdyby si myslela, že umím péct třené bábovky. Já to ale neuměla, aspoň jsem to nikdy neskoušela. Ale představte si, já jsem tu třenou bábovku přece jen upekla a byla dokonce moc dobrá. Pekla jsem jí úplně sama. Maminka mi jen říkala, jak to mám dělat. Napřed jsem v misce ušlehala 2 vajíčka a 2 šálky cukru. Šlehala jsem je dlouho a bylo to docela zábavné. Pak jsem rozpustila velkou hroudu másla v kastrolu a smíchala to s tím utřeným. A potom jsem do toho přidala mouku a mléko, už si přesně nevzpomínám kolik. Nakonec jsem přidala ještě nastrouhanou citrónovou kůru a prášek do pečiva. Když jsem pekla, měla jsem na sobě bílou zástěru a bílý čepeček. Ach, jak to bylo napínavé, když maminka vytáhla mou třenou bábovku z trouby. Vyklopila ji na bílý ubrousek a bábovka byla pěkně světle hnědá a kyprá. Maminka říkala, že bych měla Lassovi a Bossovi nabídnout kousek bábovky a šťávu. To jsem taky udělala. Měli velkou radost a byli taky moc překvapení, když jsem řekla, že jsem bábovku upekla já. Pak jsem dostala nápad. Je pravda, že Brita a Anna byly ke mně nespravedlivé, ale myslela jsem si, že bych jim to mohla odpustit a pozvat je na bábovku. Brita a Anna a já si posíláme dopisy v dřevěné krabici od doutníků, která jezdí po šňůře mezi jejich pokojem na Norgårdenu a mým pokojem na Melangårdenu. Napsala jsem tedy dopis, dala ho do krabice od doutníků a pak jsem zapískala tak, jako pískáme, abychom ohlásili, že posíláme dopis. Do dopisu jsem napsala: jelikož jsem právě upekla třenou bábovku, ráda bych věděla, jestli chcete přijít a kousek ochutnat. Netrvalo ani 2 minuty a přiletěli. Vůbec nechtěli věřit, že jsem já sama upekla tak dobrou třenou bábovku.
Ale já jsem jim řekla, Milánkové, to není žádné umění, to umí přece každý. Seděli jsme v mém pokoji a pili šťávu a jedli k tomu bábovku. Ale potom běželi Brita a Anna hned domů, protože chtěli poprosit maminku, aby si taky mohli upéct třenou bábovku. Pršelo stále stejně jako předtím a já jsem zase nevěděla, co mám dělat. A tak jsem šla znovu k mamince. Mami, já se hrozně nudím, protože vůbec nevím, co mám dělat, řekla jsem. Být tebou, natřela bych stolek na verandě, řekla maminka. Maminka si určitě myslí, že umím dělat všechno. Pomohla mi rozmíchat barvu v plechovce. Byla to krásná zelená barva. A já jsem se dala do natírání. Stůl se pak výmal moc krásně, zrovna jako nový. Při práci jsem měla na sobě starý svetr, abych si nepocákala šaty. Potom jsem šla k Lasovi a Bosovi a vyprávěla jsem jim, že jsem natřela stolek na verandě. Vyskočili hned z postelí a běželi se dolů podívat. A říkali mamince, že už jsou docela zdraví a hned se chtěli obléci a začít taky něco natírat. Maminka nechala Bose natřít starý podnos a Lase směl natřít stoličku. Pak chtěl Lase natřít taky kuchyňskou pohovku, ale maminka řekla, že přece nemůžeme mít všechno v domě zelené. Najednou, z ničehož nic, udělal Lase Bosovi na nose barvou šmouhu. A tak chtěl Bose udělat Lasovi taky šmouhu na nose. Ale Lase uskočil. Bose běžel za ním s namočeným štěcem. Maminka přišla právě včas. Uviděla, jak barva kape na podlahu a řekla jim, že jestli toho nenechají, zmaluje je oba dva do modra. Ale Bose měl zlost, že Lase nemá šmouhu na nose jako on. A tak mu jí maminka udělala a potom vzala štětce oběma. Tak to dopadá, když se dá něco dělat klukům. V tom právě přišly Brita a Anna s bábovkou, kterou upekli. Byla stejně pěkná jako moje, ačkoliv moje byla trochu kypřejší. Usadili jsme se všichni na naší půdě. Bose přelezl polípěk Olovi, aby i Ole mohl ochutnat. Bylo to příjemné sedět na půdě. Déšť bubnoval hezky prudce na střechu nad námi a v okapech to hučelo jako vodopád. Bylo to krásné sedět tam a jíst bábovku a nemuset ven. A bylo to krásné nehádat se už s Britou a Anou. Možná, že si na tu čáru včera přece jen nešlápla, řekla mi Anna. Možná, že jsem na ní trochu šlápla, řekla jsem. Napříč přes půdu leží dva trámy skoro až u střechy. Je možné vyšplhat se tam, přestože je to těžké. A vyšplhali jsme se tam. Bylo to moc zábavné lézt po těch trámech sem a tam. Mohli jsme taky skákat z jednoho trámu na druhý, ale to zas bylo třeba rychle se pustit střechy, protože jinak mohl člověk spadnout. Právě když jsme tam stáli, přišel tatínek po schodech na půdu. Byli jsme úplně tiše a tatínek nás neviděl. Ne, tady děti nejsou, volal dolů na maminku. Přelezli asi k Olovi. A pak šel zas dolů. To jsme se nasmáli. Když jsme stáli tam na trámech, řekl najednou Lase, hele, tady je mezi prknama zastrčený nějaký papír a něco je na něm napsaný. Honem jsme slezli dolů, abychom si to přečetli. Přikradli jsme se k okýnku ve vikýři a tam nám Lase ukázal papír. Bylo na něm napsáno.
hledej poklad na ostrově v jezeře. Tam jsem zakopal svý pravý perly. Hledej uprostřed ostrova. Ten, co bydlil v tomhle domě před dávnými lety. No tohle, řekla Anna, to je napínavé, ale je to nějaký divný pravopis. Tak se dřív psalo, ty chytrá, řekl Lasse. Představte si, pravé perly, řekla jsem. Je, pojďte to zkusit, jestli bychom je nenašli. Možná z nás budou milionáři. Brita neřekla nic. Vypravíme se na ostrov zítra, řekl Lasse. Ano, zítra, řekl Bosse a Ole. Ostrov v jezeře. To mohl být jenom ostrůvek, který je uprostřed Norgordenského jezírka. Ach, jak to bylo napínavé a zábavné. Deštivé dny nejsou vlastně vůbec nudné. Hledáme poklad. Na druhý den časně ráno jsme se všichni vypravili na ostrov. Vzali jsme si pramici. Lasse vesloval. Po celou dobu kluci hovořili jen o perlách. Víte co, řekl Lasse Bosovi a Olovi, myslím, že jestli je najdem, že bychom je měli dát všechny holkám. Perly se hodí vlastně spíš pro holky. No, třeba, řekl Bosse, ačkoliv by se perly mohly prodat a dostalo by se za ně moc peněz, ale pro mě, za mě, ať si holky perly mají. Dobrá, jen žádnou lakotu, řekl Ole. Holky dostanou perly. Ach, jak jste hodní, řekli jsme, ale to si je taky budete hledat, řekl Lasse, když jsme přistáli u ostrova. Bosse a Ole a já se zatím vykoupeme. A pak si lehli na skálu u našeho oblíbeného koupaliště a opalovali se. Hledejte uprostřed ostrova, řekl Lasse, a zavolejte, jestli je najdete. Musíte nám to slíbit. Chceme u toho bejt, až otevřete plechovku. A jak víš, že jsou perly v plechovce, řekla Brita. To přece na tom papíru nebylo. To se Lasse zatvářil trochu rozpačitě a pak řekl, no, v něčem snad musí být, ne? Kluci se koupali a my jsme hledali. Ti si to vypijou za tu plechovku, řekla Brita. Uprostřed ostrova bylo kameniště a na vršku kameniště bylo narovnáno několik kamenů, které tam dřív nebyly, takže skrýš najít nebylo nic těžkého. Pod kameny doopravdy byla rezatá plechovka. Otevřeli jsme ji. Ležel tam kus papíru a na něm bylo napsáno: haha, holkám se dá nakukat všechno možné. Ten, co bydlel v tomhle domě před dávnými lety. Brzy z jara pouštěli na ostrov na pastvu norgordenského zlého berana. Zůstalo tu po něm plno malých, černých, tvrdých kuliček. Vzali jsme jich několik a dali jsme je do plechovky. A pak jsme napsali na jiný kus papíru, který jsme si vzali s sebou. Tady jsou vaše perly. Buďte na ně opatrní. Proto je tu utrousil ten, který žil na tomto ostrově před dávnými lety. Beránek a bobky. Potom jsme dali plechovku za spod kameny, šli jsme ke klukům a řekli jsme, že žádný poklad nemůžeme najít.
teď si zas můžete hledat vy a my se zatím vykoupáme, řekla Brita. To se klukům nechtělo, ale nakonec se přece jen odšourali doprostřed ostrova. Chtěli nám asi najít snadnější skrýš. My jsme se plížili za nimi. Schovali jsme se za keře jako praví indiáni. Kluci byli u kameniště. Lase právě vyndával plechovku. Ty holky ale jsou, když nedovedou najít takovouhle jednoduchou skrýš. Zatřepal trochu plechovkou. Co to tam žachtá, řekl Bose. Lase sundal víčko a pak přečetl Bosovi a Olovi, co bylo napsáno na papíře. Potom plechovku odhodil daleko od sebe a řekl, tohle to se musí pomstit. V tom jsme Brita a Anna a já vyskočili z keřů ven a smáli jsme se na celé kolo. A hned jsme jim řekli, že jsme už na začátku poznali, že to je Lasův nápad. A Lase řekl, že kluci poznali, že my jsme poznali, že to byl Lasův nápad. To se rozumí, že to byla lež, ale pro jistotu jsme řekli, že jsme poznali, že kluci poznali, že my jsme poznali, že to byl Lasův nápad. A kluci zase řekli, že... Ale už to nedokážu vyjmenovat, protože to bylo tolik poznali a poznali, že bylo k zbláznění to poslouchat. Pak jsme se koupali na naší skále a kluci na nás stříkali spoustu vody. A my zase na ně, co jsme nejvíc mohli. Potom měl Lase nápad, že bychom si měli najít lupičskou skrýš a hrát si na loupežníky. Na ostrově je starý seník. Už se do něj seno nedává a je skoro na spadnutí. Střechu má samou díru. U seníku stojí vysoká borovice. Dohodli jsme se, že budeme mít svou loupežnickou skrýš v tom seníku. Lase byl samozřejmě náčelníkem. Řekl, že se jmenuje Robin Hood. Bose byl podnáčelníkem a jmenoval se Rinaldo Rinaldini. Lase řekl, že budeme olupovat bohaté a dávat to chudým. Ale když jsme o tom začali přemýšlet, tak jsme nevěděli o nikom, kdo by byl bohatý, ani o nikom, kdo by byl zase tak chudý, leda snad Kristin z Lévnesu. Občas nám řekl Lase, že bychom měli vylézt nahoru a pátrat, jestli se neblíží k ostrovu nějaké nepřátelské loďstvo námořních lupičů. Muselo se šplhat po zdi a po děravé střeše a pak teprve na borovici. Já jsem si netroufala vyšplhat až do vršku borovice, ale Lase a Bose a Ole si troufali. Brita a Anna si netroufali vyšplhat výš než já. Ale ani kluci neviděli žádné loďstvo námořních lupičů, ačkoliv se rozhlíželi až ze samého vrcholku. Lase řekl Ani a mně, abychom odveslovali na pevninu a uloupili trochu jídla. A že to máme uloupit nějakému boháči, řekl. Tak jsme odveslovali, ale nemohli jsme přijít na nikoho, komu bychom to uloupili. Šla jsem tedy domů k mamince a zeptala jsem se jí, jestli mohu uloupit ve spíži trochu jídla a vzít je sebou na ostrov, protože Lase a Bose a já nechceme přijít domů na oběd. Ať jen prý si loupím. Byla tam sekaná a uzenky a studené brambory. A pak jsem nadělala spoustu chlebíčků se sýrem. Všechno jsem dala do košíku. Maminka mi dala ještě 10 čerstvě upečených vdolků a velkou láhev mléka. Pak jsem běžela k Aně. Ta měla taky plný košík jídla. Dostala karbanátky a studené vepřové a celou šišku chleba a ovocnou polévku v láhvi a 6 řezů studeného rýžového nákypu.
Když jsme přišli zpátky k loupežnické skrýši a všechno to jídlo vyložili, tvářil se Lasse moc spokojeně. Dobrá, řekl. Uloupili jste to s nasazením vlastního života? Anna a já jsme dobře věděli, co na to máme odpovědět, ale řekli jsme, že jsme jídlo uloupili a trošku přitom nasadili vlastní život. Dobrá, řekl Lasse znovu. Prostřeli jsme a rozložili všechno na plochý kámen před loupežnickou skrýši a pak jsme si všichni lehli na břicho kolem kamene a jedli jsme. Když jsme byli v nejlepším, řekl Bosse, poslyš, Robine Hoode, ty jsi přece říkal, že máme dávat chudejm. A tak tu snad nebudeš ležet a cpát to všechno jen sám do sebe. Vždyť já jsem chudej, řekl Lasse a vzal si kus sekané. Láhve s mlékem a ovocnou polévkou jsme dali kolovat, aby se každý mohl napít, když bude mít žízeň. Nakonec bylo všechno snědeno až na dva sýrové chlebíčky, které jsme schovali v loupežnické skrýši. Měli jsme na ostrově moc krásně celý den. Mockrát a mockrát jsme se koupali, až plhali po stromech a jednou jsme se taky rozdělili na dvě lupické bandy. Brita a Anna a já jsme byli jedna banda a bydleli jsme v loupežnické skrýši a měli jsme ji hájit proti klukovské bandě. Měli jsme hole a dělali jsme, že to jsou pušky. Brita stála na stráži u dveří, Anna vykukovala oknem a já zas děravou střechou. Ale omrzelo mě to, protože bylo těžké se tam nahoře udržet. Tak jsem slezla dolů a stoupla jsem si k Aně. A představte si, že se kluci vyšplhali po zadní straně seníku, kde jsme je nemohli vidět a najednou seskákali děravou střechou dolů, zajali nás a řekli, že budeme zastřeleny. Ale právě, když už nás měli zastřelit, křikla se nepřátelské loďstvo na obzoru. A byl to náš Oskar, náš čeledín, který přivesloval, aby nás vzal domů. Říkal, že už je 9 hodin večer a ptal se, co jsme to za nekňuby, že nás nenapadne jít k domů, když už je večer. Představte si, že jsme vůbec netušili, že už je tolik hodin. Co pak nemáte ani trochu hlad? Řekl Oskar mrzutě. A já jsem právě v tom okamžiku ucítila, že opravdu trošku hlad mám. Maminka a tatínek byli už dávno po večeři, ale když jsme přišli domů, čekali na kuchyňském stole chleba s máslem a mléko.

Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit a musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. A kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul, došly zprávy od obou bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň. Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj, dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, býmolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a pataputy, pataputy, pataputy, uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci.

Ani nápad. Vzduchem chlazený moped, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. Král šel a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl. Čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel a šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Aha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou
Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.

To jsem kdysi znávával takového malého kluka, říkával mi strýčku. A to byly porád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. A věřte mi, nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba. Dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se, a kam prej by přišel a semle a támhle, a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vevadi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád, až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát od cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta. A najednou, jako když utne, Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. Pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením, ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem, povídá Kouba. A najednou, ups, popadne mlýnek a ven z kanceláře. A hurá, po schodech, po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá hajnej. Rezatej mlýnek. Kouba na to. A měl trošku na hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle hajnej
byl taky čert. Ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš Eniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezly z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá Eniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s dětskem i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslušce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no... Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá a ten mlýnek mu za $1000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl, mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak? Co to je už ne, myslí si mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost, povídám. Marek klel, nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jí mozem, ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už je jí plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hromaby do všeho. Teď má stel, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a mlýnek namlel.
Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi, a měli rádi to, co měli. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek nebyl bratrovi vrátil. A teď? Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapsáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Námátl mlýnek a oknem ven. Nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne, a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr. To je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit. Jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

Bylo to dávno a dávno. Tehdy lidé ještě ani nevěděli, co je to písnička. Jen zřídka kdy volali na sebe pastýři hola hej, hola hej. A ozvěna v horách jim odpovídala hej, hej. Ani ptáci neuměli zpívat. Jen jediný z nich volal v lese kuku, kuku, kuku. Na vysoké hoře stál hrad pyšného starého knížete. Kníže byl bohatý a byl velmi ukrutný. Nikoho neměl rád, jen svou dceru Suliku. Není slov, která by mohla popsat Suličinu krásu. Knížecí dvůr byl stále plný bohatých ženichů. Ale kníže všem odříkal a vymlouval se, že je jeho dcera ještě mladá. Jednou se krásná Sulika roztonala. Nesnad, že by jí rozbolela ruka nebo noha. Ale do duše jí padl černý zármutek a Sulika se přestala smát. Starý kníže dcerušku prosil, nejdražší Suliko, usměj se, co si přeje tvá duše, Suliko? Ale Sulika mlčela a slzy jí stékaly po tvářích. Z celého knížectví se sjeli učenci, lékaři, kouzelníci, ale nikdo nevěděl, jak Suliku vyléčit. Jen jeden starý hvězdář, když přečetl knihu starou jako svět, řekl knížeti. Tvou dceru může vyléčit jen ptáček, který žije v podzemní říši. Starý kníže poslal ihned sluhy po svém knížectví, aby ohlásili všem, kteří chtějí slyšet. Kdo vyléčí Suliku, dostane za odměnu všecko, co si bude přát. Z knížecích stájí byli vyvedeni vraní koně, bohatí ženiši se rozjeli za ptáčkem na všecky strany a nevrátili se. A tehdy přišel z hor mladý pastýř Šota. Málo které dívce by se nelíbil, málo který mladík by si nepřál mít jeho odvahu, dovednost a sílu. Málo která matka by si nepřála mít syna tak dobrého srdce. Šota zaklepal na vrata knížecího hradu. Chtěl poprosit o koně, aby se mohl vydat do podzemní říše. Ale stráže pastýře ani nepustili na knížecí dvůr. Šel tedy pěšky. Nikdo neví, kolik dní a kolik nocí Šota šel. A najednou se ocitl na úpatí vysoké hory Tětnuldy. Sotva, že stoupil na kámen, hora se rozestoupila a v rozsedlině se objevila ohromná ruka. Na dlani té ruky ležely tři klíče. Zlatý, stříbrný a měděný. Šota nevěděl, co dělat. Najednou slyší hlas, který se podobal rachocení hromu. Vyber si klíč a otevři dveře ve skále. Dveře, za nimiž je schován kouzelný ptáček, jistě nejsou zamčeny obyčejným klíčem, pomyslel si Šota a vzal z dlaně zlatý klíč. Rozhlédl se, spatřil dveře, otevřel je a ocitl se v zlatém carství. Na vysokém zlatém trůně seděl car v lesklé koruně z ryzího zlata, vykládané drahými kameny, které plály všemi barvami, červenou, žlutou, modrou i zelenou. U podnoží trůnu v tyrkysovém bazénu plavali a dováděli zlaté rybky. Každá z nich měla v hubě velkou perlu. Kolem bazénu v otevřených truhlicích ležely hroudy zlata, třpitily se nespočetné smaragdy, drahocenné poháry, náramky, prsteny.
Kdo jsi? A co zde chceš? Ptal se car. Jsem pastýř Šota a hledám ptáčka, který by vrátil úsměv krásné sulice. Nemám toho ptáčka. Ale když si přišel s dobrým úmyslem, naber si pytel zlata, řekl car. Nepotřebuji zlata. Vždyť za zlato se zdraví nekoupí. Máš pravdu, řekl car. Jdi tedy svou cestou. Přeji ti štěstí. Car klepl zlatým žezlem o stupně trůnu a rázem zmizelo zlaté carství, carovi poklady i sám car. Znovu se objevila ohromná ruka. Teď leželi na dlani jenom dva klíče. Stříbrný a měděný. Šota vzal stříbrný klíč, rozhlédl se, spatřil dveře ve skále a otevřel je. Za nimi se prostíralo stříbrné carství. U vrat zámku, který byl ulit z ryzího stříbra, stály stráže v stříbrném brnění s lesklými stříbrnými štíty, se třpitícími se meči a kopími. Po cestičce dlážděné stříbrem šlo Šotovi vstříc 12 krásných dívek ve stříbrných šatech s věnci ze stříbrných květů v rozpuštěných vlasech. Stříbrný kotouč měsíce plul ve výši a osvětloval jejich smutné tváře. Dvě krásné dívky, které šly vpředu, nesly na stříbrném podnose stříbrnou korunu. Pomalým krokem přistoupili dívky k Šotovi, poklekli před ním a řekli: jsme horské víly podzemního stříbrného carství. Náš car zemřel, osiřili jsme. Přijmi jeho korunu, buď naším vládcem a ochráncem. Krásné víly, odpověděl Šota. Nemějte mi za zlé má slova. Jsem pastýř, syn luk a slunce. Chladné stříbrné světlo vašeho měsíce není pro mne. Bylo by mi těsno a dusno ve vašem stříbrném carství. A mimo to, jistě tu není ptáček, kterého hledám. Máš pravdu, odpověděli víly. Jdi svou cestou, přejeme ti štěstí. Zatleskali třikrát a všecko rázem zmizelo. Lesklé stráže, stříbrný měsíc i krásné víly. Šota stál znovu před ohromnou rukou, která měla na dlani měděný klíček. Vzal poslední klíč, otevřel dveře ve skále a ocitl se ve zvláštní zahradě. Kvetly tam všechny květiny, které jsou na světě. Kvetly, ale nevoněly. Vysoké ovocné stromy rozpínaly své větve, ale nebylo na nich ovoce. Šota šel stinnými cestičkami a čím dále šel, tím temněji bylo kolem něho. Nakonec bylo docela tma. Šota se zastavil a nevěděl, kudy kam. Najednou, kdesi docela blízko, zaspíval ptáček.

A v tu chvíli ve výši zazářily nespočetné hvězdy, na větvích se houpalo ovoce, květiny voněly a pestří motýly poletovali z květu na květ. A na růžovém keři uviděl Šota malého šedivého ptáčka, jehož píseň způsobila tento zázrak. Šota zatajil dech a opatrně se k němu blížil. Ptáček zpíval a neslyšel jeho kroky. Ale sotva ho pastýř chytil, hvězdy pohasly, květiny přestaly vonět, zlatí motýly zmizely a zahrada se opět ponořila do tmy. A lapený ptáček se třepetal v Šotově dlani. Najednou promluvil lidským hlasem. Pust mě na svobodu, pastýři, a já ti dám všechny své písně, které Stuliku uzdraví. Šotovi bylo ptáčka líto a pustil ho. Ptáček vzlétl na růžový keř a znovu se rozespíval.

A hned se nebe pokrylo nespočetnými hvězdami, květy zavoněly a ovoce se houpalo na větvích. Celou noc zpíval ptáček o práci a o štěstí lidském. Při svítání daroval ptáček Šotovi čarovnou píšťalku a řekl: jdi, pastýři, a pískej na tuto píšťalu. V ní jsou mé písně. Divokými cestami, kudy před ním nikdy nikdo nešel, vracel se Šota k zámku, kde se trápila smutná Sulika. Ostré kamení zraňovalo jeho nohy, trní drásalo mu obličej a ruce, rvalo na kusy jeho šaty. Ale Šota šel a šel, pískal na čarovnou píšťalu a píseň mu dodávala síly. Nikdo neví, kolik dní a nocí Šota šel. Až jednou v májové noci se zastavil pod oknem krásné Suliky. Kouzelná píšťala zazněla nežným hlasem.

horská ozvěna roznášela po celém knížecím panství velkou radost. Píseň. V chatách rozsvěcovali světla, lidé vycházeli na práh a naslouchali zvukům až dosud neznámým. A při svítání vstala Sulika ze svého lože, lehce a radostně si vzdychla a najednou se zvonivě a vesele rozesmála. Uzdravila se, uzdravila, naše Sulika, povídali si lidé. Zamilovala si pastýře, sdělovali si druzí šeptem. A byla to čistá pravda. Ráno vyšel starý kníže před zámek a řekl. Uzdravil si mou dceru svými písněmi, pastýři. Jakou chceš za to odměnu? Prosím tě, kníže, abys mi dal za ženu krásnou Sulíku. Kníže se rozesmál, kdo jak živ slyšel, aby si knížecí dcera vzala za muže prostého pastýře. Vezmi si raději z mé ruky tenhle drahý prsten. Ale Šota zavrtil hlavou. Odveď si tedy z mé stáje nejlepšího oře. Ale Šota opět zavrtil hlavou. Vezmi si půl mého knížectví. Ale Šota i toto odmítl. Hrdý kníže se rozuřil, napjal tuhou tětivu svého luku a střelil Šotu přímo do srdce. Šota se zapotácel, ale nepadl. Ne. Proměnil se v malého šedivého ptáčka, vzlétl a skryl se v zeleném houští. Téhož večera zemřela Sulika žalem. Pochovali ji ve stinné zahradě a do rána vyrostl nad jejím hrobem velký růžový keř. A od té doby, když nastane máj a po celé Gruzii rozkvétají růže, každé noci před svítáním přilétá k hrobu malý šedivý ptáček, slavíček, usedne na keř a zpívá.

Čarovná píšťala pastýřova se nestratila. Přechází z ruky do ruky, z pokolení na pokolení. Čarovné národní písně, pohádky, moudrá přísloví a průpovědi žijí mezi lidem až do dneška.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Nebojácný Paleček se rozhodl, že ze zámku krále Karbanátka a princezny Amoletky uteče. Jenže cestou potkal čtyři chlapy jako hory, kteří se právě chystali ukrást královskou korunu. I když je Paleček malý jako prst, přesto se rozhodne, že vzácný poklad zachrání. Chcete vědět, co dostal náš hrdina za odměnu? Tak honem pod peřinu. Poslední pohádka o Palečkovi se jmenuje Rytíř Paleček. A právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Z Palečkova útěku ze zámku krále Karbanátka a princezny Amoletky sešlo. Přerušili ho podivné zvuky přicházející ze sklepa. Paleček popadl svůj dřevěný meč a v dlouhé noční košili se plížil ke dveřím. Vyklouzl na chodbu a hned se vydal dolů. A opravdu, tamhle u sklepení už svítí pruh světla. Ha! Paleček se zastavil a nabral dech. Pro pána Jána, vždyť je tam královská pokladna. Lidičky zlatí, že jsou tu zloději. Paleček nakoukl škvírou dovnitř, jen tak malounko, opatrně. A co to vidí? Kolem pokladnice stojí čtyři chlapi jako hory. Už jí mají otevřenou, zrovna se hrabou v klenotech a cení zuby na královskou korunu a žezlo. Paleček se otočil jako na obrtlíku a uháněl ke králově ložnici. Když doběhl, narazil na zavřené dveře. Naštěstí tu stálo opřené koště, tak se po něm vyšplhal až ke klice, skočil na ni a dveře povolili. A teď úprkem k panu králi. Jenže veličenstvo hluboce spalo. Paleček se dal do křiku, ale kde pak? Král chrupal dál. Co teď? Paleček našel hedvábný střepec, co visel z atlasové pokrývky až na zem. Vyškrábal se po něm nahoru na postel a mečem zašimral pana krále přímo v nose. Ten kýchl a probudil se. Pomoc! Zakřičel Paleček a skákal po břiše jeho veličenstva. Vstávejte! Vstávejte! Jsou tu zloději!
1: Cože? Jakže?
0: Poděsil se král. A hned jako strunka vyskočil z postele a zazvonil na stříbrný zvon. Vedle v pokoji spal oblečený generál, jen tak dřímal, měl noční službu, a v cuku letu byl u krále.
1: Rychle, generále, kázal král, všichni muži do zbraně, ve sklepě jsou zloději, ukradnou nám královskou korunu.
0: Generál zasalutoval a pak nastala mela. Vyběhl ven jako jelen, sebral tiše vojáky, ti vzali pistole, flinty a meče a po špičkách běželi do sklepení. Dorazili v nejvyšší čas. Pokladnice už byla vykradena, rance šperků svázané a lupiči se právě přetahovali o královské žezlo a korunu.
1: Stát!
0: Zahřmělo od dveří. Generál skočil do zlodějského chumlu a vyrval těm padouchům žezlo i korunu. Vojáci pak zloděje svázali a šup s nimi do vězení. Potom si pan generál narovnal čepici, vzal si čisté rukavice a dal se ohlásit u pana krále.
1: Poslušně hlásím, vaše veličenstvo, všecko je v pořádku. Koruna i poklady jsou zachráněny a lupiče jsme zavřeli na 9 zámků a ještě na petlici.
0: Král právě seděl v županu u krbu a Palečka choval na klíně. Jak uslyšel tu radostnou novinu, rozkázal:
1: Generále Kohoutku, teď svolejte všechny vojáky a dostavte se s nimi do přijímacího sálu.
0: Paleček sklouzl po šňůře královského županu a chystal se odejít, ale veličenstvo ho zadrželo.
1: Jen zůstaň, milý Palečku, budu tě tu potřebovat.
2: Pane králi, odpusťte, ale vždyť já jsem v noční košili, omlouval se Paleček.
1: Slavnostní plášť pro statečného Palečka a ocelový meč,
0: zavolal král na služebníky. A hned přiběhla služebná a přinesla atlasový plášť, meč a klobouček.
1: Král sám na toaletu nehleděl, župan i bačkory si klidně ponechal, ale na hruď připnul všecky řády a vykročil vážně do sálu s Palečkem na rameni.
0: Vojáci stáli v pozoru a trubač na křídle vesele zatroubil.
1: Tradá! Tradadadá! Milí vojáci, vzdejte zbraní čest statečnému Palečkovi, rozkázal král. Hurá! Sláva!
0: Volali vojáčkové a šermovali flintami. Král postavil Palečka na mramorový stůl a půjčil si od generála meč. Jím se ho dotkl na rameni
1: a slavnostně pronesl. Milý hochu, za tvé veliké zásluhy tě pasuji na rytíře z Makové Lhoty. Trubači, trubte tuš!
0: Vesele zněla vojenská trubka a rytíř Paleček tu stál, ani nemrkal.
1: A nyní, pokračoval král, jsem se rozhodl, že ti splním jedno přání. Řekni si, oč chceš.
0: Palečkovi poskočilo srdce radostí. Podíval se panu králi pevně do očí a řekl jasným hlasem.
2: Drahý pane králi, brzy tomu bude rok, co vám tu věrně sloužím. I když je mi tu dobře, přesto se mi tu zestýská a raději bych se vrátil domů k mamince a tatínkovi.
0: Och, vzdychl smutně král.
2: Och, och,
0: vykřikla princezna Amoletka, která byla schovaná za záclonou. Po chvilce mlčení však jeho veličenstvo s potlačovaným smutkem odpovědělo.
1: Dal jsem ti, milý chlapče, své královské slovo a to dodržím. Vrátíš se domů.
0: A tak se i stalo. Za pár dní se Paleček rozloučil s drahou princeznou i s laskavým králem, který ho bohatě obdaroval. Dal mu zhotovit pravé autíčko, daroval mu kufřík plný dukátů a kufr plný šatstva. Z Palečka se stal bohatý pán. A pak už Paleček uháněl jako blesk po prázdné silnici k Makové Lhotě, zatímco princezně Amoletce se po tvářích koulely slzy jako hrachy.
1: Neplač, milá dcero, pohladil ji král. Paleček má právo na svobodu, jako ty. A ostatně, vždyť si do Makové Lhoty můžeš občas udělat pěkný výlet. Mají tam prý dobrou smetanovou zmrzlinu a také jsem slyšel, že paní máma Palečková dělá náramné dalamánky s kmínem.
0: A jak to bylo dál? Paleček teď šťastně žije v chaloupce u čtyř slunečnic. Víly, ptáci i veverky mu chodí za jasných nocí nahlížet do oken a nosí mu krásné sny. Občas navštíví Palečka i princezna Amoletka a to se pak spolu až do večera honí po zahradě, na louce i v lese. A paní Palečková je pak musí volat.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Zlá víla vyláká hlavní hrdinku Kačenku z lesa, kde si hraje se svým kamarádem. 10 let ji drží ve vysoké věži, ze které není úniku, a zahrnuje ji láskou a pozorností. Kačenka by ale ze všeho nejraději viděla na vlastní oči les, potok a zvířata, která zná pouze z vyprávění. Kdo Kačenku z vysoké věže zachrání a jaký bude návrat do její rodné vesnice? To se dozvíme v pohádce Pana z věže. Na motivy pohádky Locika, bratří Grimmů, napsala Marie Nováková. Režie Vladimíro Rusko. Účinku

0: Jakube, všechny ty šišky jsou mokrý.
1: Musíme ještě výš, až do stráně pod vysoký smrky. Tam budou krásně sluníčkem vysušeny.
0: Až za chvilku. Podívej se na ty veliký borůvky a co jich tu je.
1: Ale Kačenko, slíbili jsme nazbírat aspoň 3 pytle šišek.
0: Šišky, šišky, šišky. Šišky počkají, vždyť nemají nožičky. Otevři pusu, hop.
1: Mňam.
0: Takovou borůvku si ještě nejed, co? Pojď, tamhle jich je fůra.
1: Páni, a ještě větších a modřejších.
0: Protože pijou přímo z tohohle potoka.
1: No jo, rostou rovnou ze břehu. Co děláš?
0: Koukej, můžeš jít potokem, chladit si nohy a přitom obě dva. Pojď za mnou.
1: To je studený.

0: tance, do tance.
1: Tiše, co je?
2: Stůj. Koukej, páni. Pstruh.
3: A mám tě.
1: Jak jsi to udělal?
3: Viděl jsem ho zaplout pod kořen. Jednou rukou jsem ho postrčil, aby vyplaval, a druhou ho chytil.
4: Pusti tu rybu.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Pusti.
3: Plav, malej. Já bych ho pustil i tak, jenom jsem ho chtěl kačence ukázat.
5: Co tady děláte?
1: Jíme borůvky.
6: Můžu vám ukázat tajné místo v lese, kde rostou velikánské maliny.
1: Mňam, maliny. Mm.
3: My ale musíme na šišky.
1: Počkej, Kubo. A kdo jste, paní?
6: Já? Já jsem Víla. Starám se o bylinky a všechny rostliny v tomto lese. Vidíte ty vysoké koruny buků? Tam je můj dům, zdobený barevnými pírky sojek a žlun. A kolem záplava malin, lesních jahod a borůvek ještě sladších, než jsou tyhle.
1: Ještě sladší? Tak to půjde, ne?
3: Už je pozdě. Musí se zatopit, než padne tma a slunko přestane hřát. Radši nám, paní Vílo, ukažte, kde bychom našli nějaký proschlý šišky.
6: Tam u mě pod buky je to vyslané měkoučkým mechem, do kterého pálí slunce celý den. Tam nemusíte topit.
1: To musí být krása.
3: My s váma nemůžeme jít. Máme doma spoustu práce.
6: Ukažte mi ruce. No tak, nebojte se. Vidíte to? Takové malé děti a tak tvrdé a upracované ruce máte. Pojďte, odpočinete si od té dřiny. Sovy vám zahoukají u kolébavku a ráno vás na zelených polštářích probudí štěbetání ptáků. K snídani dostanete med divokých včel a vonavou rosu z kalíšků kontryhelu.
1: Já jdu.
6: Tak pojď, kačenko, tudy, pod tou větví. Ty máš ale krásné vlasy, jako pšeničný pole.
1: Děkuju.
6: A co ty, kluku?
3: Já nevím.
1: Pojď, Kubo.
3: Ne, a ty bys taky neměla.
6: Ať roste husté houští a nikoho nepouští.
1: Řekni našim, že přijdu do klekání.
3: Kačenko, počkej.
6: Až uběhne noc a den, na nás obě zapomeň.
3: Kačenko, au, kde jste se tu vzali? Hloupý ostružiny, puste mě. Kačenko! Kde jsi, Kačenko?

0: jste?
1: Co blázníš, co pak hoří? Pojď dál.
0: Strejčku, stalo se něco divného.
2: Jakube, jak to vypadáš?
0: Podrápaly mě ostružiny.
2: A kde je naše kačenka?
0: Šli jsme na šišky a našli jsme potok, u kterého rostly borůvky. Kačenka chtěla jít tím potokem, ale asi jsme zašli moc daleko. Chytil jsem v potoce pstruha.
1: Kluku, co nám to vykládáš? Řekni mi, kde jsi nechal Kateřinu.
0: U toho potoka. Najednou od někud se objevila taková divná paní. Byla strašně krásná a měla úplně zelený oči. Jako kamínky.
2: Zelený oči jako kamínky. Tato, to byla...
0: Vykládala o medu a o jahodách a ptáčcích. A jak mluvila, člověk úplně cítil v puse ten med a v nose vůni těch lesních jahod.
1: A naše kačenka s ní šla.
0: Šla. Mám vám vyřídit, že se vrátí do klekání.
2: Nevrátí. Ta víla si naši kačenku odvedla navždycky.
0: Já jsem za nima chtěl jít, ale cestu zarostlo ostružení. Odpusťte, tetičko, že jsem ji tam nechal.
1: Za to nemůžeš. Lesní víly mají moc nad vším, co v lese roste. Přesto trní by se za nima stejně nedostal.
2: Tato, pojď. Vezmeme sekeru a prosekáme to ostružení. Já bych už do smrti nemohla klidně spát, kdybychom to aspoň neskusili.
1: Kateřino! Kateřino!
3: Kačenko!
1: Tady to je. Nedá se to nikudy obejít. Potok mizí v houšti. Stromy jsou trním těsně obtočené. Všechny cestičky končí v ostružinách.
3: Sekej! Kateřino! Kačenko!
1: Sakra práce! Useknu jeden šlahoun, vyroste druhý. Tak Pavol, mrcho pichlava!
2: Dej mi tu sekeru.
1: Nic nezmůžeš. Ty trny jsou ostřejší než nože.
2: Dej mi to.
3: Lesní víla, vrať nám naši holčičku. Je to naše jediné dítě.

0: Kačenko, pomněnko, spust dolů své vlasy.
1: Ano, máti.
0: Ta zeď je čím dál klusčí. Kačenko, pomož mi trochu.
1: Tahám, jestli ty nám nestárneš.
0: Ale košuj, jsem jenom uchozená.
1: No, ale ne. Co se stalo?
0: Popadalo mi to tu.
1: Tak nemám tahat.
0: A to už je jedno. Lezu.

0: podej mi košík. Šup. A ruku.
1: A hopla.
0: Ach.
1: Ach, díky, Kačenko.
0: Mám strašnej hlad.
1: Nesu křepelčí vajíčka. Musela jsem až do husté trávy za borovicemi.
0: A kolik jsi jich našla?
1: Původně jich bylo 6. Ale 3 skončily pod věží.
0: Tak křepelky už snášejí vajíčka. Jaro končí.
1: Dej vařit vodu. Uvaříme si je na měko.
0: To už asi zrajou třešně.
1: A co myslíš, že je v tom košíku?
0: Ty jo! Děkuju, máti.
1: Večer je svaříme s medem, ať máme na zimu mlsání.
0: A dneska ještě půjdeš dolů?
1: Zůstanu s tebou, holčičko. Budeme se učit. Dokud ještě louky kvetou.
0: Já přece všechny bylinky znám.
1: Ale podívejme se. Tak která je tahle?
0: To je bolševník.
1: Chyba. Podívej se zblízka.
0: No, má menší kvítka. A jinak voní.
1: To je andělika lékařská. Můžeš z ní užívat kořen, plody a listy. Na nafouklé břicho. Šálek odvaru z kořené, ráno a večer. Černé myšlenky plod andělky zažene. Pára z listů vytahuje kašel. Nikdy nevařit, jenom máčet.
0: Andělika lékařská. Prdy, chmury, chrchle.
1: No.
0: Co, takhle si to líp zapamatuju.
1: Tak další. Tuhle znáš?
0: Už dávno. Řebříček obecný. Čurání, hnisání, blinkání.
1: Kateřino?
0: No, vždyť vidíš, že znám už skoro všechny byliny. Tak mě můžeš vzít sebou dolů a ukázat mi, kde všechny ty kytky rostou. Kde jsou ty drnovité stráně u potoků? Kde jsou ty vyhřáté skalky plné ještěrek? Kde jsou...
1: Pojď raději loupat vajíčka. Podívej. Žloutek jako kuřátko.
0: Já jsem kuřátko nikdy neviděla.
1: Yes.
0: Proč mě nevezmeš sebou?
1: Venku není bezpečno.
0: Svět je plný lidí a lidi jsou plní nemocí, já vím, to říkáš pořád. Ale já bych chodila jenom po lese. Chtěla bych si pohladit kmen stromu a strčit si nohy do tůňky a pozorovat srnky, jak se pasou.
1: Lidi se dostanou všude. Myslí si, že celý svět je jejich. A tak se k němu i chovají. Nikdy nevíš, kde natrefíš na člověka.
0: Budu schovaná, neuvidí mě.
1: Nemoci skáčou z člověka na člověka nepozorovaně jako blechy. Dokud nebudeš znát sílu každé bylinky, kterou ti sem nahoru donesu, a nebudeš z ní umět udělat lék, tak tě ven nepustím.
0: Ale až je budu znát, tak mě vezmeš ven. Slib mi to.
1: Slibuju.
0: Tak ukaž další. Do podzimu chci znát všechny.
1: Tahle je přímo pro tebe. Kozinec sladkolistý. Užívej nať nebo kořen. Koupel posiluje vlasy. Balzám sklidní střeva. Macerát zpevní kosti.
0: Kozinec sladkolistý. Pleška průjem zlomenina.
1: Kateřino! Zítra ti umyju vlasy v kozinci. Aby byly silnější než žíně. Navoním heřmánkem a přiživím olejem z oříšků. Kdybys to jenom viděla, když si sušíš vlasy z okna a lesknou se ti v záplavě slunce. Z dola vypadají jako mocný plavý vodopád.
0: To neuvidím, ani kdyby se stal ten zázrak a ty si mě pustila ven.
1: A dost. Myslíš, že ti to dělám na schvál? Je to pro tvoje dobro. Takhle vím, kde jsi a nemusím se o tebe bát. Mám tě ráda jako nic na světě, Kačenko.
2: Krucinál!
3: Pozor, Pavle! A? Padá!
2: Pěkný kousek. Ale tohle to roští, to je ostřejší než pila. Nepovolí a nepovolí. Taky si z toho všim, Jakube. Z kraje je to les pěknej, zdravě rostlej, potok ho živí od spodu. Ale jak zajdeš hloub, narazíš na trnitý křoví, který nejde nikudy obejít.
4: A přitom býval náš les ten nejkrásnější široko daleko. Vyřátý stráně plný krásného dřeva.
2: Au!
4: Mrcha pichlavá.
2: Sakra! Vždyť tyhle ty stromky už mohly být velký jak kostelní věže, kdyby je nedusily ty zatracený ostružiny. Nepovolí a nepovolí.
4: Ale povolí. A povolí, povolí, povolí.
2: Vykašli se na to.
4: Povolí.
2: Pojď si odpočinout. Mám tu chleba s máminou.
4: Meruňkovou marmeládou?
2: Jo. Na, tu máš půlku.
4: Děkuju.
2: Jsme dřevorubci. A ne nějaký krotitelé divý zvěře, abychom se každý den vraceli podrápaný od hlavy k patě.
4: Jednou se prosekám k těm vysokánským bukům uprostřed lesa. A nevím proč, ale pořád mě to tam táhne.
2: A to je marný. Zítra se necháme najmout na práci v nějakým pořádným lese. Budeme šplhat do korun stromů a prořezávat větve, ju, a tahat klády s koněma.
4: Ne, ne, ne. Já sem budu chodit každý den. A sekat, dokud mě to křoví nepustí. Mně se o tom místě i zdá, jako by tam na mě čekalo něco, co jsem kdysi dávno ztratil. A dokud to nenajdu, nebudu šťastný.
2: Co pak ty jsi nešťastný?
4: To ne. Ale úplně šťastný taky ne.
2: A víš proč? Chybí ti holka.
4: Ale dej pokoj.
2: No co, hele, střechu nad hlavou máš, živobytí máš, kamarády máš, zdravej seš. No, tak to je jasný.
4: Možná.
2: No možná na tom něco bude, viď? Uprostřed lesa mezi bukama na tebe žádná holka nečeká. No, pojď, dneska to zabalíme. Vyrazíme do města na tancovačku a nějakou ti najdeme.
4: Běž sám, já to nevzdám. Jednou se tam přece dostanu.
2: Tak se tu třeba strhej. Ale já jdu domů. Mám toho plný zuby. Jo, a přijď mi pak to svoje vysněné štěstí ukázat, až se k němu prosekáš.

0: Kačenko, pomněnko, pust dolů vlasy. Ano, máti. Tak ruku.
1: Vlasy už se ti courají po zemi v blátě. Budu tě muset přistříhnout konečky. No, co pak si dneska dělala?
2: Pozorovala jsem husy a volavky, jak táhnou na jih.
1: Podzim už je cítit ve vzduchu. A víš, co to znamená?
2: Že budou dny kratší a kratší a zima vlezlejší a vlezlejší, ale tiší a tiší a život smutnější.
1: To znamená, že k večeři budou hříbky.
2: Nemám, hele.
1: Co ti to přelítlo přes nos, holčičko moje?
2: Nic. Špatně jsem spala.
1: Ta zamračená tvářička, to nebude ze špatného spaní. Co pak může za ty slzy, co se ti kutálí po tváři? Nebolí tě něco?
2: Nebolí. A i kdyby, umím si pomoct od každé bolesti. I špatný spaní si umím napravit. Meduňkou a kozlíkem. Jenom na tuhle věž, na ty čtyři stěny není žádnej lék.
1: Co se stalo?
2: Dneska ráno jsem slyšela zvonit zvon. A vítr sem přinesl písničku a smích a ten zněl tak vesele, jako když ptáci vítají první raní paprsky. Přece by lidi neměli takovou radost v hlase, kdyby svět byl tak nemocný, jak říkáš. Kdybych měla křídla, letěla bych tam k těm červeným střechám a přidala se k ním a zpívala a zpívala.
1: Ještě bys ani neotevřela pusu. A už by na tebe naskákaly ty jejich nemoci. Za pár dní bys ležela na prkně.
2: Za těch pár dní radosti bych dala život.
1: A mě bys tu nechala? Samotnou? A já bych se bez tebe nakonec utrápila? Srdce by mi puklo, kdybys mi umřela.
2: Ale máti,
1: já mám tebe a ty máš mě. Žijeme si tu šťastně. Když jdu ven, myslím jenom na to, jak pro tebe natrhat to nejsladší ovoce, nazbírat ty nejvonavější houby a nabrat tu nejčistší vodu. A když jsem tu s tebou, raduju se, jaká jsi zdravá, krásná a chytrá. A ty bys mi chtěla umřít pro pár dnů mezi lidma. Vždyť by se s tebou ani nebavili. To si děvče nemyslí, že by tě hned každý měl rád, tak jako já.
2: Tak mě nech, abych to zjistila.
1: Ne, něco jsme si slíbili. Ven půjdeš, až se naučíš léčit všechny nemoci. Je to tak?
2: Je. Tak co si teda přinesla?
1: Košík hříbků a pytlík lískových oříšků.
2: Myslím kytku. Jakou kytku se mám učit dneska?
1: Podívej. Mydlice lékařská. Užívej kořen. Nálev uleví průduškám. Mast sklidní vyrážku. Drcená mydlice vyčistí zuby.
2: Mydlice. Hleny, uhry, zhuby smrad.
1: Kateřino.
2: Tak dál. Ukaž. Tohle to je rakitník řešetlákovitý. Rýma, vředy, hemeroidy. Tohle je růže šípková. Chrchle, průjem, kurděje. To už znám. Vezmi mě ven. Za chvilku bude zima. To stejně žádný kytky neporostou.
1: To není pravda. V zimě sbíráme...
2: Jmelí, já vím. Jmelí, bílé, srdce, psotník, měsíčky. Znám všechny.
1: Neznáš.
2: Tak se vsadím.
1: A o co?
2: Když najdeš bylinku, kterou neznám, tak dám pokoj. Když ale žádnou nenajdeš, vezmeš mě ven.
1: Platí. Spust mě dolů.
2: A kdy se vrátíš?
1: Až najdu tu kytku.

0: Poledne. Chviličku si odpočinu a pak mě pustíš dál křovisko zatracený. Voda čistá jako křišťál. A studená. Hluboký koryto a kopce borůvčí. Ta písčitá tůň. Ten kořen pod břehem. Tady už jsem byl. Chytil jsem rybu. Pstruha. Pořád tu jsou. A mám tě. Neboj se, já tě zaspustím. Škoda, že jsi němej. Třeba bys mi řekl, co hledám.
1: Bosýma nohama v potoce na louce.
0: Kačenka. Les se za ní zavřel. Děkuju, pstroušku. Plav.
2: Ať roste husté houští a nikoho.
0: Nepouští. Ale potok teče dál. Ryby podplouvají pod trním. Krucina. Ta je ledová. 3, 2, 1.

0: věž mezi vysokánskými buky. Kde se tu vzala?
1: Kačenko, Poměnko, spust dolů své vlasy.
0: Kačenko, Poměnko?
2: Máti, konečně, už jsem se o tebe bála. Pojď nahoru.
0: Páni, ty jsou dlouhatánský.
3: Dáš si čaj?
4: Ne. Sedni si a řekni mi, co je tohle za bylina. Chrastavec rolní. Prohrála jsi sásku.
2: Ne. Počkej, to je...
4: Nevíš.
3: Já nevím.
4: To je čertku sluční. Posiluje paměť, hojí modřiny a krvácející dásně. Tak vidíš, že neznáš všechny.
2: No dobře, tak neznám. Ale to přece ani nepotřebuju. Na modřiny se dává taky peliněk a kaštan. Pro lepší paměť poslouží šalvěj nebo barvínek. A na dásně je dobrá mochna nebo borovice. Umím léčit všechno. Ale potřebuju vědět a vidět, kde ty byliny najdu.
4: Jenže si prohrála sásku. A za chvilku přijde zima a sníh. Nemoci mají zimu rády. Dostaneš zápal plic a do týdne...
2: Ležím na prkně, já vím. A co já si bez tebe počnu? Nikoho jiného na světě nemám. Seš moje jediná radost a ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble.
4: Kateřino, dost! Jsi drzá a nevidíš si ani na špičku nosu.
2: Máti, pusť mě ven!
4: Buď sticha a zamysli se. Zítra mi řekneš, na co jsi přišla. Vlasy. Vlasy! Dělej! Budu ti nosit jedno kyselý jabko denně. A nechávat tě tu ve dne v noci samotnou.
0: Chudá holka. A nikde žádný dveře, žádný schody.
2: Máti, vrať se, já tu nechci být sama.
5: Mládě nevděčný, rozmazlený, fuj.
0: To byla ta víla, co jí odvedla. Oči zelený jako kamínky. A ta nebohá holka musí být moje kačenka. Našel jsem ji. Počkat, jak to bylo? Kačenko, Poměnko... Spust vlasy. Ne. Spust dolů své vlasy.
6: Kačenko, Poměnko, spust dolů své vlasy.
2: Hned, máti.
0: Jako čerstvě usušený seno.
2: Už se na mě nezlob. Já bych chtěla jenom na chvilku, na malou chviličku ven.
0: Ta víla musí mít ale páru.
2: Máti, ty se mnou nemluvíš? No tak, dej mi ruku, pomůžu ti. Au.
0: Kačenko, to jsem já, neboj se. No tak, Kačenko, vzpomínáš si?
7: Běž pryč, já nechci umřít.
0: Prosím tě, vylez z té truhly, já tě nechci zabít.
7: Běž pryč, já nechci skončit na prkně.
0: Co blázníš, tu sekeru mám na dříví.
7: Jsi člověk?
0: A co bych byl, strašidlo? Teď povídám, že jsem člověk.
7: Tak běž aspoň dál od té truhly. Na druhou stranu. Běž.
0: Dobře. I když bych rád věděl proč.
7: No, abys mě nemohl zabít.
0: Ale já tě přece nechci zabít.
7: Prskneš na mě nemoc a do týdne budu na prkně.
0: Co to je za hloupost? Já jsem zdravý jak řípa. Rýmu jsem měl naposled předloni.
2: Zavři! Říkala jsem ti, ať se ke mně nepřibližuješ. Zavři!
7: Tak, a teď mě máš na svědomí. Zbývá mi týden života.
0: Co to plácáš?
7: Máti říká, že když potkám člověka, tak do týdne umřu. Prosím, odejdi.
0: No tak to budeš muset vylézt ven a spustit mi vlasy.
7: No jo.
2: Nepřibližuj se.
0: Uklidni se a podívej se na mě. Já jsem Jakub.
2: Kateřina.
0: Já vím. Nevzpomínáš si?
8: Bosýma nohama v potoce na louce. Bubnujem do země divoce do tance. Lehni si do trávy, obejmi nebe. Zahři.

0: my se známe, že jo?
1: Mhm. Vyrostli jsme spolu. Je tomu 10 let, co jsme spolu šli na šišky. Jedli jsme u potoka borůvky, já jsem chytil pstruha a pak se objevila víla a odvedla tě. Les zarostl trním a já na tebe dočista zapomněl.
0: A já na tebe. A teď, když jsem si vzpomněla, tak umřu. To je smutný.
1: Neumřeš.
0: Umřu. Chytnu nějakou nemoc a umřu.
1: Lidi bývají nemocní, to je pravda. Ale z většiny nemocí se do 14 dnů vylížou. A když jsi zdravá a silná, což ty rozhodně seš, nemoc se ti vyhne. Pojď, vezmu tě domů, do vsi.
0: Máti mě nikdy nepustí.
1: Maminku máš ve vsi a tatínka taky. Tahle tvoje máti je jenom prohnaná víla, která tě unesla, zavřela tady ve věži a lhala ti.
0: Stejně mě nepustí.
1: No tak se jí nebudeme ptát. Spleteme ti vlasy do copu, ten ustřihneme a sešplháme po něm oba dolů.
0: To je chytrý.
1: Ta chytrá si byla vždycky ty. Hlavou ti lítaly nápady jako vlaštovky před deštěm. Tak pojď, zapletu ti vlasy. No tak, nemáš se čeho bát. Páni, krásnější, voňavější a hebčí vlasy nemá nikdo na světě.
0: To říká máti taky.
1: Není to tvoje máti.
2: Kačenko, poměnko, spusti dolů své vlasy.
0: Hned, máti! Co budeme dělat?
1: Já nevím.
0: Já ji musím pustit nahoru. Vlez si do truhly. Já ji zase rychle dostanu dolů, uvidíš.
1: Pusu.
0: Co?
1: Pusu.
2: No tak, Kateřino, kde vězíš?
0: Hned. Na co pak si zapomněla, máti? Tak, ruku. A
2: na nic. Prší. Už budeš hodná.
0: Budu.
2: Nesu šišky, pořádně zatop. Co je s tebou? Jsi celá červená.
0: Červená?
2: Oči ti svítěj.
0: No, asi mám teplotu. Je mi nějak mdlo a břicho mě bolí. Nedošla bys mi na trnky? Prosím.
2: Svař si ty z loňska. Jsem promočená na kost.
0: Když já bych chtěla čerstvý.
2: Co to tu smrdí?
0: No to asi, jak mám nafouklý to břicho.
2: Člověk! Chlap!
0: Jak by se sem, prosím tě, dostal?
2: Kde je? Kam jsi ho schovala?
0: Nikdo tu není.
2: Tady! Do truhly! Tak a mám tě! Vylez!
1: Nech mě!
2: Škrabu ti oči!
1: Řekni z přelámu hnáty!
0: Nechte toho!
1: Zmije jedovatá!
2: Červe člověčí!
0: Máti, moc tě prosím, nech nás odejít!
2: Tenhle ten poletí rovnou oknem dolů. Ale ty tu zůstaneš na věky věku.
1: Paní, pusťte nás. Kateřina se tu utrápí. Já se o ní dobře postarám.
2: Tyhle člověčí řečičky. Chtěli jste mě podvést. Nic nebude. Poletíš.
0: Jakube, pozor!
3: Jebe!
0: Máti, co jsi to udělala? Jakubku, jdu za tebou.
2: Tady zůstaneš.
0: Pust mě. Vzala jsi mě rodičům. Lhala jsi mi. Já jsem člověk. Musím žít mezi lidma.
2: Prosím tě, nechoď. Lidi nemají pochopení, jsou krutí a prolhaní. Říkají malina, ale myslí peliněk.
0: Že to říkáš zrovna ty.
2: Zůstaň tady. Ve vsi se utrápíš. A budeš chtít zpátky do lesa za mnou. Jenže už nikdy nenajdeš cestu zpátky. Zmizíme, věž i já. Navždycky.

0: Přineste šišky na otop a hrnek borůvek na koláč.
1: A dávej na tu naší divoženku pozor, Jakube.
2: Dám, strejčku, nebojte.
3: No tak, tati.
1: No, já tě znám. Ty se zatouláš hluboko do lesa, ani nevíš jak.
0: A do klekání doma.
3: Tak už pojď, Kubo, utíkej.
4: Kačenko. Kačenko, prober se.
5: Jakube.
4: Věž, zmizela.
5: Já jsem skočila.
4: Nebolí tě nic?
5: Viděla jsem maminku a tatínka. Bolí mě hlava.
4: Můžeš vstát?
5: Jo. A ty?
4: Snad jo. Au.
5: Pojď. Zkus to. Opři se. Bolí to moc?
4: To bude dobrý.
5: Vezmi si tady ten klacek. A opři se o mě.
4: Opatrně. Tak jdeme.
5: Tady to tak voní.
4: Po houbách listí a jehličí.
5: Nevěděla jsem, že jehličí tak příjemně šimrá na chodidlech. Je, koukej, takovej velikánský hřib.
4: Nekřič, ať nevyplašíš zvěř.
5: A jo, je a tady další. Vezmeme je.
4: Vezmi. Tvůj táta má moc rád houbovou omáčku.
5: Tak najdeme ještě další, pojď.
4: Počkej chvilku. Potřebuju si odpočinout. Točí se mi hlava.
5: Promiň, hrozně spěchám, viď? Když já jsem ještě nikdy nedošla dál, než od truhly ke stolu.
4: Ale došla.
5: Jo, jenomže si to nepamatuju. Ukaž mi tu nohu. Krvácí ti to. Máš něco na zavázání?
4: Šátek.
5: Natrhám ti jitrocel. Vydrž, tady ho je hromada. Dám ti ho na ránu a ta se pak hned zacelí. Au!
4: Co se stalo?
5: Něco mě bodlo.
4: No to tě asi štípl komár. Nebo ovád.
5: A proč to udělal? Vždyť jsem mu nijak neublížila.
4: Tak měl asi žízeň. To si nemusíš brát osobně. Když bych mu přišel do rány první já, štípl by mě.
5: Aha, to mě nenapadlo.
4: Všechno se naučíš a poznáš. Neboj.
5: Tak ukaž tu ránu. Jitrocel takhle rozmačkáš a přiložíš ho. Teď si to zavaž. Zítra se na to podíváme. Dobrý?
4: Ještě pusu?
5: To pomáhá, jo.
4: Jo.
5: Tak já chci taky jednu.
4: Za chvilku budeme doma.
5: Za chvilku?
4: Už je to jenom kousek.
5: Kousek.
4: Co pak je?
5: Zůstat tady?
4: Proč? Ty se netěšíš domů?
5: Já jsem doma tady. Rozumím bylinkám a umím být sama, ale jak budu mluvit s lidmi, jak s nima budu žít?
4: No tak, Kačenko, všichni tě moc rádi uvidí.
5: Já se bojím.
4: Budu s tebou. Dám na tebe pozor. Hledal jsem tě celý život, tak teď tě přece nenechám v lese.
6: Si to jako vede.
3: Tu jsem tady ještě neviděla.
7: Vidíte tu hřívu?
8: Co když si ji přišla?
4: To je
3: asi nějaká slečna z města.
4: Tady jsi se narodila.
3: Vypadá jak nějaká divočina.
4: Teto? Strejčku?
5: Počkej chvilku.
4: Teto?
9: No jo, už jdu.
0: Jakube, co pak potřebuješ?
4: Někoho vám vedu.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den?
5: To jsem já. Maminko.
0: Pro pána Jana. Kačenka. Drž mě, Jakube, nebo se skácím. Táto, pojď sem.
10: Jo, za chvilku.
0: Ne.
10: No jo, porád.
0: Ukaž se mi, holka. Tobě ty vlasy narostly. Pojď ke mně. Co pak je?
4: Kačenka je trochu plachá.
0: My se přece nemusíš bát. Táto!
10: Co mě honíš? Je snad konec světa?
0: Koukni, koho nám Jakub přivedl.
10: Dobrý den.
5: Dobrý den. My vám neseme houby na omáčku.
10: O to jste hodný. Moc krát děkuju. A vy patříte tady k Jakubovi. To jste si dobře vybrala. Jakub je hodnej, poctivej mládenec.
4: Stříčku.
5: Já jsem Kateřina.
10: Moc mě těší. Já jsem...
5: Můj táta. Naše Kačenka. To koukáš, co? Pamatuješ si na mě?
10: Jak bych na tebe mohl zapomenout, holčičko moje zlatá? Od té doby, co tě víla odvedla, měsíc co měsíc, den co den se modlím, aby se s nám vrátila. Ty jsi tak vyrostla. Ale oči máš pořád stejný, jako poměnky. A vlásky jako pšeničný pole.
5: No tak táto, nebreč a oběhni sousedy s tou novinou.
10: Jo.
5: A ty, Jakube, skoč do hospody pro pivo. Musíme to oslavit.
10: Sousede!
7: No co je?
10: Nech toho kosení. Hoď se do svátečního a přijď k nám na skleničku.
7: A co budeme zapíjet?
10: Kačenka se našla.
11: Jaká Kačenka?
3: No ta od Jakuba. Jak si ji vedl za ruku z lesa.
7: Odkud se vrátila?
11: No to já nevím.
12: Mámo, vem koláče, jdeme k sousedům. Holka se jim vrátila.
11: No, viděli jste ty jí nádherný dlouhý vlasy?
13: V tom musí být nějaký čáry.
7: Přece, že je to princezna.
3: A kde by, prosím tě, vzal v obyčejný dřevorubec princeznu?
11: Tak.
14: Co je to tady za humbu?
11: Ale ta sousedovi ztracená holka se prej našla.
7: No.
14: Jaká holka?
11: Ale ta, jak zmizela.
7: Jakube,
4: tě Bůh, Pavle.
7: Kam létíš s tím pivem?
4: Pamatuješ, jak jsi mi říkal, ať ti přivedu ukázat to vysněný štěstí, až se k němu prosekám?
7: No.
4: Pojď se na něj podívat.
7: Oh, to jsem teda zvědavej, co jsi v tom roští našel za poklad.
4: Moc krásnej a milej poklad.
7: Ale ne. Ty máš holku.
4: Už to tak bude.
7: No tak to bych se teda rád přesvědčil na vlastní oči.

0: si na ní? To je naše Kačenka.
1: Můžu si šáhnout na ty vlasy?
2: A to je pravda, že tě unesla zlá víla.
3: Začarovala tě.
4: Jo, nebo tě mučila.
5: Ty jsi teda vyrostla.
1: No ale pořád stejná divoženka, co? No, lítat po lesích, po skalách, na to tě učila.
3: Všechny děti vždycky byly
0: pokání.
6: Co pak?
0: Kdy to skončí?
6: Jsi unavená?
0: Všichni se na mě dívají a sahají na mě a pořád všichni mluví. Chce se mi brečet. Nepůjdeme se ještě projít.
6: Pojď, Pavel na nás už čeká.
0: Jenom na chvilku, k lesu a zpátky.
6: Kačenko, k lesu chodíme každý den, ale u muziky jsi se mnou ještě nebyla.
0: No právě.
7: Kateřino, Jakube, taky k muzice.
0: Jenom na chvilku.
7: Zkusila jsem ten tvůj recept na vlasy. Kozinec a olej z oříšků. Sáhni si, jemný jako peříčko.
0: Hezký.
8: A já mám nový šaty, koukejte. Ve městě se teď nosí tenhle modrý vzor. Vsaďte se, že takový tu žádná mít nebude. Tak jdeme?
6: Jdeme. Pojď, Kačenko.
9: Tobě se tady nelíbí?
0: Neumím tancovat. A nemám takový hezký šaty jako holky.
6: Vždyť jsem ti říkal, že tě vezmu na trh a koupím ti šaty, jaký budeš chtít. Ale ty jsi za žádnou cenu nechtěla do města.
0: Já vím. Nezlob se.
6: Já se nezlobím, ale snaž se trošku. Teď patříš do vsi, mezi lidi. Oni tě budou mít rádi, ale musíš jim trochu pomoct. Nemůžeš pořád utíkat do lesa nebo se schovávat doma.
10: Sousedi a sousedky, mladí i staří, přistupte blíž. Odložte politry, odložte bursty, zanechte řeči a pojďte si skočit!
8: Kateřino, pojď si zatancovat!
0: Ale já neumím tancovat.
7: Je to snadný, pojď! Raz, dva, tři, otočka, raz, dva, tři.
6: Tak co ten tvůj poklad? Pořád se bojí lidí? Už je to lepší. Podívej, zrovna tancuje.
10: Tancuje, jo? Spíš se motá jako myška v pasti.
6: Jdu za ní.
10: Počkej, nech jí. Nemůžeš jí pořád pomáhat.
6: Já vím.
10: No. Tak teď jsi teda šťastný.
6: Jo, jsem šťastný.
10: Ve stavení plným sušenýho Bailey s holkou, co lítá celý dny po lese a po lukách, jo?
6: No, víš, že jo? Jiná má stavení plný krajek a sukní a celý dny mlátí prázdnou slámu s ženskýma na návsi. Kateřina aspoň dělá něco užitečného.
10: Užitečného, jo?
6: Ty seš dřevorubec, ona je belinkářka.
10: Trhat kytky a vařit čajíčky, no, to je mi, panečku, řemeslo. A teď tu máme z brusu novou píseň, kterou bych rád věnoval naší staronové sousedce.

krásný věže přišla dáma, radujme se až do rána, hledali ji nenašli.

0: Pánové, no tak pánové! Pánové, prosím, vezměte děvčata, paní a babičky a ať se točí sukně!
1: Smím prosit, zlatovlásko?
2: Odpusťte, sousede, ale já nemám náladu.
1: Však tě neubude.
2: Když mě to nejde.
1: Ale no tak, já jsem taky nemehl.
2: Já nechci tancovat. A vy byste taky neměl. Ještě včera jsem vás slyšela přes plot kašlat a chrchlat celou noc. Měl byste si vypít čaj z podbělu, namazat si prsa sádlem a vlézt si pod peřinu.
1: Ale až mi bude ouvej, zajdu do města k doktorovi. Ale muziku si kvůli kašli ujít nenechám.
2: Prosím vás, neprskejte na mě.
1: No, nevstekej se a pojď si skočit.
3: Sousede, nechte ji na pokoji.
2: Já jdu domů, lidi nemají pochopení.
3: Počkej, Káčo, neodcházej.
2: Jdu.
4: Vydrž. Ještě kousek. Kačenko, jsi doma?
2: Co se stalo?
5: Nemůžu chodit, strašně to bolí.
4: Chlapi se v hospodě porvali. Pavlovi spadl na nohu stůl.
2: Polož ho sem. Tohle bolí?
5: Já chci doktora.
2: Tiše. Jakube, dones nějaký dřevo na dlahu. Pavlena, vypij to.
5: Fuj, co to je?
2: Nálev z čekanky. Uleví ti od bolesti.
5: A co chceš dělat?
2: Nohu ti narovnáme, dáme do dlahy a pak pomůžeme kostem, aby dobře srostly.
5: Ne, já chci doktora.
2: Pavle, prosím tě, věř mi a vypij to. Doktor nezmůže víc než já. Ba co hůř, možná ti tu nohu uřízne.
5: Ne.
4: Tak co mám dělat?
2: Nic. Zacpi si uši.
5: Jo!
2: No, a je to. Teď dlahu.
5: Já určitě umřu. Měl jsem si tu nohu radši nechat uříznout.
2: Tiše, tím křikem se jenom vyčerpáváš. Dýchej, pomalu.
4: Tak. Je to lepší?
5: Jo. A co teď? Kdy budu zase chodit?
2: Teď musíš 2 měsíce ležet. Každý den ti budu nosit čerstvou šťávu z Vojtěšky, aby zlomenina dobře srostla. Dostaneš mast z kostivalu. Tou si máš nohu aspoň 3x denně. Brzo splaskne a začne se hojit.
5: Děkuju ti, jsi hodná.
2: Až zase začneš chodit, nasadíme kapradí a měsíček. Do půl roku budeš lézt po stromech. To ti slibuju. Lidi a lidičky, stoupněte na špičky. Mám pro vás zázraky, čaje a bylinky, mastičky, nálevy. Z nemocí úlevy znám. Co to bude, pan táto?
6: Mě poslala žena, že prý jste vyhlášená doktorka.
2: Já nejsem doktorka, jenom obyčejná bylinkářka.
6: Tím líp. Říkala, že vás poznám podle dlouhých plavejch vlasů. A já na to, že blondětej ohon má každá druhá. Teď ale musím říct, že takový vlas, jaký máte vy, jsem v životě neviděl. A to už nejsem nejmladší.
7: A sousede, nezdržujte. My taky chceme někdy přijít na řadu. No veď mádej.
8: Jo, na řadu.
2: No. Co pak vás trápí?
6: Nemůžu spát. Zaberu vždycky jenom na chvilku a pak už to nejde. Celou noc courám postavení.
2: Meduňkový čaj. Pijte ho před spaním se lžící medu.
6: Děkuju.
2: A kdyby meduňka nepomohla, namíchám něco silnějšího.
6: Děkuju.
8: Dobrý den.
2: Tak povídej, s čím jsi za mnou přišel?
8: Hrozně mě bolí ucho.
2: Ukáž? No jo, i teplotu máš. Neměl jsi náhodou rýmu?
8: Jo, měl.
2: Tak to bude zánět středního ucha. Řekni mamince, ať ti svaří heřmánek a kloktej ho 3x denně.
8: Děkuju, nashledanou.
2: Paní hospodská, tak co kolena, je to lepší?
7: No, úplnej zázrak, holka. Běhám po výčepu jak za mlada. Ale musím se ti přiznat, že jsem tomu moc nevěřila. Balit si kolena do zelných listů, kdo to kdy slyšel, že jo?
2: A zabralo to, vidíte.
7: Zabralo. Tak jsem ti tadyhle přinesla husu. Je vykuchaná, stačí jenom strčit do trouby.
2: Je, tak to moc krát děkuju. Nazdar, kluci, co vy tady?
4: Jdeme pálit dříví na paseku.
2: ty taky, Pavle? Nemáš náhodou ještě ležet?
5: Neboj, na práci ani nesáhnu. Jenom si sednu k ohni a budu přikládat, slibuju. Doma už se to nedá vydržet. Porád mezi čtyřma stěnama, ležet v posteli, slyšet, jak si venku děti hrajou, babky zpívají v kostele, povozy jezdí sem a tam a nemoc ani vystrčit nos. To je na palici.
2: To máš pravdu, já to dobře znám. Z toho je člověku hůř než ze zlomený nohy.
5: No, tak můžu teda do lesa?
2: Můžeš. A co vy, pane? Potřebujete něco, nebo mi tady jenom zdržujete zákazníky?
4: Já jsem slyšel, že jste slavná čarodějnice.
2: No dovolte.
4: A mě vám dneska tady tak píchá u srdce, že z toho budu mít brzo smrt.
5: No prosím vás, paní bylinkářko, dejte mu na to něco. Celý den jenom fuňuká a vzdychá. To se nedá vydržet.
2: U srdce říkáte? A kde přesně?
4: Tady.
2: Na to je jediný lék? Pořádná pusa. Mm-hmm. Ale odvoláte tu čarodějnici.
4: Odvolávám.
2: Tak zavři oči. Všechny neduhy znám jeden lék, po něm nám bude líp.
9: Snesu ti z oblohy kouzelný

0: Prospal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

když prší. Jednou ráno, právě když nám začaly letní prázdniny, jsem měla moc špatnou náladu, sotva jsem se probudila. Nebylo hezky. Pršelo a fučelo, že se nedalo jít ven. A taky jsem se nepohodla s Britou a Anou. Skákali jsme večer před tím panáka a Brita a Ana řekli, že jsem šlápla na čáru a já zatím na čáru vůbec nešlápla. Když jste tak nespravedlivé, nebudu s vámi skákat, řekla jsem. Prosím, řekla Brita, beze všeho. A nemysli si, že tě budeme prosit, řekla Ana. A tak jsem šla domů. Ale Brita a Ana skákali panáka ještě dlouho. Stála jsem za záclonou v naší kuchyni a dívala se na ně, ale dala jsem si pozor, aby mě neviděli. A říkala jsem si, že si už nikdy, nikdy s nimi nebudu hrát. A den na to pršelo. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Lasse a Bosse byli nastydlí a leželi už 3 dny v posteli. Šla jsem k ním, abych si trochu popovídala, ale oni oba četli a jen brůčeli, když jsem na ně mluvila. Vlastně bych se moc ráda šla podívat, co dělají Brita a Anna, ale pak jsem si vzpomněla, jak byly nespravedlivé, a tak jsem si řekla, že už nikdy v životě nepůjdu na Norgården. Místo toho jsem šla dolů do kuchyně k mamince. Brr, jak je všechno nudné, mami, řekla jsem. Vážně, řekla maminka, ani jsem si nevšimla. Je, protože jenom prší a prší, povídám. Nevím, co mám dělat. Já být tebou, upekla bych třenou bábovku. To řekla maminka, zrovna jako kdyby si myslela, že umím péct třené bábovky. Já to ale neuměla, aspoň jsem to nikdy neskoušela. Ale představte si, já jsem tu třenou bábovku přece jen upekla a byla dokonce moc dobrá. Pekla jsem jí úplně sama. Maminka mi jen říkala, jak to mám dělat. Napřed jsem v misce ušlehala 2 vajíčka a 2 šálky cukru. Šlehala jsem je dlouho a bylo to docela zábavné. Pak jsem rozpustila velkou hroudu másla v kastrolu a smíchala to s tím utřeným. A potom jsem do toho přidala mouku a mléko, už si přesně nevzpomínám kolik. Nakonec jsem přidala ještě nastrouhanou citrónovou kůru a prášek do pečiva. Když jsem pekla, měla jsem na sobě bílou zástěru a bílý čepeček. Ach, jak to bylo napínavé, když maminka vytáhla mou třenou bábovku z trouby. Vyklopila ji na bílý ubrousek a bábovka byla pěkně svět. Hnědá a kyprá. Maminka říkala, že bych měla Lassovi a Bossovi nabídnout kousek bábovky a šťávu. To jsem taky udělala. Měli velkou radost a byli taky moc překvapení, když jsem řekla, že jsem bábovku upekla já. Pak jsem dostala nápad. Je pravda, že Brita a Anna byly ke mně nespravedlivé, ale myslela jsem si, že bych jim to mohla odpustit a pozvat je na bábovku. Brita a Anna a já si posíláme dopisy v dřevěné krabici od doutníků, která jezdí po šňůře mezi jejich pokojem na Norgårdenu a mým pokojem na Melangårdenu. Napsala jsem tedy dopis, dala ho do krabice od doutníků a pak jsem zapískala tak, jako pískáme, abychom ohlásili, že posíláme dopis. Do dopisu jsem napsala: jelikož jsem právě upekla třenou bábovku, ráda bych věděla, jestli chcete přijít a kousek ochutnat. Netrvalo ani 2 minuty a přiletěli. Vůbec nechtěli věřit, že jsem já sama upekla tak dobrou třenou bábovku.
Ale já jsem jim řekla, Milánkové, to není žádné umění, to umí přece každý. Seděli jsme v mém pokoji a pili šťávu a jedli k tomu bábovku. Ale potom běželi Brita a Anna hned domů, protože chtěli poprosit maminku, aby si taky mohli upéct třenou bábovku. Pršelo stále stejně jako předtím a já jsem zase nevěděla, co mám dělat. A tak jsem šla znovu k mamince. Mami, já se hrozně nudím, protože vůbec nevím, co mám dělat, řekla jsem. Být tebou, natřela bych stolek na verandě, řekla maminka. Maminka si určitě myslí, že umím dělat všechno. Pomohla mi rozmíchat barvu v plechovce. Byla to krásná zelená barva a já jsem se dala do natírání. Stůl se pak výmal moc krásně, zrovna jako nový. Při práci jsem měla na sobě starý svetr, abych si nepocákala šaty. Potom jsem šla k Lasovi a Bosovi a vyprávěla jsem jim, že jsem natřela stolek na verandě. Vyskočili hned z postelí a běželi se dolů podívat. A říkali mamince, že už jsou docela zdraví a hned se chtěli obléci a začít taky něco natírat. Maminka nechala Bose natřít starý podnos a Lase směl natřít stoličku. Pak chtěl Lase natřít taky kuchyňskou pohovku, ale maminka řekla, že přece nemůžeme mít všechno v domě zelené. Najednou, z ničehož nic, udělal Lase Bosovi na nose barvou šmouhu. A tak chtěl Bose udělat Lasovi taky šmouhu na nose. Ale Lase uskočil. Bose běžel za ním s namočeným štěcem. Maminka přišla právě včas. Uviděla, jak barva kape na podlahu a řekla jim, že jestli toho nenechají, zmaluje je oba dva do modra. Ale Bose měl zlost, že Lase nemá šmouhu na nose jako on. A tak mu jí maminka udělala a potom vzala štětce oběma. Tak to dopadá, když se dá něco dělat klukům. V tom právě přišli Brita a Anna s bábovkou, kterou upekli. Byla stejně pěkná jako moje, ačkoliv moje byla trochu kypřejší. Usadili jsme se všichni na naší půdě. Bose přelezl polípě k Olovi, aby i Ole mohl ochutnat. Bylo to příjemné sedět na půdě. Déšť bubnoval hezky prudce na střechu nad námi a v okapech to hučelo jako vodopád. Bylo to krásné sedět tam a jíst bábovku a nemuset ven. A bylo to krásné nehádat se už s Britou a Anou. Možná, že si na tu čáru včera přece jen nešlápla, řekla mi Anna. Možná, že jsem na ní trochu šlápla, řekla jsem. Napříč přes půdu leží dva trámy skoro až u střechy. Je možné vyšplhat se tam, přestože je to těžké. A vyšplhali jsme se tam. Bylo to moc zábavné lézt po těch trámech sem a tam. Mohli jsme taky skákat z jednoho trámu na druhý, ale to zas bylo třeba rychle se pustit střechy, protože jinak mohl člověk spadnout. Právě když jsme tam stáli, přišel tatínek po schodech na půdu. Byli jsme úplně tiše a tatínek nás neviděl. Ne, tady děti nejsou, volal dolů na maminku. Přelezli asi k Olovi. A pak šel zas dolů. To jsme se nasmáli. Když jsme stáli tam na trámech, řekl najednou Lase, hele, tady je mezi prknama zastrčený nějaký papír a něco je na něm napsaný. Honem jsme slezli dolů, abychom si to přečetli. Přikradli jsme se k okýnku ve vikýři a tam nám Lase ukázal papír. Bylo na něm napsáno.
Hledej poklad na ostrově v jezeře. Tam jsem zakopal svý pravý perly. Hledej uprostřed ostrova. Ten, co bydlil v tomhle domě před dávnými lety. No tohle, řekla Anna, to je napínavé, ale je to nějaký divný pravopis. Tak se dřív psalo, ty chytrá, řekl Lasse. Představte si, pravé perly, řekla jsem. Je, pojďte to zkusit, jestli bychom je nenašli. Možná z nás budou milionáři. Brita neřekla nic. Vypravíme se na ostrov zítra, řekl Lasse. Ano, zítra, řekl Bosse a Ole. Ostrov v jezeře. To mohl být jenom ostrůvek, který je uprostřed Norgordenského jezírka. Ach, jak to bylo napínavé a zábavné. Deštivé dny nejsou vlastně vůbec nudné. Hledáme poklad. Na druhý den časně ráno jsme se všichni vypravili na ostrov. Vzali jsme si pramici. Lasse vesloval. Po celou dobu kluci hovořili jen o perlách. Víte co, řekl Lasse Bosovi a Olovi, myslím, že jestli je najdem, že bychom je měli dát všechny holkám. Perly se hodí vlastně spíš pro holky. No, třeba, řekl Bosse, ačkoliv by se perly mohly prodat a dostalo by se za ně moc peněz, ale pro mě, za mě, ať si holky perly mají. Dobrá, jen žádnou lakotu, řekl Ole. Holky dostanou perly. Ach, jak jste hodní, řekli jsme. Ale to si je taky budete hledat, řekl Lasse, když jsme přistáli u ostrova. Bosse a Ole a já se zatím vykoupeme. A pak si lehli na skálu u našeho oblíbeného koupaliště a opalovali se. Hledejte uprostřed ostrova, řekl Lasse, a zavolejte, jestli je najdete. Musíte nám to slíbit. Chceme u toho bejt, až otevřete plechovku. A jak víš, že jsou perly v plechovce, řekla Brita. To přece na tom papíru nebylo. To se Lasse zatvářil trochu rozpačitě a pak řekl, no, v něčem snad musí být, ne? Kluci se koupali a my jsme hledali. Ti si to vypijou za tu plechovku, řekla Brita. Uprostřed ostrova bylo kameniště a na vršku kameniště bylo narovnáno několik kamenů, které tam dřív nebyly, takže skrýš najít nebylo nic těžkého. Pod kameny doopravdy byla rezatá plechovka. Otevřeli jsme ji. Ležel tam kus papíru a na něm bylo napsáno: haha, holkám se dá nakukat všechno možné. Ten, co bydlel v tomhle domě před dávnými lety. Brzy z jara pouštěli na ostrov na pastvu norgordenského zlého berana. Zůstalo tu po něm plno malých, černých, tvrdých kuliček. Vzali jsme jich několik a dali jsme je do plechovky. A pak jsme napsali na jiný kus papíru, který jsme si vzali s sebou. Tady jsou vaše perly. Buďte na ně opatrní. Proto je tu utrousil ten, který žil na tomto ostrově před dávnými lety. Beránek a bobky. Potom jsme dali plechovku za spod kameny, šli jsme ke klukům a řekli jsme, že žádný poklad nemůžeme najít. Teď si zas můžete hledat vy,
A my se zatím vykoupáme, řekla Brita. To se klukům nechtělo, ale nakonec se přece jen odšourali doprostřed ostrova. Chtěli nám asi najít snadnější skrýš. My jsme se plížili za nimi. Schovali jsme se za keře jako praví indiáni. Kluci byli u kameniště. Lase právě vyndával plechovku. Ty holky ale jsou, když nedovedou najít takovouhle jednoduchou skrýš. Zatřepal trochu plechovkou. Co to tam žachtá, řekl Bose. Lase sundal víčko a pak přečetl Bosovi a Olovi, co bylo napsáno na papíře. Potom plechovku odhodil daleko od sebe a řekl, tohle to se musí pomstit. V tom jsme Brita a Anna a já vyskočili z keřů ven a smáli jsme se na celé kolo. A hned jsme jim řekli, že jsme už na začátku poznali, že to je Lasův nápad. A Lase řekl, že kluci poznali, že my jsme poznali, že to byl Lasův nápad. To se rozumí, že to byla lež, ale pro jistotu jsme řekli, že jsme poznali, že kluci poznali, že my jsme poznali, že to byl Lasův nápad. A kluci zase řekli, že... Ale už to nedokážu vyjmenovat, protože to bylo tolik poznali a poznali, že bylo k zbláznění to poslouchat. Pak jsme se koupali na naší skále a kluci na nás stříkali spoustu vody. A my zase na ně, co jsme nejvíc mohli. Potom měl Lase nápad, že bychom si měli najít lupičskou skrýš a hrát si na loupežníky. Na ostrově je starý seník. Už se do něj seno nedává a je skoro na spadnutí. Střechu má samou díru. U seníku stojí vysoká borovice. Dohodli jsme se, že budeme mít svou loupežnickou skrýš v tom seníku. Lase byl samozřejmě náčelníkem. Řekl, že se jmenuje Robin Hood. Bose byl podnáčelníkem a jmenoval se Rinaldo Rinaldini. Lase řekl, že budeme olupovat bohaté a dávat to chudým. Ale když jsme o tom začali přemýšlet, tak jsme nevěděli o nikom, kdo by byl bohatý, ani o nikom, kdo by byl zase tak chudý, leda snad Kristin z Lévnesu. Občas nám řekl Lase, že bychom měli vylézt nahoru a pátrat, jestli se neblíží k ostrovu nějaké nepřátelské loďstvo námořních lupičů. Muselo se šplhat po zdi a po děravé střeše a pak teprve na borovici. Já jsem si netroufala vyšplhat až do vršku borovice, ale Lase a Bose a Ole si troufali. Brita a Anna si netroufali vyšplhat výš než já. Ale ani kluci neviděli žádné loďstvo námořních lupičů, ačkoliv se rozhlíželi až ze samého vrcholku. Lase řekl Ani a mně, abychom odveslovali na pevninu a uloupili trochu jídla. A že to máme uloupit nějakému boháči, řekl. Tak jsme odveslovali, ale nemohli jsme přijít na nikoho, komu bychom to uloupili. Šla jsem tedy domů k mamince a zeptala jsem se jí, jestli mohu uloupit ve spíži trochu jídla a vzít je sebou na ostrov, protože Lase a Bose a já nechceme přijít domů na oběd. Ať jen prý si loupím. Byla tam sekaná a uzenky a studené brambory. A pak jsem nadělala spoustu chlebíčků se sýrem. Všechno jsem dala do košíku. Maminka mi dala ještě 10 čerstvě upečených vdolků a velkou láhev mléka. Pak jsem běžela k Aně. Ta měla taky plný košík jídla. Dostala karbanátky a studené vepřové a celou šišku chleba a ovocnou polévku v láhvi a 6 řezů studeného rýžového nákypu.
Když jsme přišli zpátky k loupežnické skrýši a všechno to jídlo vyložili, tvářil se Lasse moc spokojeně. Dobrá, řekl. Uloupili jste to s nasazením vlastního života? Anna a já jsme dobře věděli, co na to máme odpovědět, ale řekli jsme, že jsme jídlo uloupili a trošku přitom nasadili vlastní život. Dobrá, řekl Lasse znovu. Prostřeli jsme a rozložili všechno na plochý kámen před loupežnickou skrýši a pak jsme si všichni lehli na břicho kolem kamene a jedli jsme. Když jsme byli v nejlepším, řekl Bosse, poslyš, Robine Hoode, ty jsi přece říkal, že máme dávat chudým. A tak tu snad nebudeš ležet a cpát to všechno jen sám do sebe. Teď já jsem chudej, řekl Lasse a vzal si kus sekané. Láhve s mlékem a ovocnou polévkou jsme dali kolovat, aby se každý mohl napít, když bude mít žízeň. Nakonec bylo všechno snědeno až na dva sírové chlebíčky, které jsme schovali v loupežnické skrýši. Měli jsme na ostrově moc krásně celý den. Moc krát jsme se koupali, až plhali po stromech a jednou jsme se taky rozdělili na dvě lupičské bandy. Brita a Anna a já jsme byli jedna banda a bydleli jsme v loupežnické skrýši a měli jsme ji hájit proti klukovské bandě. Měli jsme hole a dělali jsme, že to jsou pušky. Brita stála na stráži u dveří, Anna vykukovala oknem a já zas děravou střechou. Ale omrzelo mě to, protože bylo těžké se tam nahoře udržet. Tak jsem slezla dolů a stoupla jsem si k Aně. A představte si, že se kluci vyšplhali po zadní straně seníku, kde jsme je nemohli vidět a najednou seskákali děravou střechou dolů, zajali nás a řekli, že budeme zastřeleny. Ale právě, když už nás měli zastřelit, křikla se nepřátelské loďstvo na obzoru. A byl to náš Oskar, náš čeledín, který přivesloval, aby nás vzal domů. Říkal, že už je 9 hodin večer a ptal se, co jsme to za nekňuby, že nás nenapadne jít domů, když už je večer. Představte si, že jsme vůbec netušili, že už je tolik hodin. Co pak nemáte ani trochu hlad? Řekl Oskar mrzutě. A já jsem právě v tom okamžiku ucítila, že opravdu trošku hlad mám. Maminka a tatínek byli už dávno po večeři, ale když jsme přišli domů, čekali na kuchyňském stole chleba s máslem a mléko.

mega sil a taky mega jmění. Zůstat denně in je fakt adrenalin. Trendy se furt mění. Já bych zůstal cool a fresh a nestárnul.

Jsi má částice, jsi má stálice, jsi můj vesmír. Jsi mé vnímání.

myšlenky na tebe já. Bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám. Bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám. Nevím jak ti říct mám, když tu nejsi, všechno kolem mě umírá. A díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem ne.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolám mě k tabuli.

0: Rádio Junior.
1: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
2: Mě se stýská, to na mě.
1: To dává smysl.

auf den Schoss. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanady.

má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.